V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu po týdnu zdraví Vítě Troníček, máme tu folková pohlazení. Kdykoliv se někdo někoho zeptá, co je na současné folkové scéně nejvíce v kurzu, pak v nevelkém výčtu osobností a interpretů určitě nebude chybět jméno Epidemie. Dnes už 20letá partička, která začínala jako normální folkové trio na jihočeských žánrových soutěžích, dvě kytary, kontrabas a trojhlasy a prospívané noci na sejšnech u táboráků či ve vodáckých kempech. Dnes už jako čtveřice s bicíma zaslouženě určují tep žánru, ukazují, jak se lze i v tradičně poklidných folkových vodách vydupat vlastní energický sound, jak zazářit i mimo folková pódia a pozor, pořád přitom zůstat srozumitelný i těm nejzarytějším kotlíkářům. Magii skupiny Epidemie se dnes budeme věnovat. Jejich šesté řadové album Do sebe, vydané a pokřtěné v roce 2025 u příležitosti kapelního jubilejna, vás nepochybně přesvědčí o tom, že jde o výjimečné muzikantské a autorské spojení. Vrací!

posloucháme novotou vonící album jeho české skupiny Epidemie, 6. v pořadí a jmenuje se Do sebe. Musím přiznat, že nejsem schopen být k ním kritický, protože se známe opravdu od samého počátku a jsem veliký fanda jejich počínání. Pravidelní posluchači Folkových pohlazení vědí, že zde v

0: našem pořadu vlastně nepouštím nic, k čemu bych neměl nějak blízko. Když namátkou vzpomenu na minulé pořady Kapky, Kubu Horáka, Bonce číslo 3 nebo třeba Fukanec či Žambochy, vždycky odmítám být kritický, haltám a rozumím tomu, co dělají. Ale v případě Epíku to je hlubší spojení. Marien a Epidemie se totiž spolu poprvé potkali na konkurzu festivalu Zahrada v Jihlavském divadle na Kopečku někdy v roce 2004. Dvě vyklepané a vykolené začínající kapely před porotou a od prvního okamžiku mezi námi fungovala chemie. Jeli jsme spolu na vodu, absolvovali mnoho výletů, prospívali mnoho nocí i silvestrovských. Prostě stejná krevní skupina. A taky zdravá soutěžní rivalita a zkoušení jiných směrů, vzájemné porovnávání a výměna zkušeností, vše v nejhlubším přátelském duchu. Upřímné fandoství a muzikantské kamarádství a pošťuchování. Ostatně jsem kmotrem jejich prvního alba. To jsem normálně přes líčku na pódu, co by krvelačný doktor operoval a album vyndal ke zděšení diváků z jeho útrop. Zažili jsme mnoho. Jednou nás přeslička vytáhl na Tofány, jak se tam teďka jezdila olympiáda. Z poslední šílenosti loni na jaře jsme spolu sami pluli po Pastvinské přehradě na paddleboardech. Myslím, že byl ještě březen a kolem pluli ledové kry. No, to se mi pak těžko hodnotí nové album. Zatímco hudební kritici a publicisté oceňují Epidemii za progresy v muzice a jejich energii, já oceňuji naopak to, že i když se jim povedlo doplout do vod profesionální hudby, pořád zůstávají věrni tomu, co je ve folku nejdůležitější. A to jsou krásné melodické písně s velmi chytrými texty a obsahovým sdělením. Žádná výplň, prostě touha něco sdělit a prospívat se životem, tak jak náš věk přináší různé zkušenosti a mění pohledy na svět. Na nic si nehrát a jen hrát. Být věrohodný a žít muzikou a pro muziku. No, jak snadný recept nejen k folkovému úspěchu.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že mám mě tak rád, sotva bych

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber sílu, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: Sedím v baru a dívám se na vás.
1: No ne, já myslím, co děláte v životě.
0: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
1: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
2: Epidemie. Výjimečné autorské kytarové duo z Táboráku odrostlý Honza Přeslička, co by zakládající člen, a vedle něj Míra Vlasák, vyrůstající spíše na Beatles, který se přidal časem. K tomu nepřehlédnutelný uhrančivý zdroj energie, zakládající zpívající basistka Lucie Vlasáková, věčně poskakující za kontrabasem, pokud samozřejmě zrovna nedojímá posluchače nějakou baladou, a za nimi fenomenální jazzový bubeník Tomáš Hobzek. Od předposlední desky Prosklené nebe k tomuto albu Do sebe uběhly 4 roky. A co se změnilo? No vlastně nic, zaplať pánbu. Témata možná. Mohli bychom krásně jít do historie. Za mě bylo výjimečné už to první debutové album Stopy nezmizí z roku 2008 ještě s kytaristou Lukášem Kazíkem. Už tam Přesličkovy písňové nápady vynikaly originalitou a já předvídal zářivou budoucnost. Druhé album Maso, tehdy s kytaristou Dušanem Weinerem ze skupiny Chandre, bylo na mě trošku syrové, ale už tehdy se v sestavě zjevil Míra a epíci se rozkročili směrem k folk rocku. V roce 2013 si zahrali třeba i na Rock for People a všichni jsme bedlivě sledovali, jestli uspějí i ve světě velké hudby. Místo toho vstoupili do dějin album Kotlina, přinášejícím tematickou sbírku silných písní, odkazující na velké příběhy naší nedávné historie. Nikdo už neřešil, jestli se zvukem nevzdalují jádru žánru, protože obsahem a sdělením potvrdili svou folkovou duši. Ten vnitřní kompas písní směřující k dobru. Anděl za toto album byl zasloužený, je to už 10 let. Míra jako autor je stejně přesvědčivý jako Přesla a o generaci mladší kapely začaly rychle řešit, jak se na epidemie napodobit. To je vždycky klíčový moment v kariéře. Rok 2019 pak přinesl album Milé děti a opět sehrála roli autorská věrohodnost, jejich radost ze života. Naopak duchovní rozměr, pak tiší postcovidové album Prosklené nebe, nesoucí atmosféru rozjímání ve slavném neratovském chrámu v Orlických horách. Na existenční otázky se těžko hledají odpovědi, ale už samotné formulování těch otázek, to je úžasný a povznášející pocit. Ten mám i z alba Do sebe, které dnes posloucháme. Epidemie krásně stárne.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

I tuhle poctu slavným textařům a jemnou výtku směřovanou do hudebního průmyslu, kterou plně podepisují, nalezneme na albu Do sebe od jeho české epidemie. Přináší 13 písní, které kapela natočila ve studiích Svárov a Barrandov Sound v produkci Jardy Helešice. Mně osobně to přijde sympaticky živější, být zvukově chlupatější než moderně vymazlané nahrávky Dalibora Cidlinského v jeho studiu Epíci natáčeli předchozí desky. Ale to je o pojetí, v tomto směru nelze hodnotit, co je lepší. Ale tady muzikanti přesně vědí, co chtějí a hledají a nabízejí. Prý hodně natáčeli pospolu, aby věrně zachytili tu živou koncertní atmosféru. Jo, to je myslím z nového alba znát. Ona ta koncertní energie epidemie je pověstná a nakažlivá. Autorsky je to teď tak půl na půl, ale ku podivu nejde o společnou tvorbu jednotlivých písní, jak jsme v minulosti viděli. Tady prostě chlapci Honza i Míra přinesli každý své písně a teprve jako celek do sebe zapadají a vytvářejí tím daleko širší a pestřejší záběr než muzika kapel postavených na jednom tvůrci. Notabene na 6. autorském albu.

za svou prázdnotu já tam stojím, při tobě stojím.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš.

Nemá cenu mudrlovat o tom, jestli epíci na novém albu Do sebe mohli udělat něco jinak a lépe. Chápejte, jde o kapelu, která si prorazila cestu a diváckou odezvu jim závidějí i zasloužilejší profíci. Prostě nemůžete brát nějaký mustr nebo měřítko na kapelu, která ví, co a proč dělá a dělá to dobře. Obvykle u nových nahrávek říkám, jestli tam náhodou nechybí nějaký hit, ale tady to je hitůvka jedna za druhou. Uvidíme sami časem, jestli se z toho něco ujme. Jestli mě něco mrzí, tak asi to, že zůstávají utajení širšímu světu. Za to v tomto případě může trochu vydavatel, to album si vydali sami, nebo je tam podepsán přímo kapelník Honza Přeslička. Myslím, že být muzikantem a být producentem nebo někým, kdo to album dostává do světa, to je dost odlišná práce a na to přesla asi nemá. Takže ano, tohle album asi zůstane utajeno širšímu světu. Ale to neznamená, že by to tak mělo být. Jejich chytré písničky dost kontrastují s přihlouplou produkcí většiny soudobého hudebního průmyslu. Řekl bych, že texty současných popíkářů jsou opravdu daleko vzdáleny tomu, o čem bychom mohli říci, že tohle není blbé. Omlouvám se za ten výraz, ale pokud si předchozí větu zasazujete do správného výkladu, pak nemám strach používat češtinu v plné kráse. Když poslouchám třeba Radiožurnál, který nás nešetří novinkami z českého popu, skoro se až stydím za naivní a nedospělé mudrlování při poslechu, které obsahem cílí na naivní, já nevím, asi 14-leté pubertačky, jako 50-tník to prostě chápat nemohu. Epidemie by rozhodně byla řešením v playlistech proudových rádií, protože není pravdou to, co se obecně míní. Písničky prostě nejsou spotřební materiál, konzumní zboží, které se prožene hlavou a neměly by zanášet duši a hlavně neměly by nutit posluchače přemýšlet. Hloupé věci prostě budou hloupé. A je smutné, že kvůli nim a vydavatelským tlačenkám mají chytré věci, jako třeba tyhle otepíku, mnohem menší šanci se prosadit.

0: A to bylo moudro od Cefura pro dnešní folková pohlazení. Věřím, že vás ale přesvědčili spíš ty písničky, ono. Ostatně, co vám mám o muzice vykládat? Muzika umí mluvit sama. Notabene, ta od Epíku. Gratuluju tomhle čtyřlístku k dalšímu úžasnému albu. Nevím, jestli za to pozbírají anděli, asi ne. Nevím, jestli hudební kritici nad tím budou hýkat, nebo jestli si toho nějak někdo vůbec všimne. To je jedno. Mně se to album moc líbí a věřím, že posluchače Epidemie nesklame. A to není málo. Tak mějte se báječně, přátelé. Folková polazení končí, od mikrofonu se loučí Epidemii zasažen Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
3: Ahoj, ahoj, tobě i posluchačům.
2: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
3: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže...
2: Jo, že to bude zima.
3: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
2: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy, a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné úvaz 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem.

0: má moc významu. Je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu. Takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekli jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem, bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody. A nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí, lidské a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
1: Uvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
2: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech clown a komik. Jo, že
1: v jakém smyslu?
2: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
1: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to samý.
2: No a to je...
1: A já myslím, že ne.
2: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlči, vy jste takový šašci, byste dělat jako ty šaškárny.
1: No, ono, já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i navenek. Protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
2: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik nějaké pozici, jo? Nějaké seriózní pozici, takový komik. A to je právě i problém třeba šaška, že jo? Protože šašek může být jako, ty jsi takový šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový šašek jako zase, že děláš ze své pozice šaška omylem v podstatě, jo. Král má svého šaška, který ho měl bavit, jo. A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo. A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo. To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
1: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
2: Ano,
1: jak
2: ano,
1: vypadá.
2: Jo, to je, no jo, jo,
1: no, v dnešní době, kdy oni se bojí teda ledasti.
2: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, jo, tak jako opravdu jako z hlouby.
1: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
2: Ano, ano.
1: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich, Ačko a Bčko, Pepa Náhlovský.
2: Výborně.
1: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, a nebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý Děkujeme. Den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc. Ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk. Zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho. A přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám. Děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím. Ogařím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: Petr Zezdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do Včelku. U nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak, vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, děkujeme, díky.
1: I díky vám vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu veselý, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo Šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurt, Aranka, Asunta, Vankli, Džamila, Očipuč a Šukýla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepi Náhlovského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo tak se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasu, když jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo Ježí babinu, jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze, popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo.
3: Jo, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se Zekonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Kepku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepika Náhlovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju
7: vám
5: moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja, hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále. Ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo. Nebo...
5: Nebylo ovoce, no
1: nebylo
5: ano,
1: ovoce,
5: nebylo ovoce.
1: Jinak to by byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako ne. Pálit. ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom lecos vím, ale co jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky. Nezapomenu,
1: byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenu, když jsem jako naprostý neználek dostával první školení, jako, teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je rizlinkrýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, se nemohli divit, no.
5: No přesně. No,
1: a vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, to ne, to bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: no bylo to pod dohledem, jo. Ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, teda, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou ten, já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový, mlha, a pak jsem se probudil, no, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď se zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
3: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii, teda pro školy.
2: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
4: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
5: Čili ve věku Julie.
4: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty bábrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
5: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
3: Ano.
2: Jak na ní vzpomíná Ondra?
3: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil dokonce, ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říkal, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky. Říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já se tady takhle
2: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
3: No, jako milosrdně, no, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjemnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
2: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
3: Ano. Ty metody jsou akorát byly složité, nešlo to, co jde dneska. Že? Dneska
2: zmíním. Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
3: Stačí dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a ten je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
2: Ano.
3: Jo? To byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor. Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A věděl, že tam má, a on na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy, tam žádný, tam nebyli. Ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsme radši koblihu, že jo? Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
2: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 0104. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co?
1: Spíval no to si. Jo. No
0: já Ondra jsem Kepka tady... vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka nebo scénka Daniela Rous a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska na ulice.
0: Ano.
3: Zdravím vás. A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B tedy. Děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím. Tady Petr ze Zdolnek. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co jste vybral?
4: Také furt pálím tady. Mm-hmm. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svajzu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekle perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrný taky dneska.
0: Pekl.
4: Teď se nenechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, Ačko nebo Bčko, Petře?
4: No právě, to je to.
0: No?
4: No asi paní Devátu.
0: Dobře, tak jo.
1: Jste to
0: pro ní a ještě stále není rozhodnuto, kdo pomůže rozhodnout. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny, děkujem za pěkný písničky, pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
5: A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
0: Děkuju.
5: A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček, Pacholíček, právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
6: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
7: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
6: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
7: Ale mě se nemusíš bát. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
6: A proč se jako zajímáte? Zrovna o mě?
7: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten střída laně jako ponož.
6: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
7: Bez komentáře.
6: No, ten tady prudí každý den. Ha, prý se stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
7: Ha. Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
6: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
7: On tě koupe? A to na tebe sahá?
6: To snad ani jinak nejde, ne?
7: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
6: Ale když jelen mě i mydlí.
7: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku, musím tě ochránit.
6: Nikdy! Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
7: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulinka vylákat z toho smrnutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
6: Ta svině.
7: A Budulinek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
6: A co dědeček a babička, který se o něj starali? No to... Víte, jak jim teď musí být smutno?
7: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. Jednou za dva roky. A přes hlavu mít pytel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
6: Dcera, Eliška je fakt početá. No. Prý budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku a ona přitom maká pro sociálku.
7: Ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
6: Ta mrcha rezavá.
7: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když je jelen osahává a drží pod zámkem.
6: Ale já nejsem zamčený. Podívejte.
7: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
6: No, tak dobře, no. Moment. Je, já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježebaba?
7: Ale to si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
6: Už si vzpomínám, jste Ježebaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.
7: To si mě plete s nějakou jinou hnusnou babou.
6: To teda nepletu. Jste to vy. Jasně si pamatuju. Vaší sestavu Bradavic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
7: Nikdo ti neuvěří.
6: Mám svědky. Jeníčka a Mařenku.
7: Smolíčku. Ty pacholku. Tentokrát si mě převez, ale příště nebudeš mi takový štěstí, těž se.
6: Zvám!
7: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
6: Asi se budeme muset celé nemostihovat. Někam do hor, daleko na sever, ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
0: Humoriáda. Ta dnešní tedy je na konci, pět ukázek odeznělo, ano. A je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
1: No já se taky těším. Dobře. Takže krásný den, hezký jaro. Začátek jara. Jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
0: no,
1: ještě ne.
0: No opětovného po té zimě, co no, teď to, přichází ano, se ano, zmezlíky. Ano, ano. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně. Pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

posledky zamávám. Z paluby lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: pár roků vyhledá.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v dubnu mírně klesla. Soklovská chemička modernizuje řídící systém vodního hospodářství. A dnes bude oblačno i zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové, teploty do 12 stupňů. Dobré ráno, zpráv přeje Lenka Poláková. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v dubnu klesla na 5,9%. Oproti předchozímu měsíci je to snížení o 0,1% bodu. Úřady práce v kraji evidovaly přes 12 000 lidí bez práce, téměř o 200 míň než v březnu, říká ředitel krajské pobočky úřadu práce Pavel Kučera.
3: Nejvíce uchazečů našlo uplatnění ve zpracovatelském průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu, poskytování ubytování a stravování, zdravotní a sociální péči nebo v dopravě a skladování. Nově se v dubnu zaevidovalo 1288 uchazečů.
1: Mírný pokles nezaměstnanosti očekává úřad práce taky v květnu, kdy začínají sezónní práce. Soklovská chemička Syntomer modernizuje svůj areál. Součástí je i úprava systému řízení vodního hospodářství a taky například instalace technologie pro úpravu pH odpadních vod. Obnovu provádí chemička každý rok. Letos kvůli tomu kompletně zastavila výrobu na 4 týdny, říká mluvčí společnosti Martina Poštová.
4: Byla přerušena výroba a naši výrobní technologii čeká pravidelná údržba. Odstávka v letošním roce bude jednou z nejsložitějších, protože budeme současně pracovat na všech technologiích. Jinými slovy, budou odstaveny jak monomery, tak disperze, což jsou naše dva hlavní výrobní provozy.
1: Nový systém má přinést vyšší spolehlivost, efektivnější řízení a lepší kontrolu nad nakládáním s vodou v celém areálu. Tři razy v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech kriminalisté včera zadrželi 11 lidí. Radiožurnálu to potvrdil obvodní státní zástupce pro Prahu 6 Richard Petrásek. Policie zadržené podezírá například zmaření spravedlnosti z podvodu, padělání lékařských zpráv nebo přijímání úplatků. Na razy jako první upozornil server odkryto.cz. Mezi zadrženými je podle webu jeden z primářů. Nemocnice podle její mluvčí Andrej Štorchové s policií spolupracuje. Při leteckém útoku nigerijské armády na tržiště ve státě Zamfara na severozápadě Nigérie zemřelo nejméně 100 civilistů. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na lidskoprávní organizaci Amnesty International. Ta vyzvala úřady k okamžitému zahájení vyšetřování. Byl to druhý podobný nálet za poslední měsíc.
2: Sport.
1: Fotbalisté Plzně ve třetím nadstavbovém kole šance ligy remizovali na hřišti Sparty 0-0. Pražanům tím výrazně zkomplikovali boj o titul. V utkání si vytvořili řadu nebezpečných situací a mohli si i odvést víc bodů. Cítil to i trenér západočeského týmu Martin Hiský.
5: Samozřejmě mě mrzí, že jsme nevyřešili některý ten přechod a tu útočnou fázi o trochu líp, protože těch příležitostí na to dát tady gól bylo dost. A na druhou stranu to bereme s pokorou, je to zápas venku na Spartě. Trochu si tvrdit, že jsme byli o trochu lepší mužstvo než domácí.
1: V dalších úterních zápasech fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a Dukla v Mladé Boleslavi 2-1.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno ráno a dopoledne zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové, večer přibývání přehánek. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 5 až 8 stupňů Celsia, povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové

0: Známe lepší cestu.
1: Naše úplně první ranní zprávy z regionu, z domova i ze světa skončily v 5 hodin a skoro v 5 minut. A ten, kdo je pověrčivý, ať se radši nedívá do kalendáře, je středa 13. Ale já věřím, že to bude šťastný májový den a že si ho společně užijeme v naprosté pohodě a ve znamení informací a pěkné pohodové muziky. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková a na začátek našeho ranního vysílání aneb dobrého rána prozradím, že hudebně ho odstartujeme s písničkami Co nestárnou od Heleny Vondráčkové a také Petra Nadě. V ranní anketě s dětmi Ahoj rádio se pak dozvíme, co je to prkenice, a tématem prvního ranního příspěvku bude nedávná kauza s kojeneckou výživou. Patříte mezi ty rodiče, kteří kontrolovali, jestli doma nemají nebezpečnou kojeneckou výživu, anebo snad i vaše dítě mělo problémy? No, pokud i ne, mohl by vás zajímat další vývoj v celé situaci. Podrobnosti přidáme za pár minut v dobrém ránu, které právě teď začíná. Tak ať se máte s námi také dnes hezky. Dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: čemu říkáme prkenice.
1: Člověk, který láme dřevo.
2: To, že jako by, že to je jako i prák, jako by. Prák ze dřeva, že to je.
3: Že to je prkno, když skočíš do vody jako šipku. Že někdo má rád prkno a rád ho láme.
4: Šibenice z prkna.
5: Je to prkno od záchoda.
6: Prkenice je oživlý.
7: Že to je prkno?
8: Že na to prkno někdo prdí.

0: počasí.
1: Hezké ráno přejeme ve společnosti Českého rozhlasu. Je čtvrt na 6:02 minuty a dnešní obloha je oblačná. Teploty se pohybují mezi 2 až 5 stupni Celsia. A dnes čekejme oblačno, během rána dopoledne zataženo a zpočátku hlavně v Krušných horách přehánky, které budou v nejvyšších polohách i sněhové. Odpoledne a večer budou přehánky přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 9 až 12 stupňů Celsia. Na horách naměříme 5 až 8 stupňů. Vanemírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Na rozjezd dobrého rána přispěl svou písničkou zpěvák a skladatel Marek Ztracený a s vámi Český rozhlas Karlovy Vary. Za 8 minut bude 17:30. Lepší a rychlejší komunikace, tak to slibují ministerstva zdravotnictví a zemědělství po kauze s nebezpečným toxinem cereulit v umělém kojeneckém mléku. Někteří lékaři a rodiče si totiž stěžovali, že informace o závadných výrobcích dostali s velkou prodlevou.
1: Ani tehdy jako doktorku nenapadlo, že by to mohlo být z toho.
2: Zuzanina dcera měla silné zažívací problémy asi 2 týdny a po vysazení umělého mléka odezněly, že má doma nebezpečný výrobek, zjistila náhodou.
1: Když jsem ráno scrollovala na Facebooku, tak vyšel nějaký post právě od stránky, která se zabývá vadnými potravinami. A kdybych jako na to nenarazila, tak bych o tom ani nevěděla.
2: Právě za pozdní varování rodičů a lékařů kritizuje ministerstvo zdravotnictví taky pirátská poslankyně Eva Šrámková.
3: Lékaři dostali pokyn 7 týdnů poté, co se o tom vědělo a začalo se stahovat výrobky.
2: Ministerstvo zdravotnictví argumentuje tím, že dětskou výživu kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která spadá pod rezort zemědělství, a že od ní pak informace o závadných výrobcích dostávají další úřady. Zároveň ale přiznalo, že komunikace s ministerstvem zemědělství mohla být rychlejší, pokračuje Martin Novotný z tiskového oddělení.
4: V návaznosti na tato zjištění budou přijata opatření zaměřená na posílení mezirezortní spolupráce, nastavení efektivnějších komunikačních a rozhodovacích mechanismů a zpřesnění interních odpovědností.
2: Na varování o nebezpečných výrobcích, které do Česka dorazilo z ostatních evropských zemí, reagovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce podle svého mluvčího Pavla Kopřivy neprodleně. Předávání informací lékařům by podle poslankyně Evy Šrámkové urychlilo právě třeba to, kdyby kojenecká výživa spadala jako léčivo pod rezort zdravotnictví a ne jako teď potravina pod rezort zemědělství. Tato změna ale není na stole, vysvětluje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
5: Případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie.
2: Mezi nevyhovujícími šaržemi byly i výrobky od firmy Danone. Ta upozorňuje na to, že výrobky sama stáhla už dřív preventivně, pokračuje jí mluvčí Dominika Preška.
6: V poslednom verejnom sdělení dozorového orgánu zároveň neboli uvedené žiadne nové výrobky z nášho portfolia. Ide o rekapituláciu už komunikovaných a stiahnutých.
2: Podobně se vyjádřily i další dotčené společnosti Nestlé nebo Solvent. V Česku je podezření na otravu u 23 dětí. Dosud žádné ale testy podle ministerstva zdravotnictví nepotvrdily. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěží, že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Město Sokolov připravuje v základních školách další sérii oprav a rekonstrukcí školních učeben a zázemí pro pedagogy. Mezi největší projekty letošního roku bude patřit celková rekonstrukce učebny fyziky a chemie v areálu základní školy v Křižíkově ulici. Záchranou a odchytovou stanici zvířat v Dalovicích u Karlových Varů opět vykradli zloději, a to i přes zabezpečovací zařízení, které vyřadili z provozu. Zloději vzali všechno vybavení, které služba potřebuje k práci. Škoda přesáhla 100 000 korun. Případ řeší policie. Ještě letos začne rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva v Chebu. Celá oprava bude finančně náročná. Měla stát asi 400 milionů korun. Práce proto budou rozdělené do několika etap. Opoziční poslanci se nezúčastní čtvrteční mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Brně. Oznámili to zástupci vedení ODS, Hnutí stan, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Koalice chce ve čtvrtek prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Všechny pasažéry z lodi, na které se šířil hantavirus, se podařilo najít. Zatím se podařilo potvrdit 9 případů a u dvou dalších lidí je pravděpodobné, že se nemoc potvrdí. Další případy se asi ještě objeví. Rozsáhlé šíření hantaviru se ale považuje za nepravděpodobné. Hokejový útočník David Tomášek posílil v Tipsport extralize mistrovské Pardubice. Světový šampion z Prahy podepsal na východě Čech víceletý kontrakt. A dnes bude oblačno i zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové, teploty do 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 181 v úseku Svatava Královské Poříčí na Sokolovsku je z důvodu opravy povrchu silnice zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tam, kde se do 13. májového rána probouzíte spolu s námi, přejeme fajn pohodový den a ať je podle vašich představ. Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary už otevíráme další hudební proud s písničkou od slovenské skupiny No Name. No a za chvíli přineseme výběr očekávaných událostí, tak buďte s námi. Je půl šesté a 2 minuty.

0: Tak já věřím, že jste dobře poznali příjemně nakřáplý hlas zpěvačky Jany Kratochvílové. V dobrém ránu nám zaspívala písničku Publikum tvé jsem já a dnes je 13. května. Co se očekává? K zákonu o rozpočtové odpovědnosti se dnes vrátí poslanci. Vládní koalice chce, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Šlo by třeba o investice na výstavbu dálnic a železnic anebo výdaje na obranu. Podle opozice by to umožnilo další zadlužování země. Koalice chtěla zákon prosadit už minulý týden, ale opozice jednání zablokovala. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů bude dnes jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit budou možné využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal. Podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům jako při víkendovém utkání Slávie se Spartou. A v rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Do Bukurešti má přijet také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Karlovarském kraji je dnes oblačno, teploty se pohybují mezi 2 až 5 stupni Celsia a po chladném ránu během odpoledne čekejme opět přehánky.
1: Počasí.
0: Je 6:15 a už za malou chvíli nabídneme tipy pro váš volný čas, ale jak dnes bude? Tak čekejme oblačno během rána a dopoledne zataženo a zpočátku hlavně tedy v Krušných horách přehánky, které budou v nejvyšších polohách i sněhové. Odpoledne a večer budou přehánky přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 9 až 12 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 5 stupňů. Vane mírný jihozápad. Západní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak pokud ještě nemáte na dnešek žádné plány, tak teď přijměte některou z dnešních pozvánek. Osobitý pohled na své město nabízí v Chebské galerii 4 cyklus obrazů Luďka Vystyda, nazvaný Něco s tím Chebem. Autor v něm prostřednictvím kolorované kresby a kombinovaných technik představuje svůj pohled na reálná místa, která přetváří svým úhledem pohledu do svébytných podob. Ve Františkových lázních si zájemci mohou od 16 hodin prohlédnout budovu Císařských lázní. V rámci komentované prohlídky z důvodu omezené kapacity je ale třeba si předem rezervovat na recepci hotelu Pavlik. Básničky pro radost, zamyšlení a potěchu duše si mohou zájemci přečíst na neobvyklé výstavě v Karlovarské krajské knihovně. Autorem veršů je Petr Pavelka. Městská knihovna v Ostrově si od 17 hodin připravila přednášku s názvem Třítýdenní cesta po neznámé Guatemale. O pralesech, pyramidách i o sledování výbuchu sopky Fuego v přímém přenosu bude vyprávět cestovatel a primář interního oddělení nemocnice Sokolov Martin Straka. Karlovarská hvězdárna nabízí od 18 hodin a 18 minut besedu s hvězdářem. Tentokrát se bude diskutovat na téma Přistaneme na Marsu. A Městské divadlo v Mariánských lázních zve na slavné šanzony a tanga ve virtuózních aranžích. Koncert mezosopranistky Edity Adlerové a akordeonisty Petra Vacka plný slavných melodií začne v 19 hodin a 30 minut.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Daniel Mayer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Chebu začne rekonstrukce nádražní budovy. V Karlových Varech Drahovicích začalo sloužit fotbalistům nové tréninkové hřiště. A dnes bude oblačno i zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové. Teploty do 12 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ještě v první polovině roku začne rekonstrukce nádražní budovy v Chebu. Jak informovala Správa železnic, podařilo se už vybrat zhotovitele stavby. Předpokládaná hodnota zakázky byla ve výši 590 milionů korun. Firmy Berger, Bohemia a Metrostav nabídly cenu 428 milionů, tedy o více než čtvrtinu nižší. Stavbaři obnoví fasádu i interiéry objektu. Současně vrátí původní podobu některým historickým prvkům. Sníží se energetická náročnost budovy, na její střechu se nainstaluje fotovoltaická elektrárna. Pro cestující přibudou také nová parkovací stání. Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve spolupráci s Evropskou unií. Karlovy Vary dokončily první etapu obnovy fotbalového stadionu Slávie v městské části Drahovice. Za 14 milionů korun město nahradilo nevyužitou část areálu tréninkovou plochou s umělou trávou. Modernizovalo taky část zázemí v původních tribunách. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka z Nutí Karlovaráci pokračuje postupná modernizace areálu starého přes 60 let.
5: V podstatě ten areál dlouhá léta spíš uvadal a vlastně nástupem nového vedení FC Slavie se vlastně povedlo ve spolupráci s městem začít do toho areálu investovat, začít to znova probouzet. Během posledních nějakých 6 let opravdu se tady investovalo v řádově skoro 40 milionů korun.
3: Na modernizaci fotbalového stadionu přispěla téměř 10 miliony Národní sportovní agentura. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů se dnes sejde se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budou jednat o možném využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Úřad v minulosti používání této techniky v Česku zakázal. Podle ministra by mohlo být opatření zavedené v reakci na sobotní výtržnosti fanoušků Slávie v derby se Spartou. Pokračuje Šťastný.
6: To není represe, to je otázka prevence. Pro nás je důležité, aby lidé, kteří poruší ta pravidla, tak bylo možné, aby právě ti pořadatelé mohli dostatečně identifikovat a ty jednotlivé skutky řádně zachycovat.
3: Šťastný už včera řekl, že chce taky nově zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje přímo na stadionech nebo zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště. Ministři nové maďarské vlády včera v parlamentu složili přísahy. Definitivně tím končí 16-letá éra Viktora Orbána. Nový kabinet pod vedením premiéra Pétera Maďara se moci ujmul od půlnoci. První jednání má naplánované už na dnešek.
7: 16 nových ministrů a ministryň složilo přísahu před historickými maďarskými vlajkami a čestnou stráží. Kabinet má opět členů víc než předchozí. Například rezorty školství nebo zdravotnictví totiž budou opět samostatné. Nový premiér Péter Maďar pak zdůraznil závazek vůči veřejnosti.
8: Fungování vlády bude týmová práce. Budeme odpovědní a rozhodovat veřejně. Jen tak lze obnovit důvěru ve stát.
7: Zemi přebírá v době ekonomické stagnace, vysokého státního dluhu i zablokovaných eurofondů. Právě na tyto problémy se nový kabinet chce zaměřit co nejdříve. U části evropských peněz má ale čas na reformy jen do léta. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: počasí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Se

0: v následujících minutách dnešního středečního dobrého rána, které okořeníme také pěknou muzikou a písničkami, co nestárnou, od skupiny Lucie a Richarda Millera. Budeme i blahopřát a povídat si s meteorology, tak ať vám nic neuteče. Je 6 hodin a 5 minut. Dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 13. májové ráno si užíváte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Za 2 minuty bude 6:45 a kdo dnes ze známých osobností oslaví narozeniny? Český sportovní komentátor, který se narodil před 61 lety v Chebu, Jaromír Bosák. Rovněž 61 let je české herečce Zuzaně Slavíkové. 91. narozeniny oslaví český umělecký fotograf Jan Saudek a dalším oslavencem je americký nevidomý zpěvák, skladatel a pianista Stevie Wonder, kterému je dnes 670 let. Také připomeňme, že v tento den roku 1717 se narodila uherská a česká královna, jediná vládnoucí žena na českém trůně, Marie Terezie. Roku 1944 se narodil český hudebník, skladatel a zpěvák Petr Habka, který se dožil věku 70 let. A v roce 1935 malíř Kája Saudek, dvojče fotografa Jana Saudka, který se dožil 80 let. Dnes je Český den proti rakovině, slavíme Světový den koktejlu a v kalendáři najdeme druhého ze zmrzlých mužů, Serváce. Mužské křestní jméno Servác má svůj původ v latině, pochází z latinského slova servare s významem uchovat, uchovávat nebo obsluhovat. Takže jméno Servác se tak z latiny překládá jako uchovatel, strážce, také osvoboditel, zachránce nebo zachráněný či obsloužený.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tak já doufám, že vás písnička od krále rock'n'rollu Elvise Presleyho naladila do správné pohody a nálady. No a že vám neskazí náladu ani následující předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A to nám právě teď přináší meteorolog Tomáš Vejvoda. Já vás zdravím, vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaké panuje počasí aktuálně v celém našem karlovarském regionu?
2: Tak probudili jsme se do poměrně chladného rána, kdy se teploty pohybují nejčastěji v rozmezí od 5 do 2 stupňů Celsia, na horách to je od 2 do minus 1 stupně Celsia a jinak je na obloze hodně oblačnosti, většinou oblačno a je zataženo a místy se vyskytují slabé přehánky, které jsou na hřebenech Krušných hor i sněhové a právě v nejvyšších polohách leží dokonce i poprašek sněhu.
0: Takže chladné ráno opět a jak bude přes den?
2: Tak dnes bude po celý den hodně oblačnosti, bude oblačno a je zataženo, přičemž během rána a dopoledne se hlavně v Krušných horách mohou objevit přehánky, které budou zpočátku i sněhové. Odpoledne pak bude četnost přeháněk postupně narůstat a odpoledne se vyskytnou na většině území, potom odpoledne a večer. A ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 9 do 12 stupňů Celsia a na horách to bude většinou jen od 5 do 8 stupňů Celsia a k tomu povede mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: O počasí jsem si povídala právě teď s meteorologem Tomášem Vejvodou a já vám za to moc děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže Peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: Za 6 minut bude 6:30. Před malou chvílí zazněla v dobrém ránu pozvánka na náš sobotní den otevřených dveří, tak všichni jste srdečně zváni, těšíme se na vás. A teď tu pro vás máme pozvánku další, která nabídne koncerty, divadlo, operu i výstavy. Festival Zoo Open totiž zahajuje svůj 10. ročník. Historicky poprvé odstartuje projekt nadačního fondu Magdaleny Kožené koncertem ve španělském sále Pražského hradu, kde vystoupí mladí talenti ze základních uměleckých škol spolu s profesionálními umělci.
1: Kromě klasického repertoáru, který zařazujeme každoročně, tak mám radost, že zazní i skladba nová, která byla psána přímo pro tuto příležitost.
2: Říká Jan Kučera, který na zahajovacím koncertě ve španělském sále Pražského hradu povede orchestr složený z žáků z 60 základních uměleckých škol.
1: A napsal jí můj mladý skladatelský kolega, kamarád František Konečný, kterému je zhruba 15 let. A bude to melodram na text Jana Skácela Uspávanka.
2: Dirigentský pult se Jan Kučera na festivalu Zoo Open postaví už po páté.
1: Možná bychom si všichni divili, že už na těch zkouškách oni 15-letí, 16-letí mladí muzikanti se chovají velice profesionálně a rozhodně to není jako nějaká rozverná třída, kterou bych já musel krotit, a jsou velice vnímaví, ale samozřejmě potom, když se snažíme vyburcovat nějaké jako energii hudební, tak vždycky to padne na úrodnou půdu a mě to samotného překvapí, jak dokážou hrát krásně, energicky, prostě vždycky to je velká radost.
2: Celý zahajovací koncert ze španělského sálu Pražského hradu uvede v přímém přenosu Česká televize na ČT Art. Záznam pak odvysílá také Český rozhlas D-dur. Festival nabídne akce ve více než 360 městech po celé republice. Pokračuje ředitelka festivalu Irena Pohlhoukalová.
3: Pozvu všechny do Břevnovského kláštera na celodenní uměleckou přehlídku napříč všemi obory. Rozhodně nelze opomenout provedení barokní opery na zámku ve Valticích, které vyvrcholí celodenní přehlídku z už Open Jihomoravského kraje. Pozvu na krásné poutní místo na horu Matky Boží do Králík.
2: Festival z už Open zakončí 1. června celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v dubnu klesla o 0,1% bodu na 5,9%. Zaměstnání si v regionu hledalo 12 048 lidí, oproti březnu o 183 méně. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla v dubnu na Sokolovsku, naopak nejnižší na Chebsku. Sokolovská chemička Saint-Omer modernizuje svůj areál. Součástí je i úprava systému řízení vodního hospodářství a taky například instalace technologie pro úpravu pH odpadních vod. Obnovu provádí chemička každý rok. 17 obcí v Karlovarském kraji bude soutěžit o titul Vesnici roku 2026. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 245 obcí z celého Česka. V Karlovarském kraji to jsou například obce Černava, Luby, Trstěnice, Hájek, Verušičky, Oloví nebo Vlkovice. Vítězná obec pak bude kraj prezentovat v září v celostátním kole. Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah ovocnáři stále sčítají. Státy Evropské unie by podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové měly zadávat mnohem více společných obranných zakázek. Kalasová to prohlásila před jednáním unijních ministrů obrany v Bruselu. V současnosti podle ní jednotlivé země mají často rozdílné vybavení, což komplikuje vzájemnou spolupráci v obraně. Basketbalista Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. Reprezentačnímu pivotovi skončí v létě smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude. A dnes bude oblačno i zataženo, místy přehánky na horách i sněhové, teploty do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do středy 13. května a dnes je Český den proti rakovině. Koná se jeho 30. ročník, takže do ulic po celém Česku budou vyrážet tisíce dobrovolníků, kteří kolem jdoucím nabídnou květy měsíčku lékařského se světle fialovou stužkou. Dodejme, že výtěžek letošní sbírky Ligy proti rakovině podpoří prevenci nádorů hlavy a krku. A lidé mohou přispět nejen v ulicích, ale také přes DMS anebo převodem na bankovní účet. Je půl sedmé a 3 minuty a teď nám činasky zahrají do noty.

Dobrá zpráva a Václav Neckář. No a my jsme Český rozhlas Karlovy Vary, s kým si užíváte 13. májové ráno. No a v našem odpoledním vysílání vás pozveme na nejstarší festival folk, country a tramské hudby na Sokolovský dostavník 2026. Zakladatelem tohoto festivalu byl Jaroslav Studený, mezi trampy známý pod přezdívkou Havakau. A nejen o začátcích a historii tohoto festivalu, ale také o jeho letošním programu pohovoří a pozvánku připojí Jan Picka, první místo starosta města Sokolov a ředitel MDK Sokolov, a my si s ním budeme povídat dnes po 15. hodině. Tak naše časomíra ukazuje 6:39, no a po písničce přineseme pak předpověď počasí a do té 7. hodiny se určitě ještě stihneme ohlédnout do minulosti v pravidelném kalendáriu Petra Jungmana. Tak přeji všem prýma den spolu s Českým rozhlasem.

0: Karlovarském kraji je dnes oblačno až zataženo, místy se vyskytují slabé přehánky, na hřebenech Krušných hor i smíšené nebo sněhové a teploty se nám nejčastěji pohybují aktuálně v rozmezí od 2 do 5 stupňů Celsia a na horách od minus 1 do plus 2 stupňů. A po chladném ránu se během odpoledne opět vytvoří přehánky.
1: Počasí.
0: Dnes čekejme oblačno, během rána dopoledne zataženo a zpočátku hlavně v Krušných horách se objeví přehánky, které budou v nejvyšších polohách zpočátku i sněhové. Odpoledne a večer bude četnost přehánek narůstat a večer se vyskytnou postupně na většině území. Denní maxima dosáhnou na 9 až 12 stupňů Celsia, na horách naměříme 5 až 8 stupňů. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rostlové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. Za minutu bude 6:45. Dobré ráno.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: never.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík Servác. Tady je Petr Jungmann. Hezký den.
5: Když v baru hostě.
4: První definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů. Letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. Atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aža. Papež přežil a 2 roky po atentátu Ažu v žaláři navštívil a osobně mu odpustil.
6: Vítej, zlatý hetriku!
4: Tuto větu jsme slyšeli přesně před 25 lety. Naši hokejisté ve finále mistrovství světa v Německu porazili Finsko 3-2 zlatým gólem v prodloužení.
6: David Moravec! Gól!
4: A po třetí za sebou zvedli nad hlavu pohár šampionů.
6: Jsme po třetí za sebou mistry světa!
4: Další šampionát začíná pozítří ve Švýcarsku. 55 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olmouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně. A já přeju hezký den.

0: dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Do Karlovarského kraje přijelo letos v prvním čtvrtletí víc návštěvníků než v loni. Na Karlovarskou ulici 5. května se vrátí práce na komunikacích. V Bukurešti se schází summit prezidentů východoevropských států NATO. A dnes bude oblačno i zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové, teploty do 12 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj byl v letošním čtvrtletí čtvrtým nejnavštěvovanějším krajem po Praze, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji. V regionu se během 3 měsíců ubytovalo zhruba 304 tisíc návštěvníků. To je o téměř 3% víc než v loni, pokračuje Pavel Hortyk z odboru komunikace Českého statistického úřadu.
5: V hromadných ubytovacích zařízeních strávili přibližně 1 milion 135 tisíc nocí, meziročně zhruba o 2,5% více. Přibylo zejména zahraničních návštěvníků, a to o 4,5%. Domácích klientů bylo více o 0,5%.
3: Karlovy Vary se ještě tento měsíc vrátí k rekonstrukci ulice 5. května v městské části Drahovice. Jak uvedl náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO, po loňské první etapě bude následovat druhá, která naváže na dokončený úsek. Práce provede stejný dodavatel za nabídkovou cenu zhruba 9 milionů korun. Předpoklad byl necelých 13 milionů. Vozovka i chodníky dostanou nové povrchy. Součástí projektu je také instalace nového veřejného osvětlení a přeložka sítí. Hotovo by mělo být v letošním roce. Při rekonstrukci ulice musí řidiči počítat s dopravním omezením. V rumunské Bukurešti začíná jednání 9 východoevropských států NATO. Česko na něm zastupuje prezident Petr Pavel. Jednání je přípravou na červencový summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Na dnešní setkání má dorazit taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
6: Význam východního křídla NATO vzrostl podle prezidenta Pavla po ruské anexi Krymu před 12 lety a ještě víc po zahájení plné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Výsledkem summitu bude deklarace vyjadřující podporu Ukrajině a Moldavsku, označí Rusko za hlavní hrozbu pro alianci a také potvrdí připravenost posilovat obranu východní části NATO. Ani po skončení války na Ukrajině totiž nebezpečí z Ruska podle Petra Pavla nepomine.
7: Rusko, pokud nezmění svůj přístup k evropské bezpečnosti, ale i k ostatním sousedním zemím, tak tou hrozbou bude i nadále.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má ostatní prezidenty také seznámit s projektem nového systému protidronové obrany. Z Bukurešti Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Dobrovolníci po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou je možné přispět na prevenci nádoru hlavy a krku. Během Českého dne proti rakovině bude kvítky měsíčku lékařského v ulicích nabízet zhruba 16 tisíc dobrovolníků ve žlutých tričkách. Podle Milana Vošmika z kliniky onkologie a radioterapie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Hradec Králové karcinomů přibývá.
8: Tomu všemu bychom mohli předejít, pokud by jsme velmi významně snížili ty rizikové faktory, ať už kouření, alkohol.
3: Lidem podle Vošmika může pomoct i očkování proti infekci HPV. Sport. Jeden z nejlepších českých basketbalistů všech dob Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému pivotovi, který se jako třetí Čech v historii dostal i do NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a nové angažmá si už hledat nebude. Katalánský klub o tom informoval na svém webu. Počasí. Dnes bude oblačno ráno a dopoledne zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové, večer přibývání srážek na většině území. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 5 až 8 stupňů Celsia, vane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Se silnějším provozem počítejte v Karlových Varech v Západní a Sokolovské ulici a v Sokolově v ulici Závodu Míru a Boženy Němcové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dnes je 13., což je pro někoho nešťastné číslo a dnešní premiéra ankety Ahoj rádio se k neštěstí a neúspěchu tak trochu váže, ale jak to tak bývá, s odpověďmi jsou naši malí respondenti většinou úplně vedle. Tak si počkejte na tu naši dnešní

0: Co znamená, když o někom řekneme, že udělal botu?
1: Že ji koupí a bude chodit jako, že bude ukazovat boty, který má krásný.
2: Že si ji obuje. Že ji udělal krásnou.
3: Že mu za to musí jít někdo zaplatit.
4: Koupí si botu a bude to mít jako vzor a přišel si druhou.
5: Že si koupil dvě boty a jednu ztratil.
6: Někdo udělal něco matoucího a potom ten druhý řekne, udělal botu.
7: Že se mu nic nepovedá.
8: Že někdo udělal botu a on si řekne, že ji udělal špatně.
9: Že třeba udělal speciální botu, aby se vykopaly dveře, ale on by chtěl úplně jinou botu.

0: kde jste si ani dnes nezapomněli naladit náš ranní program plný informací, regionálních zpráv a dobré muziky. Přejeme příjemné 13. májové ráno, i když je opět velice chladné. V Karlovarském kraji je oblačno až zataženo, místy se vyskytují slabé přehánky a teploty se pohybují nejčastěji v rozmezí od 2 do 5 stupňů Celsia, na horách od minus 1 do plus 2 stupňů.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na 8 a dnes čekejme oblačno, během rána a dopoledne zataženo a zpočátku hlavně v Krušných horách se objeví přehánky, které budou v nejvyšších polohách zpočátku i sněhové. Odpoledne a večer bude četnost přeháněk narůstat a večer se vyskytnou postupně na většině území. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 9 až 12 stupni Celsia, na horách mezi 5 až 8 stupni. Vane mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na prvním stupni tedy mírná.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Po frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary za vámi posíláme jednu písničku za druhou, aby vám každá z nich zpestřila dnešní ráno. A nejen to, přejeme vám taky, ať se vám celý den daří. Ještě přednedávnem bylo tréninkové hřiště na stadionu Karlovarské Slávie pokryté škvárou a travnatými drny. Provozovatelé sportoviště už ale za pomoci radnice tréninkovou plochu nechali zrekonstruovat a její povrch začínají využívat sportovní kluby i veřejnost. No a o víkendu i navíc vyzkouší také sportovci z mnoha koutů světa.
1: Na novém hřišti Karlovarské Slávie začíná jeden z prvních tréninků malých fotbalistů. Umělou trávu, zářící novotou, zkouší v kopačkách a v klubovém dresu David Vlčko.
2: Tak já jsem v klubu asi 6 let. Jeden trénink jsme tady měli, byl jsem tady jednou ještě s kamarádama. A teď jsem tady po třetí, no.
1: Pamatuješ si, jak to vypadalo předtím? Je to rozdíl, je to velký rozdíl, tehdy a teď?
2: Jo, tak je to obrovský rozdíl, předtím tady byly rozstraný sítě, tráva ani ne.
1: Jakub Dřížďal, další slávista.
3: No tak já jsem v klubu asi tak 7, možná teď už 8 rokem. A no, myslím, že sezóna je dobrá, jako myslím, že se nám povedla, jako že ani ještě jednou jsme neprohráli, takže dobrý.
1: Tréninkové zápolení sleduje také předseda FC Slávie Karlovy Vary Stanislav Štípek a také on vzpomíná na původní tréninkovou plochu.
4: Byla v hrozném stavu, skoro nepoužívatelná, i to zázemí, který tady teď vzniklo, je se nádherný, takže pro sportovní stránku našeho klubu skvělý a navíc my ten areál nezamykáme, je veřejně přístupný, takže tady je neustále plno dětí, kteří se chodí zakopat a já jsem toho strašně fanoušek, aby ty děti měly kde sportovat.
1: Jde o to, že právě teď na stadionu Slávie skončila další etapa postupné rekonstrukce areálu za 14 milionů korun.
5: Co se týká hřiště, tak ta stavba trvala, nebo těch prací kolem hřiště trvala 6 měsíců, ale musím říct, že tam bylo asi 2 měsíce přestávka v zimním období a kabina ta se budovala asi 2,5 měsíce.
1: Říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
5: V podstatě ten areál dlouhá léta spíš uvadal a vlastně nástupem nového vedení FC Slávie se vlastně povedlo ve spolupráci s městem začít do toho areálu investovat, začít to znova probouzet. Během posledních nějakých 6 let opravdu se tady investovalo v řádově skoro 40 milionů korun.
1: Nově upravený fotbalový stadion už zkoušejí jednotlivci i sportovní kluby. O víkendu areál otestují také hráči mládežnického mini eura.
4: Budou tady prostě top značky světového fotbalu, Bayern Mnichov, Manchester United, FC Porto, Ajax Amsterdam, kluby z Austrálie, z Norska, prostě z celého světa. Velká akce, 11letý děti, bude se hrát ne na hlavní ploše, ale právě i tady na tom novém hřišti a klidně se přijďte podívat, bude to skvělá akce a skvělý výkony sportovců.
1: Dodává šéf Karlovarské Slávie Stanislav Štípek z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
3: Půl osmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Město Sokolov připravuje v základních školách další sérii oprav a rekonstrukcí školních učeben a zázemí pro pedagogy. Mezi největší projekty letošního roku bude patřit celková rekonstrukce učebny fyziky a chemie v areálu základní školy v Křižíkově ulici. Záchranou a odchytovou stanici zvířat v Delovicích u Karlových Varů opět vykradli zloději, a to i přes zabezpečovací zařízení, které vyřadili z provozu. Zloději vzali všechno vybavení, které služba potřebuje k práci. Škoda přesáhla 100 000 korun. Případ řeší policie. Ještě letos začne rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva v Chebu. Celá oprava bude finančně náročná. Měla by stát asi 400 milionů korun. Práce proto budou rozdělené do několika etap. Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona chce zabránit. Americký prezident Donald Trump přijíždí na návštěvu Číny. Jednat by měl s prezidentem Xi Jinpingem. Šéf Bílého domu na něj nejspíš bude tlačit, aby Čína přestala dál podporovat Irán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Ze Švédska přes Prahu a až do Švýcarska za zhruba 15 hodin. Taková byla cesta kustodů hokejové reprezentace a naprosté většiny potřebné techniky pro páteční start mistrovství světa. I díky tomu národní tým už včera vyjel poprvé na led v tréninkové hale ve Freiburgu. A dnes bude oblačno i zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové, teploty do 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 6 v úseku Karlovy Vary Bošov se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavný pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak to byly krátké zprávy s Lenkou Polákovou a spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do 13. májového dne a my vám přejeme příjemné středeční ráno. Jestli pak víte o tom, že i míchané nápoje mají svůj světový den? Ano, je to tak. Právě dnes můžete spolu s námi oslavit Světový den koktejlu, který každoročně slavíme 13. května. Tento den připomíná tedy umění míchání koktejlů a jejich nezaměnitelnou roli v kulturní historii. Koktejly se staly nedílnou součástí společenských událostí, stejně jako soukromé zábavy. Je půl osmé a tři minuty a o tom, že modrá je dobrá, nám právě teď zaspívá Ondřej Hejma se spolu skupinou Žlutý pes. No a za chviličku si k ranní kávě otevřeme noviny. Do těch regionálních nahlédneme spolu s Lukášem Staňkem. Tak nás poslouchejte dál. Hezké ráno.

písničku už

Topic Stars.

0: Dnešní noviny.
1: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary. Naše časomíra ukazuje 7.39 a to je čas na přehled tisku. Středečním vydáním regionálních novin listoval editor vysílání Lukáš Staněk, kterého mám ve studiu a kterého zdravím. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: V okolí Jindřichovic na Sokolovsku se v posledních dnech rozvířila debata o plánovaném otevření kamenolomu. Karlovarský kraj už zveřejnil zahájení zjišťovacího řízení v rámci procesu EIA a mezi místními obyvateli začínají sílit obavy z možných dopadů projektu. Jak se dočtete v dnešním regionálním deníku, záměr počítá s otevřením nového ložiska stavebního kamene v katastru Jindřichovic. Největší obavy přitom nesměřují pouze k samotné těžbě, ale hlavně k plánované dopravě. Podle obyvatel okolních obcí se projekt netýká jen samotných Jindřichovic, ale celé oblasti. Více už v regionálním deníku na straně 1.
1: Co jsi zjistil v deníku Právo?
2: Dvouletý rys Bardy došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. To je jedním z témat v dnešním deníku Právo s tím, že obě pohoří dělí vzdušnou čarou vzdálenost 160 km. Podle hnutí Duha, které jeho pohyb monitoruje, se jedná o nejdelší zmapovaný přesun rysa v České republice a zároveň o první doložený případ přirozené migrace rysa ze Šumavy do Krušných hor. Bardy se narodil na jaře roku 2024 v oblasti Hartmanic rysici Surii. Jako jedno ze tří koťat s matkou a sourozenci žil na Šumavě skoro rok, než se všichni tři mladí rysy vydali hledat vlastní místo pro život. Cestovatelem je i jeho bratr Ondřej, který se loni na podzim vydal do Brd.
1: No a co se dočteme v regionální příloze Mladé fronty dnes?
2: Jedinečnou podívanou nabízí v těchto dnech bývalá těžební jáma u Komorní Hůrky na Chebsku, jedné z nejmladších sopek ve střední Evropě. Jak píše Mladá fronta, objevují se zde květy jedné z nejvzácnějších českých orchidejí, vstavače kukačky. Dnes se na místě sejdou milovníci přírody, aby květenství spočítali. Jde v pořadí o už šesté sčítání vstavačů kukaček za účasti veřejnosti. Na jedné z nejznámějších lokalit tohoto druhu v celé České republice se bude sčítat od 12 do 17 hodin. Květy této luční orchideje jsou nejčastěji nachové, růžové, vzácněji bílé, s typickou tmavě žilkovanou přilbou. Sformovány do poměrně řídkého klasu se na rostlině objevují až do konce června.
1: Tak to byl přehled regionálních novin a Lukáš Staněk, děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a dnes čekejme oblačno během rána a dopoledne zataženo a zpočátku hlavně v Krušných horách se objeví přehánky, které budou v nejvyšších polohách zpočátku i sněhové. Odpoledne a večer bude četnost přeháněk narůstat a večer se vyskytnou postupně na většině území. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 9 až 12 stupni Celsia, na horách mezi 5 až 8 stupni. Vane mírný, jeho západní až západní vítr do 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Každý, kdo doma otevře v kuchyni šuplík, tak ho tam najde. Vedle lžic a vidliček také nůž se zaoblenou špičkou. A představte si, že dnes má svůj den. Před 389 lety vznikl ve Francii první jídelní nůž se zaoblenou špičkou. Za jeho průkopníka je považovaný kardinál Richelieu, francouzský šlechtic, který patřil na dvoře krále Ludvíka 13. k nepopulárním osobnostem. Proto svým spolustolovníkům poskytl zaoblené nože, které nebylo možné použít ani k vyčištění zubů, ani k pobodání ostatních. Výsledkem byl tedy jídelní nůž, který je dodnes běžnou součástí příboru. Sad. Tak za 8 minut bude 8 hodin. Lenka Poláková vám ve zprávách poví, co nového v našem regionu i ve světě, tak si počkejte na zprávy a nezapomeňte, že také dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host a my se teď dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Do Alex a host zavítá bývalý hokejový útočník, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, Patrik Eliáš. Téměř celou svou hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí v Česku. Vrací se občas do New Jersey, je v kontaktu s klubem New Jersey Devil. Jak těžké bylo se s profesionálním hokejem rozloučit, dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary letos opraví Buchenwaldskou ulici, poškodil ji i posun svahu. V Kraslicích dnes otevřou novou naučnou stezku Sadovka. Sněmovna se vrátí k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Opozice chce změnám zabránit. A dnes bude oblačno i zataženo, místy přehánky, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary se letos chystají opravit Buchenwaldskou ulici. Je hlavní příjezdovou cestou k městskému hřbitovu a krematoriu. Jak řekl náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO, povrch silnice je nevyhovující a další poškození vzniklo kvůli posunům svahu pod ulicí směrem k vlakovému nádraží. Odhadované náklady jsou zhruba 5 milionů korun bez DPH. Pokud se podaří vybrat dodavatele včas, stavba by měla být dokončena do konce září. Kvůli opravě ulice budou nutná dopravní omezení. V Kraslicích dnes otevřou novou naučnou stezku, vytvořili městské lesy v parku Sadovka. Kromě obnoveného altánu na Emilijině vyhlídce, tam jsou nově instalované interaktivní a naučné prvky, jako je například poznávání stromů. Celá trasa je dlouhá zhruba 2 kilometry, pokračuje nezávislý starosta města Filip Beneš.
4: Je tam naučná stezka pro děti, která se věnuje přírodě, zvířátkům, samozřejmě se můžou najít v lese. Je tam i dokonce zajímavá vyhlídka na městě, jakož městské lesy vyčistily nálety, tudíž je vidět do údolí a byla tam zřízena taková menší vyhlídka v podobě ptačího hnízda. Dá se do něj lézt asi ve 2,5 metrech.
2: Stezka se otevře v 9 hodin a součástí bude taky doprovodný program nejen pro děti. Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit, říká předseda ODS Martin Kupka.
5: Ten zákon má tolik skrytých problémů a vad, tak zásadním způsobem uvolňuje rozpočtovou odpovědnost, že tomu přirozeně musíme bránit. A to ne pro nějakou blokaci té sněmovny, ale prostě proto, že tohle je pro Českou republiku prostě špatný návrh.
2: Je tak pravděpodobné, že sněmovna ještě dnes hlasovat nebude. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO kritiku opozice odmítá. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala po minulé vládě. Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až Česko potvrdí zájem hostit slavnostní start cyklistického závodu. Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechy.
6: Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
7: Cyril Tricar má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4násobné vítězi Tour Tadej Pogačarovi.
8: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a potom je zde určitě obrovský argument.
7: Psal Českému rozhlasu ředitel závodu Letap Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák. Podle něj by se o oficiální české kandidatuře pro rok 2029 mohlo rozhodnout ještě letos. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude oblačno ráno a dopoledne zataženo, místy přehánky na horách i sněhové. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a byl zátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 21 se v úseku Mariánské Lázně Vojtanov u Chebu provádí úklid odpadků a čištění vozovek. Zpevněná krajnice je uzavřená a se silnějším provozem a mírným zdržením počítejte v centru Karlových Varů.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Pět minut po 8 hodině a ranní program Českého rozhlasu má pro vás ve své poslední hodince písničky od zpěvačky Anika a Michala Tučného. Dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo se bude týkat Pražského národního muzea, už za chvíli tedy s Martinem Písaříkem, a taky se podíváme na to, co zásadního se děje na silnicích v našem kraji. Přeji i nadále hezký a ničím nerušený poslech.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Skotská hudební skupina Nazareth na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a my vám přejeme po ránu hlavně dobrou náladu a pokud vás zajímá, jaké bude počasí, pojďte si poslechnout teď meteorology.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na 9:02 a dnešní a zítřejší předpověď počasí nám přináší meteoroložka Petra Polívková. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak začneme nejprve dnešním chladným dnem. Co máme očekávat?
2: Tak bude to opět ve znamení přeháněk a zvětšené oblačnosti, bude oblačno zataženo a budou se objevat přeháňky. Během dopoledne budou přechodně slábnout a bude jich méně. Ráno a dopoledne se mohou hlavně v těch vyšších polohách krušných hor ještě objevit i sněhové přeháňky, ale odpoledne bude ta četnost těch přeháněk narůstat a večer se vyskytnou postupně na většině území. Nejvyšší denní teploty nám porostou oproti včerejšku nějaké 3-4 stupínky. Mělo by být mezi 9 až 12 stupni Celsia, na horách tam někde kolem plus 6 stupňů, ale bude nám opět foukat, což bude snižovat tu pocitovou teplotu a měl by foukat mírný západně, že západní vítr o rychlostech 3-7 metrů za vteřinu.
0: Tak další chladný den je před námi a jak bude vypadat čtvrtek?
2: Čtvrtek bude podobný. Bude většinou oblačno, během dopoledne může přechodně i trochu ubývat oblačnosti a bude i polojasno a lokálně se budou vyskytovat přeháňky. Méně by jich mělo být v těch dopoledních hodinách a více v těch odpoledních hodinách, ale během večera nebo pozdějšího večera budou postupně ustávat a s menší pravděpodobností se může zítra objevit i nějaká bouřka. Ale ta pravděpodobnost není příliš vysoká. Nejnižší noční teploty mezi 6 až 3 stupni Celsia, což jsou podobné jako dnes, a nejvyšší teploty by měly vystoupat stejně jako dnes mezi 9 až 12 stupňů Celsia. A opět nám bude foukat mírnýho západní vítr o rychlostech 3 až 7 metrů za vteřinu.
0: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Petrou Polívkovou. Moc vám děkuji. Hezký den naslyšenou.
2: Hezký den naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže Peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: Náš pohodový hudební proud vyplnila svou písničkou zpěvačka Olga Lounová a za 6 minut bude 8:30. My se teď v dobrém ránu podíváme na důležité silnice v našem kraji. Tentokrát je to rekonstrukce Pražského mostu v Karlových Varech a s ní spojené komplikace v dopravě. Podrobnosti přidá mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Kvůli rekonstrukci Pražského mostu v Karlových Varech na silnici 1/6 je doprava částečně omezená a v některých případech vedená objízdnými trasami, mimo jiné také Dalovickou ulicí. Zvýšený provoz zde přináší komplikace pro místní obyvatele. Hledáme proto řešení, které bude co nejbezpečnější a zároveň realizovatelné v průběhu stavby. Rekonstrukce mostu je plánovaná do konce příštího roku.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v dubnu klesla o 0,1% bodu na 5,9%. Zaměstnání se v regionu hledalo 12 048 lidí, oproti březnu o 183 méně. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla v dubnu na Sokolovsku, naopak nejnižší na Chebsku. Sokolovská chemička Syntomer modernizuje svůj areál. Součástí je i úprava systému řízení vodního hospodářství a taky například instalace technologie pro úpravu pH odpadních vod. Obnovu provádí chemička každý rok. 17 obcí v Karlovarském kraji bude soutěžit o titul Vesnice roku 2026. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 245 obcí z celého Česka. V Karlovarském kraji to jsou například obce Černava, Luby, Trstěnice, Hájek, Verušičky, Oloví nebo Vlkovice. Začíná 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Během 3 týdnů nabídne stovky koncertů, tanečních vystoupení nebo divadelních představení po celém Česku. Projekt nadace Magdaleny Kožené dnes večer zahájí benefiční koncert na Pražském hradě. V rumunské Bukurešti začíná jednání 9 východoevropských států NATO. Česko na něm zastupuje prezident Petr Pavel. Jednání je přípravou na červencový summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Na dnešní setkání má dorazit taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Nadstavbová skupina o titul ve fotbalové šancelize dnes pokračuje zápasy 3. kola. Liberec v 17 hodin a 30 minut nastoupí v Hradci Králové. Jablonec ve 20 hodin čeká duel v Praze proti Slávii. Kvůli disciplinárnímu trestu se bude hrát bez přítomnosti diváků. A dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové, teploty do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Část silnice 3. třídy v úseku Kinžvart Klacká u Mariánských Lázní je z důvodu stavebních prací zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Příjemnou středu přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je 13. května. Na dnešek připadá Český den proti rakovině. Slavíme Světový den koktejlu a v kalendáři najdeme druhého zmrzlíka Serváce. Mužské křestní jméno Servác má svůj původ v latině, pochází z latinského slova servare s významem uchovat, uchovávat nebo obsluhovat. Takže jméno Servác se z latiny překládá jako uchovatel, strážce, také osvoboditel, zachránce nebo zachráněný či obsloužený. A co říkají pranostiky? Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. A nebo před Servácem není léta, po Serváci smrazy veta. Je 9:30 a po písničkách od Petra Muka a Pavla Rota už budeme soutěžit, tak si na to počkejte, buďte s námi, hezké ráno.

0: Růže zpíval Pavel Roth a dobré ráno plné informací a písniček teď vyplní telefonická soutěž. 8.40 na hodinách, za 5 minut bude 8:45 a pokud máte rádi umění, malbu a krásné obrazy, tak by vás mohla potěšit pozvánka na jednu pěknou výstavu obrazů, na kterou pro vás máme dvě vstupenky. Vyhrát je můžete právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Až do 24. května můžete na Staré radnici v Ostrově obdivovat osobitou malířskou techniku, inspirovanou přírodou. Obrazy Jany Sádrykové, rodačky z Klášterce nad Ohří, nabízí klid a harmonii. Malířka je také autorkou knihy Pohádky o tajemství lesa, kterou doplnila vlastními kresbami. A my na výstavu nazvanou Spojena s přírodou nabízíme právě teď dvě vstupenky. Tak ještě jednou připomínám, telefonní kontakt do soutěže je to telefonní číslo 221 55 37 37. Telefonní linka ještě není obsazená, bylo obsazeno, ale najednou není, takže šance pro nejrychlejšího z vás dovolat se na naše telefonní číslo a vyhrát vstupenky na krásnou výstavu obrazů. Tak linka už zvoní, tak koho máme na telefonu? Dobré ráno. Tak ne, tak vypadli jsme zase opět z vysílání, tak zkusíme ještě dát šanci dalšímu volajícímu, tak kdo pak se půjde podívat na výstavu. Dobré ráno. Haló?
1: Dobrý ráno, zdravím, Honzo ze severu.
0: Já vás zdravím na sever, pane Honzo. Tak na dnešní den připadá Světový den koktejlů. My jsme o tomto svátku už hovořili. Máte rád koktejly, nebo ne?
1: Ani moc ne, ty mi většinou špatně dopadly.
0: Tak my se vás, pane Honzo, ptáme, jaký drink si oblíbil sám agent 007 James Bond a objednal si ho s hláškou protřepat nemíchat? Chcete možnosti?
1: No určitě, protože už stárnem a nic si nepamatujem.
0: Dobře, tak vyberte tu správnou odpověď. Martini, Cosmopolitan, Cinzano.
1: No, si to Martini.
0: No jo, ano, je to tak, ano, to je správná odpověď. Jeden z nejznámějších klasických koktejlů, známý i díky filmům a postavě Jamese Bonda, je ano skutečně koktejl Martini. Takže, pane Honzo, vyhráváte vstupenky, velká gratulace ode mě, ještě se trvejte na telefonu. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji moc krát.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8:45 a 2 minuty a po chladném ránu se během odpoledne vytvoří opět přehánky. Dopoledne bude zataženo a zpočátku hlavně v Krušných horách se objeví přehánky, které budou v nejvyšších polohách zpočátku i sněhové. Odpoledne a večer bude četnost přeháněk narůstat a večer se vyskytnou postupně na většině území. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí jen na 9 až 12 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 5 do 8 stupňů. Vane mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rostlové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. Ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 13. května. Minimální teplotu rovných minus 5 stupňů naměřila Šindelová v roce 2005. Zatímco maximální teplotu to zaznamenali v Královském Poříčí v roce 1969 a bylo to rovných 29 stupňů Celsia.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.

Srdeční dobré ráno vyplnila písnička Paráda od Karla Zicha, ale už se blíží devátá a to znamená závěr našeho ranního vysílání s datem 13. května. Po zprávách spolu s Lenkou Polákovou ho vystřídá dopolední vysílání spolu s Michailou Vondráčkovou, tak nás poslouchejte dál a mějte se krásně, mějte se fajn. Od mikrofonu se loučí Jitka Brošková. Přeji příjemný den.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Do soutěže Vesnice roku se v Karlovarském kraji přihlásilo 17 obcí. Sokolov rozšiřuje cyklistickou infrastrukturu. Zhruba 200 tisíc seniorů v Česku dál pracuje i po odchodu do důchodu. A dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty do 12 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. 17 obcí v Karlovarském kraji bude soutěžit o titul Vesnice roku 2026. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 245 obcí z celého Česka. V Karlovarském kraji to jsou například obce Černava, Luby, Trstěnice, Hájek, Verušičky, Oloví nebo Vlkovice. Vítězná obec pak bude kraj prezentovat v září v celostátním kole. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
2: Přihlášené obce navštíví v termínu od 15. do 19. června 12členná hodnotitelská komise, složená z řad odborných zástupců, vyhlašovatele a partnerů. Obce budou mít možnost během dvouhodinové prezentace představit svoji obec, komunitní život, spolky a realizované projekty.
1: Sokolov pokračuje budování infrastruktury pro cyklisty ve městě. Do konce června má v plánu postavit na dvou místech dobíjecí cyklostojany pro elektrokola a do konce léta vybuduje zpevněnou cyklostezku mezi Mostem Lásky a lokalitou Jižní Lom. Jak uvedla starostka Renata Úlehlová z Hnutí ANO, takzvané cyklopointy jsou v Sokolově novinkou. Vybudování obou stojanů vyjde město na zhruba 250 000 korun. Akce je podpořená dotací od Ministerstva pro místní rozvoj, která pokryje 65% nákladů. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, to je zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Začalo pražské jaro. Letošní 81. ročník festivalu Večer odstartovala Smetanova má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přímý přenos z obecního domu sledovali v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce i desítky lidí v pražských Riegrových sadech.
3: Co vás sem přilákalo i v tomto počasí?
4: Kultura.
5: No, nikdy jsme tu nebyli, tak jsme si to chtěli zažít.
6: Mezi diváky byli i manželé Jana a Jaroslav. Pozorně vyslechli všech 6 básní a po Blaníku, který cyklus uzavřel, následoval mohutný aplaus.
7: Mně se to moc líbilo, to je super nápad od pražského jara, takhle dát to ven open air pro lidi.
3: Proč jste přišla?
7: Tak já jsem houslistka a milovnice klasické hudby, takže já prostě to ráda podpořím, pražské jaro.
6: Pražské jaro letos nabídne 41 koncertů. Stejný program jako v úterý rozhlasoví symfonikové zahrají v obecním domě i dnes večer. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné středeční dopoledne za datem 13. května přejeme. Jsme rádi, že ho trávíte ve společnosti Rádia vašeho kraje. My pro vás máme z archivu třeba vzpomínky na Miroslava Horníčka. Také pro vás připravujeme výběr zajímavých tipů pro dnešní den. S naší reportérkou se podíváme do Domažlic. Včelaři tam učí děti v rámci projektu Zdravá snídaně, vše o včelách. Také nahlédneme zhruba za půl hodinky. Teď ovšem Miroš Birka, přejeme vám pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: máme 13. května a na den přesně před 115 lety se po 6. hodině ráno vznesl pilot Jan Kašpar se svým letounem do vzduchu. Podnikl první dálkový let v českých zemích a taky dosud nejdelší let v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Urazil úctyhodných 120 kilometrů z Pardubic až do Prahy.
1: Motor naskočil. Dřevěná vrtule letadla typu Blériot 11 se otáčí. Tak rychle pohled do vesty na hodinky. 6 hodin, 13 minut.
2: Puste!
1: Puste ho, ať už letí!
3: Vypráví tehdejší události rozhlasové pásmo z konce 80. let tady Kašpar, jak mě slyšíte. Před 115 lety Jan Kašpar se svým letadlem po startu zakroužil nad vojenským cvičištěm v Pardubicích, které posloužilo jako improvizované letiště a vydal se k Přelouči.
4: Zpočátku jsem letěl podél železniční trati Pardubice-Praha. V Kolíně jsem přelétl nádraží a nějakou továrnu, snad petrolku. U Českého Brodu jsem letěl zase podél silnice.
3: Jan Kašpar po cestě svým jednomotorovým hornoplošníkem nastoupal do výšky několika set metrů a dosáhl rychlosti kolem 80 km za hodinu.
5: Jan Kašpar si postavil vlastní Blériot, řekněme, let

0: tom systému Blériot, ovšem provedení Kašpar oproti tomu původnímu Blériotu byl větší, byl také dvoumístný, měl větší dole, to znamená větší nádrže.
1: Popisuje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich. Zvlášť nebezpečný byl přelet nad samotnou kopcovitou Prahou. Viditelnost taky komplikovala hustá mlha nad Vltavou. K orientaci Janu Kašparovi nakonec pomohli Hradčany a s letadlem zamířil na jih.
2: V 7 hodin 45 minut se kolečka letadla odvážného inženýra Kašpara poprvé dotkla půdy v Chuchli.
1: Kde na něj taky čekali nadšenci. Nejen tímto počinem, ale taky dalšími menšími leteckými akcemi v Čechách Kašpar inspiroval nadšence do letectví. Kašparovo letadlo z památného dálkového letu můžeme dnes obdivovat v Národním technickém muzeu v Praze na Letné.
0: Je to vlastně originál, je jenom rekonstruovaný a od svého původního vzoru se liší jenom v detailech.
1: Ještě v tom samém roce 1911 překonal Jan Kašpar další milník, první let s cestujícím, a to z Mělníka do Prahy. Brzy poté ale létání zanechal a po smrti otce se věnoval správě rodinného majetku. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na Vlastimila Brodského teď z archivního snímku zavzpomíná Miroslav Horníček.
2: Do Prahy mě vlastně dostal Vlastík Brodský. Na něj chci teď právě vzpomenout. Už za války za mnou jezdil do Plzně na moje představení se dívat a učil mě. Vlastník mě učil, on mě učil třeba dělat tečky. Já jsem neklesal hlasem na konci věty. A hned v červnu 45 mě vzal do Prahy, dostal jsem se do Větrníku a dokonce mě našel byt. Ve Veletržní ulici číslo 3, dva byty, jeden byl jejich, jeden náš. Já tam bydlel s maminkou, on s rodičem a oba ještě svobodný. Kolik nám bylo? 28. Vlastník je mladším, on asi o 4 roky. Tak on tam bydlel s rodičem a jeho maminka byla vsacanka, tedy valaška, že? A jeho tatínek byl ostravský ochotník a měl zvláštní souboj s mou matkou. Moje matka byla fanda na mě, samozřejmě já byl jedináček, Vlasta byl jedináček, čili tatínek zase byl fanda na něj. Jenomže ten rozdíl byl v tom, že moje matka chodila a říkala, viděli jste Miroslava? Výborný, výborný. Kdežto starý pan Brodský, tedy starší pan Brodský, měl obrácenou metodu, ten mě vždycky potkal na schodech a říkal, viděl jste to našeho blba? V té nový roli to je k nekoukání, to je přece k nekoukání, jak on to voře. Já říkám, pane Brodský, co to říkáte, ty vynikající, prosím vás, co mi to vykládáte, tak nekoukáň, jak on to hraje. Já říkám, ale ty výborný. A on říkal, myslíte? A teď tak rád obracel, jo? Tak rád se nechal přesvědčit, že ten Vlastík je vlastně výborný. A tenhle boj spolu vedli, my jsme to ani netušili s Vlastíkem Brodským, jak moje matka s panem Brodským bojovali. Ale bojovali tvrdě. A moje matka měla takovou metodu, ona byla velice zvědavá paní, všechno, co se děje v domě, musela vědět. Tak měla po léta nachystanou za dveřma jednu botu, celý léta jednu botu a kartáč. A kdokoliv šel, tak ona vyšla ven na chodbu a čistila tu botu. No a teď, když šel otec Vlastíků, tedy starší pan Brodský, abych tak řekl, tak moje matka mu třeba řekla, pane Brodský, Miroslav napsal povídku a v neděli vyšla v novinách. A Brodský nespal do rána. Za týden jí potkala, povídá, paní Horníčková, Vlastík dostal hlavní roli ve filmu. A moje matka nespala týden. A tímhle způsobem se utkávali po několik let. My jsme to ani s Vlastíkem nevěděli. A jednou jsme seděli na chalupě ve Slunečné s Vlastíkem a ještě s jeho tatínkem. A tak jsme na to vzpomínali, na ta léta, že jo. A starý pan Brodský nám vyprávěl, on říká, kluci, to vy ani nevíte, co to bylo za bitvy. S maminkou za bitvy, co to bylo. Jak ona vždycky s tou botou vyšla ven a vždycky měla pro mě nějakou zprávu, nebo já pro ní, že jo. A jednou prej toto vrcholilo vůbec. Já prej takhle jdu po schodech a maminka mě tam čeká vaše a říká, pane Brodský, tak jsem viděla včera toho vašeho Vlastíka ve filmu. To byla taková volovina. Proč on to bere, tyhle roli? Má to zapotřebí, kdy to bylo k nekoukání, to bylo tak blbý. A starý pan Brodský se zasmál a povídá, pane Horníčku, dneska vám to přiznám, já už nevěděl, co jí na tohle říct, tak jsem jí řekl, polip si šos, babo. Teď necháme pauzu, aby to mohli vystřihnout. On neřekl šos.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: tipy pro volný čas.
1: Ano, i dnes pro vás máme výběr tipů pro dnešní den. Třeba v Semlerově rezidenci v Plzni se dnes uskuteční veřejné natáčení podcastu Od západu nefouká Plzeň a její příležitosti. Architekt Petr Klíma přivítá architekta Romana Koudského a architektku Editu Lisecovou. Akce startuje v 18 hodin. Obvodní knihovna Skvrňany a M-klub zvou na koncert Mezi knihami. Od 18 hodin vystoupí plzeňská bluegrassová kapela Old Band, která hraje od roku 2009. Plzeňská měšťanská beseda uvede dnes snímek Někdo to rád v Plzni. Promítání začíná v 19.30. Ve Františkových lázních si zájemci mohou od 16 hodin prohlédnout budovu Císařských lázní v rámci komentované prohlídky. Z důvodu omezené kapacity je ale třeba si ji předem rezervovat, a to na recepci hotelu Pavlik. A Karlovarská hvězdárna nabízí od 18 hodin a 18 minut besedu s hvězdářem. Tentokrát se bude diskutovat na téma Přistaneme na Marsu? Tak tuhle otázku asi necháme otevřenou a do dopoledního vysílání teď přispějí brontosauři. Pěknou středu přejeme.

0: A my také jdeme dál, konkrétně míříme na Domažlicko, odkud se bere med, jak vypadá úl a kolik se do něj vejde včel. To vše se děti z mateřských a základních škol dozví hravou formou v rámci projektu Medové snídaně. S podporou ministerstva zemědělství funguje už od roku 2015. Letos se ho zúčastní zhruba 7,5 tisíce dětí z celého Česka. Poprvé se zapojila i mateřská škola Michlova v Domažlicích.
1: Včelička, znáte ji každej?
2: Jo.
1: A víte, co včelička dělá?
2: Opiluje.
1: Opiluje, to je to nejdůležitější, ano.
3: Dětem z mateřské školy Michlova v Domažlicích o včelách vypráví včelař Jaroslav Císař.
1: Víš, jak vypadá kávová lžička? Tak půl lžičky týhlentý přinese včelka za celý svůj život.
3: Přinesl jim na ukázku i včelí úl, plástvy a další vybavení.
1: Takovýhle úl. Česne je zrovna z druhé strany. Tady tudy lítají včely ven a nosí ten med a pyl. To je jejich chlebíček.
3: Děti si při hodině mohly vyzkoušet i včelařské kombinézy.
1: Strč tam ručky, tak nějak. Pozor na nos.
3: Včelařskou kombinézu si vyzkoušel i Oldík, tak jaké to bylo?
4: Bylo to dobrý.
3: Nelinko, co ty jsi se dověděla?
5: Jak včely někdy dlouho lítají a že si sbírají med v lese někde.
6: Dozvěděli jsme se zajímavé informace o životě včel a děti přednáška moc bavila.
3: Říká paní učitelka Kateřina Pivoňková.
6: Přibližně 40 dětí se zúčastnilo přednášky.
3: Dětem tady život včel a včelaře přiblížil vedoucí základní organizace včelařů v Blížejově na Domažlicku Jaroslav Císař. Co všechno se tady během toho projektu děti dozví?
1: Dozví se, kdo ve včelstvu je, co včely dělají a jaké donáší z přírody komodity, to znamená med, pyl, propolis. No a potom, co ještě vyrábí sami včely, to je vosk, mateří kašička a jed.
3: Vy jste dětem přinesl i praktické ukázky.
1: Základní ochranné pomůcky, to je kombinéza plus rukavice, no a dále pomůcky, co potřebuje včelař pro práci fůle, to je kuřák, rozpěrák, kleště na vyndavání rámků, no a odvíčkovací vidličku, která slouží při vytáčení medu.
3: Jaký vidíte přínos tady v tom projektu?
1: Rozvoj včelařství a propagace včelařství podle mého názoru musí začít od těch nejmenších, aby jsme měli nějaké nástupce do budoucna.
3: A další školy se můžou do projektu hlásit. Z Domažlic Martina Klímová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Už dávno.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík Servác. Tady je Petr Jungmann. Hezký den.
3: Když v baru houste,
2: první definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů. Letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. Atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aža. Papež přežil a 2 roky po atentátu Ažu v žaláři navštívil a osobně mu odpustil.
4: Vítej, zlatý hetriku!
2: Tuto větu jsme slyšeli přesně před 25 lety. Naši hokejisté ve finále mistrovství světa v Německu porazili Finsko 3-2 zlatým gólem v prodloužení.
4: David Moravec! Gól!
2: A po třetí za sebou zvedli nad hlavu pohár šampionů.
4: Jsme po třetí za sebou mistry světa!
2: Další šampionát začíná pozítří ve Švýcarsku. 55 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olomouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně a já přeju hezký den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sociální služby v Kinčperku nad Ohří nabízejí novou službu. Na 400 milionů korun vyjde rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva v Chebu. Meziroční inflace v dubnu zrychlila na 2,5%, je nejvyšší za půl roku. A dnes bude oblečno i zataženo, místy přehánky, teploty do 12 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Karlovarském kraji funguje nová pomoc pro těhotné a matky krátce po porodu. Nazvaná je První dotek a nabízí sociální služby v Kinčperku nad Ohří. Pomoc má zamezit nárůstu počtu odložených dětí. Takzvaný kontakt kůže na kůži totiž podporuje touhu matky pečovat o dítě. Jak potvrdila sociální pracovnice z rodinné poradny Nikola Onderová, v řadě případů se to už podařilo.
2: Je to příběh miminka, který v podstatě zůstalo v té porodnici o samotě. Tam přišly dobrovolnice, které to miminko měly v kontaktu kůže na kůži. A ono, jak to dítě bylo zvyklý prostě na ten lidský kontakt, na tu blízkost, tak bylo takový čilý. A jeho matka se teda rozhodla, že by ho chtěla vidět. No a ono, jak bylo zvyklý na ten kontakt, tak se jí přisálo k prsu a ten příběh skončil tak, že ona s ním odešla domů, nechala si ho nakonec.
0: Kontakt na pracovníky rodinné poradny a služby První dotek najdou zájemci na webových stránkách sociální služby v Kinčperku nad Ohří nebo na sociálních sítích přes profil nazvaný Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Ještě letos začne rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva v Chebu. Celá oprava bude finančně náročná. Měla by stát asi 400 milionů korun. Práce proto budou rozdělené do několika etap, upřesnil místostarosta Pavel Pagáš z Volby pro kraj.
3: V první etapě bychom měli realizovat výměnu již dožilého umělého trávníku. Máme v plánu výstavbu tréninkové haly na míčové sporty. Máme v plánu rekonstruovat stávající sportovní halu. A když tata bude v rekonstrukci, neměli by sportovci kde trénovat.
0: Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. V ruské astrachaňské oblasti u Kaspického moře hoří plynárenský závod. Požár údajně způsobily trosky sestřelených ukrajinských dronů. Na síti Telegram to napsal gubernátor oblasti Igor Babuškin. Podle něj nejsou mezi zaměstnanci astrachaňského závodu žádné oběti ani zranění. Ruské ministerstvo pro mimořádnou situaci tvrdí, že oheň se podaří uhasit v průběhu několika hodin. Ministerstvo obrany dříve oznámilo, že v noci zneškodnilo skoro 290 dronů. Ukrajina útoky reaguje na ruskou agresi a invazi na své území od roku 2022.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky, nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 5 až 8 stupňů Celsia, vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 se v úseku Chomutov Stráž nad Ohří pohybuje pomalu jedoucí vozidlo u držby. Zpevněná krajnice je uzavřená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné středeční dopoledne přejeme i 4 minuty po 10. hodině. Už jste se na nějaké prohlídce zajímavého historického objektu setkali s průvodcem, který ve vás zanechal opravdu hlubokou stopu, zážitek. Zkrátka, jeho výklad byl na potlesk. Potlesky pravidelně sklízí Jiří Petrásek, průvodce po lozových interiérech v Plzni. A právě Jiří Petrásek bude naším dnešním hostem. Ve studiu ho přivítáme už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Jak jsme slíbili v našem dopoledním vysílání, je teď čas na setkání s hostem. Dnes tak trochu pomyslně budeme procházet se elegantními salony první republiky, protože naším hostem je Jiří Petrásek, průvodce po lozových interiérech v Plzni. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Vondráčková.
0: Kdy jste poprvé objevil kouzlo lozových interiérů a čím vás tak zasáhli, zaujali?
1: Popravdě jsem

0: během svého mládí o nich nevěděl a objevil jsem je úplnou náhodou. Teďka zrovna to příští týden bude 10 let, kdy provázím a tehdy jsem byl v prváku na vysoké škole a chtěl jsem si najít nějakou studentskou brigádu, jenomže jsem nechtěl jít pracovat s nějakými těmi oleji do McDonaldu nebo něco, jelikož mi to trošku smrdí. A tehdy jsem byl u prarodičů a koukali jsme se jednu krásnou neděli na pořád toulavá kamera a tam ukazovali právě, jako je zvláštní byty. Babička mi řekla tehdy, ať tam napíšu, že ze mě udělají průvodce, no, tak...
1: A dopadlo to, dopadlo to dobře.
0: Dopadlo to dobře.
1: Pamatujete si na svůj úplně první vstup do některého z těch bytů, jaký to byl pocit pro vás?
0: Pamatuji, to bylo něco transcendentního, co mi právě změnilo život. A byla to vstupní hala na Husově ulici 58 do vily pro Brumelovi, kterou Loos navrhl dle schodiště v domě ve Výmaru, který byl pro Johanna Wolfganga von Goethe. A právě to schodiště od Goethe vnesené do plzeňského de facto obyčejného domu mě uchvátilo.
1: My jsme říkali, že jste průvodce po Loosových interiérech, víme, že jich je několik, kolik přesně a kde v Plzni?
0: Celkem jich tady Adolf Loos mezi lety 1907 až 1933 navrhl 13 pro ty nejbohatších rodin, které pojilo jak jednak bohatství, tak víra, všechno to byly rodiny židovské, tak to, že byly propojeny. A dodnes se jich několik dochovalo. Bavíme se o nádherném domě, ty, které ukazujeme v rámci našich prohlídek, tak to je byt pro továrníka Brumela na Husově ulici 58. Pak druhá trasa, kterou si můžete projít, obsahuje dva byty. To je byt na Klatovské 12 pro doktora medicíny Josefa Fogela a pak druhý v Bendově ulici číslo 10 pro chemického průmyslníka Krause a pak ten největší, patrně i nejdražší v celé Plzni z počátku 30. let a to je rezidence, kterou si nechal navrhnout velkoprůmyslník Oskar Zemler, majitel drátoven vedle Vochova.
1: A vy tady provázíte po všech těchto objektech.
0: Ano.
1: Máte docela těžkou práci, ale v krásném prostředí, to musím říct. A slyšela jsem, že prý zažíváte potlesk, velký potlesk po každé prohlídce.
0: Určitě to, jenom bych řekl, že to není práce těžká, protože vždycky se říká, že člověk si má najít takovou práci, aby byla jeho koníčkem, takže pro mě to v žádném případě práce těžká není, jelikož mě tam baví ty usměvavé tváře, které mě naplňují a určitě bych neřekl, že jenom já se setkávám s potleskem. My máme úžasný tým, úžasných průvodců, jiná třeba 20 až 30. Všichni tou prací žijeme a dovolím si říct, co jsem i tak slyšel od kolegů, viděl prohlídky kolegů, takže všichni se setkávají s potleskem nadšených návštěvníků.
1: Tak zdravíme i vaše ostatní kolegy. Co mě velmi zajímá, tak to je samotná osobnost Adolf Loos v Plzni, ale na to se zeptám zase za chvilku po písničce.

0: Hostem v našem dnešním dopoledním vysílání je Jiří Petrásek, průvodce po Lózových interiérech v Plzni. A my jsme slíbili, že teď připomeneme samotnou osobnost Adolfa Lóze a jeho odkaz. Kdo podle vás byl jako architekt a jako osobnost?
1: Tak, Adolf Lóz nebyl jenom architekt. On byl všechno možné. On byl bytový designér, návrhář. Několik statí věnoval i potravinám, návrhářství oděvnímu. Dále to byl bohém, výstředník. Takže já bych celkově, kdybychom se měli bavit o Adolfu Lózovi, já bych použil pojem fenomén.
0: Fenomén Adolf Lóz.
1: Ano.
0: Dobře. Čím byly jeho interiéry na tu svoji dobu revoluční? Takové slovo jsem četla přímo revoluční. Vnímáte to tak?
1: Vnímám to tak určitě, neboť v té době jsme na počátku století a tehdy z jedné strany nás tlačí stále ten historismus, to, jak říkají politologové, to dlouhé 19. století a zase začíná to krátké turbulentní 20. a ten funkcionalismus, což třeba pro nás, pro Plzeňáky, tak je budova bývalého bufetu Adrie. To je funkcionalismus. A nebo pro naše posluchače z Doubravky, tak je to Tomáškova vila. Lóz byl něco mezi. A zároveň něco, co se vyhraňovalo. On totiž ty byty obkládal. Tvrdil, že gentleman se z okna nedívá. Takže on vytvořil takovou slepou větev architektury, která naprosto předčila svoji dobu, ale zároveň v něčem navazovala na tu kontinuitu minulých dob.
0: Adolf Lóz je prý také známý výrokem, že, a teď cituji, ornament je zločin. Jak tomu máme dnes rozumět?
1: Jeho nejslavnější kniha se jmenuje Ornament a zločin. Občas se používá trošku i nepřesně, ornament je zločinem. A je to proto, že ty secesisté v Plzni, třeba měšťanská beseda, tak ti dělali plno štuk, barev. A tím, že děláte ty štuky, tak to vám přidělává práci. To, že vám přidělává to práci, tak vám to ubírá čas. Tím, že vám to ubírá čas, vám to ubírá život. Lóz prohlásil, že tvorba ornamentu vraždí řemeslníka ve výsledku.
0: Tak to necháme doznít, tu myšlenku, zamyslíme se nad tím. Mnoho lidí si spojí Adolfa Lóze hlavně s Vídní. Jak se vlastně ta jeho stopa dostala do Plzně?
1: Adolf Lóz se narodil v Brně. Jenomže Brno v té době bylo na Vídeň hodně navázáno. Byla to doba rakousko-uherské monarchie. A Lóz se tam přesunul a začíná tam tvořit, zejména díky tomu, že on se tam znal s tím, nebo seznámil s tím kruhem té vídeňské intelektuální elity. Jeho nejlepším přítelem se stal expresionistický malíř Kokoška. Mezi jeho dalšími kamarády byli třeba básník Petr Altenberg, skladatel Schönberg, anebo s Čechami svázaný Čech, malíř Jan Zrzavý. A právě ve Vídni měl své první realizace pro ty boháče právě navázané na tu vídeňskou inteligenci.
0: No a v Plzni si prý našel manželku?
1: Ano,
0: je to správná informace?
1: Ano. Lóz byl třikrát ženatý a ke sklonku svého života ve svých 59 letech přichází do Plzně, aby navrhl několik dalších interiérů z těch celkem 13 a zároveň, aby dohlédl na to, že Sklatovské 12 bude právě kousek vedle rozhlasu na náměstí Míru číslo popisné 2 přenesený byt pro továrníka se železními výrobky Otto Becka. A právě tam se už starší Adolf Lóz, trápený mnoha zdravotními problémy, seznamuje s mladíčkou 21-letou Klárkou Beckovou, se kterou se žení a vydrží spolu 2 roky.
0: Tak je to pravda. Ještě se zeptám, v čem jsou plzeňské interiéry unikátní, řekněme i v tom evropském měřítku?
1: Samozřejmě počtem. Protože hned po Vídni, tak se jich dochovalo nejvíce v Evropě. V těch celkem těch 13, tak naše prohlídkové okruhy obsahují 4 a dalších několik. A třeba je nepřístupných, ale stále existují. Mohu zmínit třeba Klatovskou 19, kde měl svůj byt velkoprůmyslník Hugo Semmler. Ten byt se momentálně opravuje a doufáme, že třeba do 2 let, tak tam bude otevřený ten byt a spolu s ním muzeum generála Petna.

0: Lucie Bílá dospívala a naším hostem ještě chvilku bude Jiří Petrásek, průvodce po lozových interiérech v Plzni. Už tady mnohé zaznělo, ale já jsem přemýšlela o tom, co tak asi lidé říkají, jak jako reagují, když vstoupí do takového interiéru. Je třeba něco, co nečekají, co je překvapí?
1: Adolf Loos byty koncipoval tak, že tvrdil, že zvenku dům nesmí nic prozradit, že to krásně skrývá se uvnitř. Kolikrát lidé chodí a ani si neuvědomují, co je uvnitř. Tady v Plzni tvořil nejen Loos, ale i jeho žáci. A ty si dochovalo mnoho a mnoho bytů. A zvenku skutečně nepoznáte nic. Takže vy vyjdete do obyčejného činžáku, jdete po obyčejném činžovním schodišti a najednou se před vámi objeví monumentální prostor, obložený těmi nejdražšími dřevy, nejdražšími mramory, doplněný o mnohdy pittoreskní prvky, jako je třeba koberec, plsti na kulečník a tak dále.
0: Takže ta velikost ohromí.
1: Ano.
0: Jsou třeba nějaké detaily, kterých si vyloženě všímají návštěvníci?
1: Detaily úplně bych neřekl, spíše je zajímají třeba ty mramory, ty materiály. Jde o to, co toho člověka daného zajímá, to nejde paušalizovat. Třeba kolikrát, častokrát přijde člověk, který se, je to technik, a zajímá se o to, jak fungovalo topení. Nebo naopak přijde nějaká noblesní dáma a spíš než samotná architektura jí zajímá, jak lidé chodili oblékaní, jak žila tahle ta luxusní noblesní společnost mezi oběma světovými válkami.
0: A vy, když provázíte skupinku, tak se snažíte spíš vysvětlovat architekturu a nebo naopak vyprávět ty lidské příběhy a nebo to propojovat?
1: Všechno je spojené se vším. Jsou to propojené příběhy, abychom si mohli povídat o společnosti za první republiky, tak nemůžeme vynechat architekturu. Abychom si mohli povídat o architektuře, nemůžeme vynechat jednak společenské náležitosti, jednak kulturně nějaké historické náležitosti a tak dále. Protože ta první republika, to bylo tak specifické období našich dějin, vklíněné mezi Habsburskou monarchii a poté druhou a třetí republiku, že skutečně jako je to období, které je samo pro sebe a je navzájem úžasně propojeno. A určitě si myslím, že je zajímavé si to prohlédnout a připomenout si, jak krásně se dříve žilo v těm lepším rodinám.
0: Tak teď jste nás nalákal. Pokud bychom přijali pozvání a chtěli navštívit Loosovy interiéry v Plzni a třeba jsme tam ještě nikdy nebyli, poraďte nám, kde začít a jak se vlastně objednat?
1: Kde začít? Tak za mě osobně tohle není pro naše posluchače jako žádná tady odborná jako rada nebo nutnost, ale podle mě je nejlepší vzít to kontinuálně. Začít Brumelovým domem, který navrhl Adolf Loos ve 27. pro takovou bohatou rodinu, ale byli i bohatší. Poté doporučuji jako druhou trasu byt Krausových a Fogelových v počátku přelomu 20. a 30. let a zakončit to monumentální Semlerovou rezidencí z 30. let a stačí zadat do Google či seznamu Adolf Loos a vyběhne vám nějaký odkaz, přes který ho koupit, buď Visit Plzeň nebo stránky Go Out, anebo stačí zajít do informačního centra města Plzně, buď na takzvanou palubu Hamburku nádraží, nebo do informačního centra na náměstí Republiky vedle Rytíře Žumbery, tam vám určitě lístky rádi prodají.
0: Tak děkujeme i za tohle doporučení a ještě se na závěr zeptám třeba i na další vaše oblíbená místa v Plzni, pokud někdo třeba není přímo z Plzně a zamíří do Plzně, co ještě neopominout, co navštívit?
1: Tak, já to asi řeknu ze své profesní praxe průvodce a my jako organizace Plzeň Turismus nabízíme mnoho tras, po kterých si můžete prohlédnout krásy našeho nejen průmyslového města. Například máme trasu po městě, to nejlepší z Plzně si nazývá. Dále máme trasu příběhy fasád, kde si můžete prohlédnout krásy těch nádherných štukových výmaleb. A za mě osobně, jelikož ty rodiny, které v Plzni měli ty byty od Loose, byly rodiny židovské, tak za mě ještě zajímavé zmínit okruhy po staré synagoze, která je tak zajímavě schována v sadovém okruhu uvnitř činžáku a také prohlídku velké synagogy, ve které se můžete jít podívat i na věž a z té shlédnout na Klatovskou třídu. A můžete si představit, jak asi vypadala před těmi 100 lety, kdy to nebyla výpadovka na Klatovi, ale kdy se jmenovala Legionářská, kolem ní bydleli továrníci a byla osázena stromy a bylo to korzem.
0: Tak máme tady jaro, to je čas výletů, tak třeba zrovna Plzeň může být ideálním místem nejen pro plzeňáky, ale také pro ty mimo plzeňské, kteří přijedou a třeba se na prohlídkách setkají i s vámi. Tak vám moc děkujeme za dnešní milé povídání. Naším hostem byl Jiří Petrásek, průvodce po losových interiérech v Plzni. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji a přeji krásný zbytek dne.

0: Teď je jedna prosba z Karlovarska. Záchranou a odchytovou stanici zvířat v Dalovicích u Karlových Varů několikrát během roku vykradli zloději. Naposledy si odnesli veškeré vybavení, které stanice k práci potřebuje. Poškodili i zámky dveří a oplocení. Škoda přesáhla 100 000 korun. Stanice teď funguje v omezeném režimu a žádá veřejnost o pomoc ve sbírce.
1: Takže teďka jsme tady v prostorách, kde máme takový dvě nouzové ubikace, kam umístíme pejsky, když je zima, aby měli prostě trošku teplo. Tady bylo naftové topení. To naftové topení bylo asi jediné, co tady mohli ukrást a zmizelo taky.
2: Říká vedoucí záchranné a odchytové služby v Dalovicích u Karlových Varů Petr Prokeš. To není jediná škoda, která vám vznikla. Ty další tak jsou v té hlavní budově.
1: Tady byly původní petlice na visací zámek, který pachatel vylomil krumpáčem, který tady našel v areálu.
2: To místo máte zabezpečené, přesto se sem nějací zloději vandalové dostali.
1: Pachatelům se podařilo vyřadit z provozu elektronické zabezpečovací zařízení.
2: Co všechno se ztratilo?
1: Byly tady sady narkotizačních střel, byla tady čtečka mikročipů, odchytový rukavice.
2: Můžete i přesto fungovat dál? Vy jste byli letos vykradení už po druhé?
1: Ano, je to tak a vlastně i v předchozích letech došlo k několika případům vykradení, ať už našich zásahových vozidel přímo z parkoviště, který bylo střeženo kamerou, tak vlastně i došlo k otevření garáže, kam jsme se snažili některé věci ukrýt.
2: Dá se tomu vůbec něco říct?
1: No tomu se nedá nic moc říct, akorát jako člověk samozřejmě uvažuje na tom, kdo, proč a jak, a jediný, jak já si to vysvětluji, že se jedná o cílený pokus o likvidaci naší firmy.
2: Můžete i přesto fungovat dál?
1: Můžeme fungovat s velice omezenými možnostmi ve své podstatě ze tří aut, která máme k dispozici. Máme vybavení pouze do jednoho a to ještě v nějaký omezený míře.
2: Když jste sem přišel, asi to byl pro vás šok.
1: No tak byl to opravdu velký šok, že už jsem nestačil být ani naštvaný, jenom jsem konsternovaně vzal telefon a zavolal jsem prostě na místo hlídku policie. No.
3: Mohu potvrdit, že se zabýváme vloupáním do objektů v Dalovicích. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.
2: Říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
1: Když si představím třeba jenom čtečku mikročipů, tak je to krabička s tlačítkem a s displejem. Tohle nejde prodat, protože to nikomu k ničemu není. Akorát, že ta krabička stojí taky 5-6 tisíc.
2: Dodává Petr Prokeš, kterého překvapila solidarita od lidí a nabídka pomoci. Zájemci také můžou přispívat i v rámci dobročinné sbírky na platformě Znesnáze 21 nebo v rámci sbírky schválené Karlovarským krajem.
1: Jsme za to velice vděční samozřejmě za každý příspěvek, protože přesně za tyhle ty peníze dokoupíme to, co nám chybí, ale až potom, co tento objekt řádně zabezpečíme.
2: Záchranná a odchytová služba pro zvířata v kraji působí už více než 10 let. Spolupracuje s veterináři, policií a hasiči. Z Dalovic u Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: 10 hodin 52 minut a teď vás ještě pozveme do Měčína na Klatovsku, do Anglie s Karlem Čapkem. Tak to je název výstavy, kterou si zítra odpoledne můžete prohlédnout právě v Měčíně. Je inspirovaná Čapkovou cestopisnou knihou Anglické listy. Koná se v prostorách Měčínské základní školy a původně byla určená jenom pro interní záměry školy.
1: Součástí slohové a komunikační výchovy v oblasti českého jazyka je mluvený projev. A tím, že děti málo čtou nebo nečtou vůbec, tak pokulhává i ten mluvený projev, protože slovní zásoba není.

0: až tak dostačující. A rozhodli jsme se výstavu tedy přiblížit veřejnosti, aby si žáci v rámci komunikace a mluveného projevu zkusili, jaké to je se prezentovat.
1: Spolu s češtinářkou Petrou Levou vás tudíž na výstavě v Měčínské základní škole uvítají deváťáci v rolích průvodců.
2: Dobrý den, já jsem Bára z 9. ročníku. Chtěla bych vám představit tady jeden panel, můj nejoblíbenější panel, ve kterém Karel Čapek vypráví o lidech v Anglii. Popisuje, že lidé jsou tam velice milí, ale udržují si rozestup. Velice se mu zamlouvá móda mužů a zamiloval si hraní golfu.
0: Na základě výuky literární výchovy, já teda hovořím za druhý stupeň, kde vyučuji, jsem se rozhodla nějakým způsobem aspoň částečně motivovat žáky k poznání některých spisovatelů a rozhodla jsem se tedy pro Karla Čapka a žánr cestopisu.
1: Výstavu do Měčína zapůjčil památník Karla Čapka ve Staré huti u Dobříše, který jste oslovila?
0: Ano, ano. Ten památník jsme oslovili, byli velmi vstřícní, jeli jsme si výstavu vyzvednout a přivezli do školy a pak už to všechno jelo podle plánu. Památník Karla Čapka ve Strži nabízí i zapůjčení dalších putovních výstav a jsou všechny velmi zajímavé.
2: Na každém z těchto panelů můžete vidět fotografie, které ale Karel Čapek nevyfotil. Jsou normálně barevné. Karel Čapek totiž neměl fotoaparát. Měl však fotogenickou paměť, takže si po příjezdu domů kresl nákresy. Zrovna tady můžete vidět nákres oveček nebo lesa.
1: Jedinečnou možnost navštívit výstavu Do Anglie s Karlem Čapkem budete mít zítra ve čtvrtek 14. května.
0: Budeme vás čekat u zadního vchodu ve škole ve 14.15.
2: A moc se na vás všichni těšíme.
1: Z Měčína Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Neznámý vandal poničil v Karlových Varech vyhlídkový altán. V centru Sokolova vznikne bludiště. Hasiči ve Zlínském kraji dál zasahují kvůli neznámé látce v řece Moravě. A dnes bude oblačno až zataženo místy přehánky, teploty do 12 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Neznámý vandal poničil dřevěný vyhlídkový altán Camera Obscura v Karlových Varech. Jedná se o šestibokou dřevěnou stavbu z 19. století, ze které je výhled na město, protější kopce a na část Krušných hor. Pachatel altán poškodil nápisy sprejem. Zaměstnanci lesů a parku následně zajistili vyčištění a opravu, pokračuje mluvčí Daniel Kubelka.
2: Vandalismus se bohužel netýká jen objektů ve městě, ale také mobiliáře nebo odpočinkových míst v lázeňských lesích. Nejde navíc o jediný případ, protože s poškozenými nebo pomalovanými altány, lavičkami nebo dalšími objekty se setkáváme pravidelně a dlouhodobě. Podobné zásahy znamenají samozřejmě nejen další náklady, ale také čas a práci, které bychom mohli věnovat péči o další místa v lesích a parcích.
0: V Husových sadech v Sokolově letos začne vznikat bludiště tvořené zelenými keři. Jejich výsadba bude součástí dalších úprav parkové plochy, které mají kromě symbolického bludiště obsahovat výsadbu nových dřevin, rekonstrukce pěšin a cest. Podle Lenky Benešové z odboru dotací a veřejných zakázek městského úřadu město za parkové úpravy a výměnu mobiliáře zaplatí víc než 8 milionů korun.
3: Bude tam dlažba v okrové barvě, tak jako je už v části zámeckého parku. Cyklostezka zůstane v asfaltu a současně teda vznikne i osazení nějakého nového mobiliáře. V části parku by mělo vzniknout nové bludiště z keříku. Mělo být o jilm, který se bude zakracovat tak, aby z toho bylo budoucnu bludiště.
0: Hasiči Zlínského kraje dál zasahují u úniku neznámé látky do řeky Moravy mezi Kroměříží a Kvasicemi. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí David Martinec, podle kterého látka není nebezpečná. Její přesný původ ale stále zkoumá laboratoř. Barevné skvrny se na hladině objevily v úterý odpoledne a hasiči je zachytávají nornými stěnami. Část už se jim podařilo z vody odstranit. Německá policie podniká v Berlíně rozsáhlou razii kvůli zvýšené kriminalitě. Informoval o tom tamní list BZ s tím, že úřady do akce nasadili asi 500 policistů a členů speciálních jednotek, kteří v německém hlavním městě prohledávají zhruba 20 bytů a nemovitostí. Hlavním důvodem jsou stále přibývající případy střelby v ulicích metropole. Podle německých policejních odborů úřady dnešní zátah intenzivně připravovaly několik měsíců.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky, na horách sněhové. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 máme hlášený na 129. kilometru u Starého sedla na Sokolovsku ve směru na Karlovy Vary vysypaný náklad. S opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: I po 11. hodině je s vámi rádio vašeho kraje. Šumovské rašeliniště Mrtvý luh začalo vznikat před více než 10 000 lety. Vytvořila se tu mocná vrstva rašeliny, kde se dnes vyskytuje velké množství živočichů a také rostlin. Více vám řekneme v dnešním dílu seriálu Příběhy nejen šumovské, a to už za chvilku. I nadále přejeme pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: kousků v svět.
1: Čekárny naděje. Před odchodem do nemocnice se zdá každý den zamračený. Držím za ruku svou ženu a mlčím. V tašce mám pyžamo a fotografie rodiny. Jsem čekatel na bolest a na uzdravení. Hledám laskavé slovo. V bolesti a ve strachu je člověk vždycky sám. V kapse kabátu svírám křížek a hledám zapomenutá slova Otčenáše. Dívám se na ceduly příjem pacientů a minuty se vlečou nekonečně a tiše. Jen srdce bije na poplach. Myslím na minulost. Proč ke mně přišla nemoc? Proč nejsem statečný? V čekárnách nemocnic jsou zbytečné tituly, bohatství, sláva. Sebelepší šaty nezaženou tíseň. Erární pláště, vůně desinfekce, na dveřích u sálu svítí tajemné červené světlo. Nevstupovat. Někde nad sebou u bílého stropu se objevuje stín. Anděl vlídně šeptá, neboj se, človíčku, vrátíš se, budou na tebe čekat děti, žena, vnoučata a na stole bude puget šeříků a kakaový dort se šlehačkou. Miliony bílých osudů sedí v čekárnách celého světa a miliony květin čekají. Návrat domů je nejkrásnější věta. Ahoj táto, vítáme tě doma. Slibuji si, že budu hodný ke všem lidem, že nepustím do svého srdce závist a zlobu. Nejsem sentimentální optimista. Děkuji životu za každou laskavou chvíli, za každé milé setkání.

0: Život je neopakovatelný příběh. Raduji se, že v něm mám malou roli. Mrzí mne, že nemohu všechny ty, které mám rád, navštívit a říci jim, že jsem dostal od lékařů a od Pána Boha novou šanci. Vítám Úsvit. Objímám svou ženu, básním nahlas. Vrátil jsem se domů, jako do ráje. Nejsem svatej, ty víš, že to pravda je. Nechce se mi, lásko, ještě odejít. Pane Bože, díky, že mne necháš žít. Jarmila se udivně zeptala, kde jsi to napsal? Usmál jsem se v čekárně nemocnice.
1: Fouskův svět.

0: Pane Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: A teď krátce před 11:30 vás vezmeme na Šumavu. Název největšího rašeliniště v Čechách, Mrtvý luh, tedy nezní moc poeticky. O to zajímavější ale je, jak toto místo s rozlohou přesahující 350 hektarů k názvu přišlo. Jak se dozvíme od Ivy Kokešové a Jana Dvořáka, legendy vážící se k původu tohoto názvu jsou dvě, možná i tři.
1: Nejen šumavské. Rašeliniště Mrtvý luh začalo vznikat před více než 10 000 lety. Za tu dlouhou dobu se tu na 350 hektarech plochy uložila až 8 metrů mocná vrstva rašeliny.
2: Mrtvý luh ale určitě není mrtvý. Nachází se zde velká spousta živočichů a rostlin. Například na jediném malém místě, na ploše velké jen asi metr čtvereční, tu roste vzácný rostlinný druh zvaný vřesovec čtyřřadý. Z ptáků se tu vyskytují tetřívci, jeřáby popelaví nebo orly mořští. Ze savců pak třeba los evropský.
1: Mrtvý luh není pro návštěvníky přístupný. V podstatě se dá obdivovat pouze po jeho okrajích, a to ze severní strany z kánoe, kterou můžete proplouvat Teplou Vltavou, nebo z druhé, jižní strany z oken vlaku, který tu pravidelně jezdí mezi Stožcem a Novou Pecí. A právě z oken vlaku bylo v minulosti možné pozorovat takzvané kostlivčí stromy, které prý měly dát název tomuto rašeliništi.
2: Je zajímavé, že ještě v mapě z roku 1830 se místo jmenuje Filc Au, tedy rašeliný luh. Pravděpodobně poté mělo dojít k podzemnímu požáru rašeliny na severozápadním okraji Mrtvého luhu. Jako memento této události tam zůstaly stát odumřelé stromy bizarních tvarů, kterým se začalo říkat kostlivčí stromy. A protože byly vidět i z cesty, začali tomu lidé říkat Mrtvý luh.
1: Ovšem, tato verze může být jen pověstí. Nikde se nedají dohledat bližší informace o takovém rozsáhlém požáru. A například bývalý strážce Milan Soukup, zvaný Čikles, který v chráněné krajinné oblasti Šumava sloužil od roku 1966, tvrdí, že rozsáhlý podzemní požár rašeliny je pouze legenda a k ničemu takovému zde nedošlo.
2: Malé požáry prý bývaly časté a dokonce on sám jich právě v Mrtvém luhu hasil několik. Většinou vznikaly od jisker parních lokomotiv nebo od žhavých uhlíků, které někteří mašinfírové vysypávali z malých kamínek v kabině lokomotivy do kolejiště. Podle něj se tu stromy prostě utopily, dorostly do takové velikosti, že je jejich vlastní váha stáhla do močálu.
1: Druhá pověst se váže ke stezce, která vedla po okraji rašeliniště, kde prý došlo k bratrovraždě. Ale ani v tomto případě se k tomuto údajnému příběhu nedají dohledat žádné bližší podrobnosti.
2: A tak je původ názvu největšího rašeliniště v Čechách stále zahalen rouškou tajemství. Sice se nejčastěji uvádí zmiňovaný podzemní požár a kostlivčí stromy, z nichž jeden měl být přímou předlohou suchého stromu v logu Správy Národního parku Šumava, které zpracoval akademický malíř František Peterka, jenže jak vidno, i tento příběh má trhliny.
1: Původ názvu může být prozaičtější, třeba za ním stojí jen rozlehlost a neprostupnost tohoto místa. Ticho, které zde vládne. Kdo ví, jedno je ale jisté, název Mrtvý luh tomuto rašeliništi asi zůstane navždy.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla skupina ABBA v našem dopoledním vysílání. Už jste někdy slyšeli o Centru adiktologické prevence? Osobám, které se v souvislosti se závislostí nebo užíváním návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem, nabízí právě tohle centrum pomoc. Podrobnosti o službě probrala kolegyně Anděla Blašková s odborným ředitelem centra Petrem Hrouskem.
1: Služba pro osoby v konfliktu se zákonem probíhá v takových třech možnostech. Jako první zmíníme možnost, ve které už dotyčný ví, že mu nějaký trest hrozí a bylo by užitečné, aby se začal závislostní problematikou zabývat.
2: Pakliže je to ještě předtím, než proběhne nějaké soudní řízení, tak je dobré, aby ten člověk byl nějak orientován na to, co může pro sebe udělat, kdyby to náhodou dopadlo tak, že bude uvězněn, aby věděl, jaké služby budou dostupné ve věznicích z hlediska jeho závislosti nebo užívání návykových látek a aby nějakým způsobem líp porozuměl té spojnici u sebe, aby potom mohl se tomu jako vyhnout. Taky je tam nějaké sociální právní prevenci zaměřené na to, jak správně ten proces má probíhat.
1: Službu využívají také lidé, u kterých už nějaký trest probíhá. Může to být přímo trest výkonu odnětí svobody nebo nějaký alternativní trest.
2: Pak, když už ten člověk je uvězněn, tak potom pracujeme hlavně na tom, aby nějakým způsobem i v té věznici, byť to oficiálně není možné, protože ta věznice musí deklarovat a je to správně a snaží se o to, aby tam nebyly ty návykové látky dostupné, tak realita je taková, že samozřejmě, když někdo hodně moc chce, tak se k nějaké variantě návykové látky dostane i ve věznici, tak i na to, jako jak se vyhnout, také ale naopak, jak s kolegy ve věznicích dobře spolupracovat, protože řada věznic má buď specializované oddíly pro lidi, kteří se potýkají závislostí, nebo je možné nastoupit v některých věznicích i léčbu, takže se snažíme ty lidi hodně podpořit v tom, aby s kolegy ve věznicích spolupracovali a byli v tomhle tom jako obezřetní.
1: A jako poslední je takzvaná postpenitenciární péče. O co konkrétně jde?
2: To znamená vše, co následuje po té, co ten trest, zde teda hlavně trest výkonu odnětí svobody, byl dokončen a člověk se potřebuje vrátit zpět do běžného života. Tam právě jde o to, že ten člověk často záleží také na délce toho uvěznění, ale v zásadě je poměrně těžké situaci, často bez prostředků, často bez kontaktu a potřebuje na rozdíl od pouze člověka, který se potýká se závislostí, ještě zvládnout to, že potřebuje práci a jiné věci, což není úplně jako snadné. Takže jde o to, aby jsme ho podpořili, jak aby zůstal pevně v tom svém rozhodnutí, jako vyhnout se už některým vzorcům chování, které ho vedli k tomu, že skončil tam, kde byl.
1: Služba probíhá běžnými poradenskými postupy. Přibližte nám více, jak služba funguje.
2: To znamená, že se snažíme pracovat nějak s motivací dotyčných lidí k tomu, aby se nevraceli k těm starým vzorcům chování, které vedly k tomu konfliktu se zákonem. Zahrnuje velké množství sociální práce zaměřené na to, aby ten člověk byl dobře usazen v práci a bydlení a ve svých rodinných vztazích. Dost často je spojena s řešením dluhové problematiky.
1: Seznamuje se službou Centra adiktologické prevence pro osoby v konfliktu se zákonem odborný ředitel centra Petr Hrouzek. Služba je poskytována bezplatně. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Pampelišky smetánky jsou oblíbenými posly jara a především jsou důležitým zdrojem potravy pro včely a další hmyz. Možná jste nevěděli, že pampelišky se v době hladomorů používaly jako nouzové potraviny. Celé rostliny jsou jedlé, dají se použít do salátů, polévek i čajů. Mladé listy, které ještě nejsou příliš hořké, se mohou jíst i syrové a jsou bohaté na vitamíny a minerály. I kořeny pampelišek se dají zpracovat. Po upražení se používají jako náhražka kávy, obvykle ve směsi s praženou čekankou nebo ječmenem. Díky hořčinám pampeliška podporuje vylučování žluči a tím zlepšuje trávení. Tradičně se používá při diabetu a na snížení hladiny cukru. Pampelišku můžeme najít v čajových směsích, které mají očistný účinek. A mám pro vás i jedno detoxikační doporučení. V sezóně pampelišky je dobré sníst denně 5 stvolů v syrovém stavu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tak do večera zatím daleko, nám se blíží pravé poledne a s ním písničky pro vás, tak si dnes nechte zahrát na přání. Začínáme hned po zprávách. Hezký den přeje Michaela Vondráčková.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Karlovarský kraj začne s přípravou projektu nové zubní kliniky v Karlových Varech. Den rodin se uskuteční v sobotu v Nové roli na Karlovarsku. Dnes je Český den proti rakovině a čekejte oblačno až zataženo, místy přeháňky, na horách i sněhové, teploty do 12 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. Karlovarský kraj zadá zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové zubní kliniky v Karlových Varech. Postupně by měla zajistit registraci až 4,5 tisíce nových pacientů a přispět tak ke zlepšení dostupnosti stomatologické péče v regionu. Podle hejtmana Petra Kubise z hnutí ANO kraj předpokládá, že klinika zahájí převoz na přelomu let 2027-28. V Nové roli na Karlovarsku se tuto sobotu uskuteční další ročník akce Den rodin. Mezigenerační setkání má připomenout rodinu jako základ společnosti. S podporou města jí pořádá obecně prospěšná společnost náhradním rodinám. Pomáhá lidem, kteří se rozhodli pečovat o dítě v pěstounské péči. Zástupkyně ředitelky obecně prospěšné společnosti Ivana Říhová-Kodetová upřesnila, o jakou pomoc se jedná.
3: Pomáháme třeba v odborných službách, v odborném poradenství, terapiích, pomáháme s odlehčením rodinám. Je to zkrátka takové to provázení tím celým procesem pěstounské péče. Všeobecně bych to shrnula, je to pomoc dětem, kteří přišli nějakým způsobem o své rodiče.
2: Tisíce dobrovolníků po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku. Lidé můžou přispět nejen v ulicích, ale taky přes DMS nebo převodem na bankovní účet. Do finále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize se dostal Izrael a dalších 9 zemí. Postoupili i reprezentanti Belgie, Chorvatska, Finska, Polska nebo Srbska. 5 států soutěž kvůli izraelské účasti letos bojkotovalo. Druhý semifinálový večer bude ve čtvrtek. Během něj se představí i český zástupce Daniel Žižka s písní Crossroads. Finálová 20 bude o titul soutěžit v sobotu.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté jsou ve Švýcarsku a ve Freiburgu poprvé trénovali před startem mistrovství světa. K týmu se připojil útočník Matěj Blivl, který ještě v pondělí stihl závěr přípravy v Praze. Úvodní trénink ve Švýcarsku si ale prodloužil a zůstal na ledě jako jeden z posledních. A není to proto, že by jako mladší hráč musel sbírat puky.
4: Asi spíš, že tam chci být. Baví mě to prostě, když si můžu dát nějaký extra střely nebo třeba jít pár nájezdů na golmany. Na druhou stranu se to bude asi malinko zkracovat ten čas na ledě, protože ty zápasy se budou blížit a nechci úplně jít unavený do těch zápasů samozřejmě.
2: Mistrovství světa začne pro Čechy v pátek zápasem s Dánskem a už je jisté, že se v dějišti k reprezentaci nepřipojí z NHL ani gólman Daniel Vladař, který ve Filadelfii neprošel kvůli zranění ruky výstupní zdravotní prohlídkou.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte oblačno až zataženo, místy přeháňky, na horách i sněhové, večer přibývání srážek na většině území. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Vanemírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/6 se mezi Karlovými Vary a Bošovem pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
5: Země vzdálená první písnička, písniček pro vás a na vaše přání hned teď po zprávách v čase 4,5 minuty po 12. hodině. S vámi je dnes odpoledne Zlata Kinská. Těším se na vás, moje moto, volejte, pište, přejte si, udělejte si pohodu s námi. Teď už vám tedy hraje BSP, Kamil Střihavka, Zemi vzdálenou, hit, který mám moc ráda. Nevím, jaký vy, tak vyberte, volejte. 221 55 37 37, to je telefon sem k nám. A máme e-mail pro vás připravený studio.varizavi. Rozhlas.cz. Vše najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a já připomínám, že svátek má dnes Servas. Tak hezký den.

0: Do posledních tónů zněla písnička Země vzdálená od skupiny BSP v podání fenomenálního hlasu Kamila Střihavky. A já už vítám naši dnešní první posluchačku středečních písniček pro vás. Hezký den, Aničko, zdravíme do Chodova.
1: Já vás zdravím všechny zdravím posluchače a prosím o písničku Jen tak pro radost pro všechny, co vás poslouchají, a pro vás do rozhlasu Od Duchoně v dolinách.
0: Písnička už vám hraje, po dlouhé době vám plním přání, jsem ráda,
1: děkuju,
0: že jsme se slyšeli.
1: Děkuju.
0: Tak zase s vámi naslyšenou někdy. Krásný den.
1: Naschledanou, nasli.

0: Tak další skvělý hlas se dozněl na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary v písničkách pro vás a na vaše přání. První písničku vybrala naše posluchačka Anička Schodová, teď bude vybírat Josef z Horního Slavkova. Hezký den, Pepo.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tadle Bezva rádio. A dneska máme taky, už to začíná být zase pošmourno, tak bychom si mohli dát kapelu Katapult, Dvě růže krepový. Bylo by to pro Standu, pro Hamzio do Němec, pro Jardu do Hranic, pro mý sestry, pro vás, pro celý váš kolektiv a bylo by těšilo mě zase někdy naslyšeno.
0: Budeme se těšit, tak já už pouštím, plním vaše přání, přeji krásný den i přes nepřízeň počasí. Naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji.

Stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. To teď budeme plnit někomu z vás z Karlových Varů. Hezký den, milé rádio, prosíme o zahrání písničky. Ta naše písnička česká od Milana Chladila pro našeho tatínka Pavla Diviše z Karlových Varů rybář a také jeho dvojče Petra Diviše. Oba byli výborní fotbalisté Karlovarské Slávě a dnes oba slaví 79. narozeniny, tak bychom jim chtěli popřát i touto cestou vše nejlepší, hodně zdraví. A také připojujeme vzkaz našemu tatínku. Náš milovaný tatínku, k dnešním narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, ať ti nic nebolí a máš pořád důvod se smát. Děkujeme ti za tvoji lásku a jsme šťastní, že tě máme. To ti přejí tvoje děti, Péťa, Květka, Pavlík s rodinami, manželka Květa, strýdu Petra také zdravíme a přejeme i jemu hodně zdraví a pohody. Děkujeme moc za zahrání písničky, moc vás zdravím, Petra Plasová. Písnička je tady, krásný den a oběma přejeme vše nejlepší, klid a pohodu a hlavně to pevné zdraví.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

To byla jízda a Alice Springs na Českém rozhlase Karlové Vary a naše dnešní hudební jízda pokračuje. Pojedeme dál do studia Českého rozhlasu Karlové Vary na číslo 221 55 37 37. Zavolal dnes Míra ze Sokolova a rád by nechal všem posluchačům nám do rádia a také svým blízkým, jmenovitě partnerce Julče, své milované, dále také mamince Daně a jejímu příteli Mírovi a ještě i Anče do Sokolova zahrát tuto písničku. Jmenuje se Já nemám zámek, zpívá ji Jan Čenský a Dagmar Patrasová.

Nádherný den, Věra Špinarová a Václav Neckář. Třeba nás právě teď poslouchá někdo, kdo poslouchá písničku a říká si, tak to zrovna není dneska úplně nádherný den, venku prší. Jo, pravda, počasí má velký a významný vliv na naši náladu, na energii, na psychiku. Slunečné dny často nám zvyšují tu produkci správného serotoninu, hormonu štěstí a přinášejí optimismus, zatímco právě takovéto zamračené nebo chladné nebo sichravé počasí může vést právě ke snížené energii, k únavě, špatné náladě i tomu, jak se na všechno vlastně díváme. Ovšem, když se v takovém počasí někdo z vás zamiluje, taky o dešti může říct, že je to ten nejkrásnější déšť, protože láska hory přenáší a přináší nám samozřejmě krásnou náladu. Takže pokud někdo je právě teď čerstvě zamilovaný anebo stále zamilovaný do své partnerky nebo partnera, tak my vám to samozřejmě ze srdce moc přejeme, je to moc dobře. A pojďte si udělat spolu s námi radost. Nechte si od nás zahrát tu vaši oblíbenou, kterou máte rádi, anebo tu, která vám připomíná vaši třeba velkou životní lásku.

Tak toto věděl Petr Rezek ve svém songu Nejkrásnější déšť v Českém rozhlase Karlové Vary. Zní jakékoliv možné písničky, které najdeme v našem playlistu. Teď budeme hrát úplně z jiného soudku. Dobrý den, prosím o zahrání mojí srdcovky od Billie Eilish Wildflower. Moc děkuji a všem přeji krásný den, Timea. Timeo, úžasný song. Mně se taky líbí. Doufám, že jste byla v kině, protože teď o této úžasné zpěvačce běží krásný film.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Co bylo dál, zpívala Jana Kirchnera skupina Jelen v tomto hitu na Českém rozhlase Karlové Vary. A co bylo dál potom, tehdy s oběma tělesy nebo interprety, tak třeba skupina Jelen vydala druhé řadové album po tom, co vydali společný duet Vlčí srdce, Půlnoční vlak, v neděli LPčku s 5 skladbami, další album Třeba všechno bude dobrý s výběrem největších hitů, jednu velkou desku, dvojalbum z koncertu z Pražské Lucerny, ano, také single Za tebou, který vám hráváme, no a Jana Kirchner ta se také činila, ta má za sebou třeba od té doby projekt Moruša, první živé album Obyčejnosti, vydala další album v pořadí a samozřejmě i ten single, který jsme vám právě teď hráli. A co máte rádi vy za zpěváky a zpěvačky? Stačí nám zavolat a nechat si od nás vaší oblíbenou zahrát. A můžete u toho dělat třeba i vaše oblíbené věci. Jak zpívá Valda Matuška, co děláš rád, to dělej rád a pak vám to všem dělá radost. A já mám ráda tu svou práci, ráda vám hraji na vaše přání, tak mi stačí zavolat opravdu sem k nám do studia a já vám splním vaše hudební přání a vyřídím s vámi vaše gratulace.

0: Stejně jako já dělám třeba ráda tu svou práci v rozhlase, tak věřím, že tu svou dělá ráda i Olga, řidička autobusu. Hezký den, je to tak, Olgo, nepletu se?
1: Nepletete se, stojím, ale teď zrovna připravuju pro kolegu autobus, takže vyzvají krásně vypřu a pojedu poslední linku a pak vrčím domů. A ještě po cestě si zaspívám. A písničku zaspívám s Petrou Černočkou a se Zdeňkem Mertou Zpívání v dešti. A ještě nám k tomu zahraje klavír.
0: Paráda. Tak já už ji pouštím. Vám díky za výběr a vy si s námi hezky v tom autobuse zaspívejte, ať vám to jde pěkně od ruky. Naslyšenou, hezký den.
1: Pecka, naslyšenou, díky.

to bylo zpívání v dešti na přání naší posluchačky Olgy. Dnes nám do studia zavolala naše posluchačka paní Maria z Ostrova, která s námi soutěžila v rozhlasové soutěži a dnes obdržela svou výhru 100 růží a má obrovskou radost a chtěla by radost udělat teď nám a poděkovat za tu krásnou kytici. Já za ní moc ráda vyřizuji tento vzkaz a nechala výběr písničky na mě. Prý říkala, že je stará škola, tak nechá výběr na mě, že já jako vyberu asi nějakou mladší, ale vybrala jsem Karla Gotta. Čas růží. Karel Gott je fenomenální zpěvák, líbí se jak starším, tak i mladším generacím, tak já nechávám zahrát pro nás všechny i pro paní Marie. Jsem ráda, že máte radost.

Za to já jsem tady pořád dál a s vámi na Českém rozhlase Karlové Vary a teď vám řeknu, co vás za malou chvíli čeká, než splním úplně poslední přání dnešních písniček pro vás. Na řadu přijde opět další porce aktuálních zpráv, které vám dnes připravuje, přináší do vysílání Hana Zubková a jedna z nich se bude týkat toho, že v Karlových Varech nejsou dočasně k dispozici velkoobjemové nádoby na bioodpad. Tak konkrétnější informace už uslyšíte od Hanky Vcelou. Po 13. hodině vás čeká pravidelný pořad Alex a host. Hosta nechám už na Alex Minářové. No a já tedy přečtu ještě to poslední přání, které nám přišlo do e-mailu. Dobrý den, Zlatko, Míša ze Soklova, chtěla bych nechat zahrát pro mého miláčka do práce, ať mu to hezky uteče, že se na něj s Vojtíškem moc těšíme. Písnička bude nejenom pro vás, ale všechny posluchače. Z celého srdce moc díky, přeji všem hezký den a bude to Marek Ztracený, Naše cesty. Ať už dnes vaše cesty kohokoliv z vás vedou kamkoliv. Hlavně v klidu doražte domů, šťastní a v pohodě a pouštěte si rádio vašeho kraje, které vám samozřejmě hlídá i situaci na silnicích v našem regionu, i to, co se děje v našem kraji, abyste věděli, byli ovšem informováni a spolu s námi si můžete udělat i pohodu. Tak hezký den.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Velkoobjemové nádoby na bioodpad jsou v Karlových Varech dočasně nedostupné. V centru Sokolova vznikne bludiště. A dnes čekejte oblačno až zataženo, místy přeháňky, na horách i sněhové, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Karlových Varech nejsou dočasně k dispozici velkoobjemové nádoby na bioodpad. Od února sváží bioodpad ve městě Lázeňské lesy a parky, které ho vozí do městské kompostárny. O nádoby si můžou obyvatelé žádat na webových stránkách společnosti. V současné době jsou ale dostupné jen popelnice o objemu 240 litrů, říká mluvčí Lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
3: Zájem o velkoobjemové nádoby na rostlinný bioodpad o objemu 1100 litrů je v posledních týdnech vyšší a proto jsou tyto nádoby aktuálně nedostupné. Další várka nádob je již objednána, ale podle aktuálních informací došlo ke zpoždění na straně dodavatele a proto předpokládáme jejich dodání přibližně za 2 až 3 týdny.
2: V Husových sadech v Sokolově letos začne vznikat bludiště tvořené zelenými keři. Jejich výsadba bude součástí dalších úprav parkové plochy, které mají kromě symbolického bludiště obsahovat výsadbu nových dřevin, rekonstrukce pěšin a cest. Podle Lenky Benešové z odboru dotací a veřejných zakázek městského úřadu město za parkové úpravy a výměnu mobiliáře zaplatí více než 8 milionů korun.
4: Bude tam dlažba v okrové barvě, tak jako je už v části zámeckého parku. Cyklostezka zůstane v asfaltu a současně teda vznikne i osazení nějakého nového mobiliáře. V části parku by mělo vzniknout nové bludiště z keříků a mělo být o jilm, který se bude zakracovat tak, aby z toho bylo budoucnu bludiště.
2: Policie dál pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policie má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
5: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
2: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají nebo ví, kde by lebka mohla být, mají se obrátit na linku 158. Ukrajina hlásí rozsáhlý vzdušný úder z Ruska. Podle oficiálních zdrojů útoky cílí na kritickou infrastrukturu v zemi a ostřelování může trvat ještě dlouho. Moskva se údajně nejprve pokusila přetížit ukrajinskou protivzdušnou obranu. Velký počet střel prý ale Rusko podle ukrajinských úřadů ještě nejspíš vyšle. Rusko ráno informovalo o zneškodnění téměř 290 ukrajinských bezpilotních letounů. Kvůli troskám z nich začal hořet plynárenský závod v Astrachaňské oblasti na jihu země.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte oblačno až zataženo, místy přeháňky, na horách i sněhové, večer přibývání srážek na většině území. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Vanemírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Mariánských Lázních v Kolárově ulici nabouralo nákladní auto s osobním. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
6: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který 2 dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra, a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
1: Je to samozřejmě nešťastná situace.

0: mu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
1: Co se s tím dá dělat? S fanoušky dá se s tím vůbec něco dělat?
0: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty Korea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát jde i ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů, no.
1: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle

0: ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
1: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
0: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
1: Kapitán, ano.
0: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
1: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
0: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letej hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i nenadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr na hru nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši sedu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některé hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupeční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne. No. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a to je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Slaví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože jsme máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně no. Dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna. Ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jedinej z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru a nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 4 roky, 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde, a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: to
1: je
0: se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, jsou je v NHL, možná jo, nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hejduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale, nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle a nebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem domů, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo já budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary letos opraví Buchenwaldskou ulici nad železniční tratí. Sokolovská chemička modernizuje řídící systém vodního hospodářství. Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala 5 let vězení v kauze Bečvářova statku. A zítra čekejte oblačno až polojasno, místy přehánky, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary v letošním roce opraví Buchenwaldskou ulici na sídlišti Růžový vrch. Součástí projektu bude oprava komunikace, kterou před časem poškodil sesuv svahu nad železniční tratí v blízkosti hlavního vlakového nádraží. Stavební firmy by měly zakázku dokončit letos na podzim, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
2: Nyní už je svah zastabilizován, takže můžeme od kremace až po ulici Opletalovu vlastně tu část, která je teď zjednosměrněna, můžeme zrekonstruovat. Bude to stát kolem 5 milionů korun a mělo by to být hotovo ještě letos.
0: Sokolovská chemička Syntomer modernizuje svůj areál. Součástí je i úprava systému řízení vodního hospodářství a taky například instalace technologie pro úpravu pH odpadních vod. Obnovu provádí chemička každý rok. Letos kvůli tomu kompletně zastavila výrobu na 4 týdny, říká mluvčí společnosti Martina Poštová.
3: Byla přerušena výroba a naši výrobní technologii čeká pravidelná údržba. Odstávka v letošním roce bude jednou z nejsložitějších, protože budeme současně pracovat na všech technologiích. Jinými slovy, budou odstaveny jak monomery, tak disperze, což jsou naše 2 hlavní výrobní provozy.
0: Nový systém má přinést vyšší spolehlivost, efektivnější řízení a lepší kontrolu nad nakládáním s vodou v celém areálu. Pražský vrchní soud poslal bývalou ředitelku pozemkového úřadu Evu Benešovou na 5 let do vězení kvůli restitucím Bečvářova statku. Zároveň jí zakázal na 5 let působit ve vedoucích funkcích ve státní správě. Soud rozhodoval už jen o trestu. Vinu za zneužití pravomocí pravomocně potvrdil už dřív. Spolu s dalšími úředníky neoprávněně vydala pozemky a způsobila škodu nejméně 1,4 miliardy korun. Benešová se chce bránit dovoláním. Celosvětová nabídka ropy letos podle Mezinárodní agentury pro energii nevystačí na veškerou poptávku. Může za to válka na Blízkém východě, která produkci i vývoz suroviny na světových trh narušuje. Konflikt rozpoutali na konci února Spojené státy a Izrael proti Íránu. Dnes je to přesně měsíc od začátku americké blokády íránských přístavů, která výrazně omezila tamní export. Teherán musel kvůli už naplněným zásobníkům těžbu ropy přerušit.
1: Sport.
0: Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa. Utkají se s ní s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze 2 utkání. Více než obvykle se těší Matěj Klíma, který se do reprezentace vrací po 2leté pauze způsobené zraněním.
4: Pro nás to bude úkol prostě tady té atmosféry využít naplno a třeba si prostě vybudovat co nejlepší výsledek do té odvety, i když samozřejmě proti Francii to bude velmi těžké, ale já se na to strašně těším, protože zase tak po dlouhé době si v Česku zahrát, to je vždycky pěkné.
0: Úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa mezi házenkáři Česka a Francie začne ve 20 hodin.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte místy přehánky, ráno oblačno, místy přechodně i polojasno. Odpoledne opět přehánky, ojediněle i možnost bouřky. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně Celsia, ojediněle přízemní mrazíky, na horách 3 stupně až 0. Nejvyšší denní teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních v Kolárově ulici havarovalo osobní auto s nákladním.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jste slyšeli další zprávy s Hanou Zubkovou na Českém rozhlase Karlovy Vary. Teď 5 minut po 14. hodině startuje středeční dobré odpoledne s datem 13. května. Já vám za nás za celý vysílací tým přeji krásné odpoledne a pohodový poslech. Co vás čeká v této hodině? Další díl rubriky Co v učebnicích nebylo, dnešním tématem bude Národní muzeum. Máme pro vás připravené opět jako vždy tipy pro váš volný čas, abyste věděli, kam vyrazit odpoledne a večer. Připravený je samozřejmě také i příspěvek z regionu, tentokrát na téma Karlovy Vary otevřeli nové fotbalové hřiště v městském fotbalovém areálu v Drahovicích. Tak více přinese reportér Zdeněk Trnka. No a v této hodině také kromě písniček stihneme i inzerci. Tak buďte připraveni, připomínám telefon 221 55 37 37, krátce po 3:15. Půjdeme na to. Tak hezký den spolu s námi.
1: Dobré odpoledne

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěží, že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.
2: Medicine Man.

0: Tipy pro volný čas.
1: Velmi osobitý pohled na své město nabízí aktuálně v Chebské galerii 4 cyklus obrazů Luďka Vistyda nazvaný Něco s tím Chebem. Autor v něm prostřednictvím kolorované kresby a také kombinovaných různých technik představuje svůj pohled na reálná místa, která přetváří svým úhlem pohledu do své bytných podob. Ve Františkových lázních si můžete od 16 hodin prohlédnout budovu Císařských lázní v rámci komentované prohlídky. Místo je ale třeba si předem rezervovat na recepci hotelu Pavlík. Básničky pro radost, ale také zamyšlení i potěchu duše si mohou zájemci přečíst na neobvyklé výstavě v Karlovarské krajské knihovně. Autorem veršů je Petr Pavelka. Městská knihovna v Ostrově si od 17 hodin pro vás připravila přednášku s názvem Třítýdenní cesta po neznámé Guatemale. O pralesech, pyramidách, ale i o sledování výbuchu sopky Fuego v přímém přenosu bude vyprávět cestovatel a zároveň také primář interního oddělení nemocnice Sokolov Martin Straka. Karlovarská hvězdárna nabízí od 18 hodin a 18 minut přesně besedu s hvězdářem. Tentokrát se bude diskutovat na velké téma. Přistaneme na Marsu? A Městské divadlo v Mariánských lázních vás zve aktuálně na slavné šanzony a tanga ve virtuózních aranžích. Koncert mezzosopranistky Edity Adlerové a akordeonisty Petra Vacka plný slavných melodií začíná dnes večer v 19.30. Tak ať už dnes vyrazíte kamkoliv, odpoledne nebo večer, na cokoliv, ať už na to, co jsme vás pozvali, užijte si to s rádem vašeho kraje, teď už další porce písniček, které nestárnou.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Skupina Olympik na Českém rozhlase Karlovy Vary a jejich hit Slzy tvý mámy. Karlovy Vary dokončily rekonstrukci staré fotbalové plochy na stadionu v Horních Drahovicích. Nově upravené plochy využívají členové FC Slávie Karlovy Vary, sloužit má ale především veřejnosti. Projekt je součástí postupné obnovy více než 60 let starého sportovního komplexu.
1: Na novém hřišti karlovarské Slávie začíná jeden z prvních tréninků malých fotbalistů. Umělou trávu, zářící novotou, zkouší v kopačkách a v klubovém dresu David Vlčko.
2: Tak já jsem v klubu asi 6 let. Jeden trénink jsme tady měli, byl jsem tady jednou ještě s kamarádama a teď jsem tady po třetí. No.
1: Pamatuješ si, jak to vypadalo předtím? Je to rozdíl, je to velký rozdíl tehdy a teď?
2: Jo, tak je to obrovský rozdíl, předtím tady byly rozstřelený sítě, tráva ani ne.
1: Jakub Dřížďal, další slávista.
3: No tak já jsem v klubu asi tak 7. možná teď už 8. rokem a no myslím, že sezóna je dobrá, jako myslím, že se nám povedla, jako že ani ještě jednou jsme neprohráli, takže dobrý.
1: Tréninkové zápolení sleduje také předseda FC Slávie Karlovy Vary Stanislav Štípek a také on vzpomíná na původní tréninkovou plochu.
4: Byla v hrozném stavu, skoro nepoužívat. I to zázemí, který tady teď vzniklo, je se nádherný, takže pro sportovní stránku našeho klubu skvělý a navíc my ten areál nezamykáme, je veřejně přístupný, takže tady je neustále plno dětí, kteří se sem chodí zakopat a já jsem toho strašně fanoušek, aby ty děti měly kde sportovat.
1: Jde o to, že právě teď na stadionu Slávie skončila další etapa postupné rekonstrukce areálu za 14 milionů korun.
5: Co se týká hřiště, tak ta stavba trvala 6 měsíců, ale musím říct, že tam bylo asi 2 měsíce přes stávka v zimním období. Kabina ta se budovala asi 2,5 měsíce.
1: Říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
5: V podstatě ten areál dlouhá léta spíš uvadal a vlastně nástupem nového vedení FC Slávie se vlastně povedlo ve spolupráci s městem začít do toho areálu investovat, začít to znova probouzet. Během posledních nějakých 6 let opravdu se tady investovalo v řádově skoro 40 milionů korun.
1: Nově upravený fotbalový stadion už zkoušejí jednotlivci i sportovní kluby. O víkendu areál otestují také hráči mládežnického mini eura.
4: Budou tady prostě top značky světového fotbalu, Bayern Mnichov, Manchester United, FC Porto, Ajax Amsterdam, kluby z Austrálie, z Norska, prostě z celého světa. Velká akce, 11-letý děti, bude se hrát ne na hlavní ploše, ale právě i tady na tom novém hřišti a klidně se přijďte podívat, bude to skvělá akce a skvělý výkony sportovců.
1: Popisuje první významnou akci v upraveném areálu šéf Karlovarské Slávie Stanislav Štípek. Nicméně postupná rekonstrukce drahovického stadionu má samozřejmě pokračovat i dál.
5: Teď nás čekají dva důležité úkoly. Ten první úkol je ta stávající tribuna, která je dlouho zavřená. My jsme tam opravili střechu a tak dále, ale musíme se pustit do těch vnitřků. A na druhé straně tak tam máme v plánu zrevitalizovat a opravit tu obrovskou velkou tělocvičnu. To jsou teď dva nejdůležitější úkoly. Tribuna a tělocvična nahoře.
1: Dodává náměstek primátorky Miroslav Vaněk. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: A právě teď v tomto čase 14 hodin 49 minut přesně začíná rozhlasová inzerce, tak volejte do studia na číslo 221 55 37 37. Připomínám, že své inzeráty, nabídky, poptávky můžete také i posílat pravidelně na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Ještě připomenu také kontakt na náš web vary.rozhlas.cz, kde najdete veškeré informace, včetně tedy kontaktů sem na nás do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Těsně před rozhlasovou inzercí zazněla písnička Hanky Zagorové. Byla to písnička z alba Vyznání z roku 2014. Třeba nikdo z vás toto album, kdo má rád Hanku, nemá, ale má ho někdo jiný. Tak můžete třeba i nabídnout našim ostatním posluchačům levně CDčko, které máte doma, anebo jakékoliv jiné, nebo cokoliv jiného. Tak 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do studia a předmětem vašich inzerátů může být prakticky cokoliv vás napadne. Ale pozorňuji, že nesmí souviset nic z toho, co budete nabízet nebo poptávat s vašimi obchodními činnostmi. V rámci naší inzerce byste měli nabízet maximálně 3 inzeráty, mělo by vám být více jak 18 let a ideální, když nám voláte do rádia, tak si stlumte své radiopřijímače, abychom tam neměli tu ozvěnu a bylo vám pak dobře rozumět a nerušilo to naše vysílání. Také připomínám, že teď 16. května v sobotu máte jedinečnou příležitost se za námi vypravit sem k nám do budovy Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme pro vás připravený den otevřených dveří, který se koná po celé republice ve všech regionálních stanicích. Tak se podívejte na náš web vary.rozhlas.cz, kde zveřejníme také samozřejmě i podrobný program. Můžete si poslechnout i rozhovor s Radimem Jehlíkem, který vás osobně už minulý týden pozval na den otevřených dveří, který se u nás koná už pravidelně každý rok a opět nabídne bohatý program. Teď je pro vás připravená rozhlasová inzerce v tomto čase. Já vám připomenu telefon, který teď tedy zatím nikdo z vás nevyužívá, nevytáčíte naši linku. Nevadí, můžete klidně zítra nebo pak v pátek, tak 221 55 37 37. Připravený je pro vás také e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Kontakt můžete využít v příští hodině pro naši soutěž připravenou pro vás s hezkou výhrou. No a samozřejmě tyto kontakty jsou možné také využívat v písničkách pro vás a na vaše přání. Tak si poznamenejte, kdo z vás nestíhá, tak vary.rozhlas.cz, náš web. A buďte s námi v kontaktu i na Facebooku a Instagramu. Tak za malou chvíli další zprávy za Danou Zubkou, ale stihneme ještě jednu moc pěknou písničku Briana Adamse. Tak hezké odpoledne s rádiem vašeho kraje.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarský kraj zahájí přípravu projektu nové zubní kliniky v Karlových Varech. Začíná festival základních uměleckých škol ZUŠ Open. Opozice ve sněmovně znovu zabránila hlasování o zákonu o rozpočtové odpovědnosti. A zítra čekejte oblačno až polojasno, místy přehánky, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarský kraj zadá zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové zubní kliniky v Karlových Varech. Postupně by měla zajistit registraci až 4,5 tisíce nových pacientů a přispět tak ke zlepšení dostupnosti stomatologické péče v regionu. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO kraj předpokládá, že klinika zahájí provoz na přelomu let 2027-28.
5: Ten předpoklad by měla být nějakých 5 až 7 ordinací plus 3 ordinace dentální hygieny. A co je pro nás důležité, že jsme požadovali obor ortodoncie, která nám tady chybí, a chtěli bychom také edukační centrum, protože to má přímou provazbu na prevence zdraví, kterou my řešíme zejména pro děti, tak jak máme projekt Staráme se o zoubky, tak bychom chtěli mít i nějaké místo, kam by chodili děti s rodiči.
4: Začíná 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Během 3 týdnů nabídne stovky koncertů, tanečních vystoupení nebo divadelních představení po celém Česku. Festival dnes zahájí benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené s názvem Rytíři talentu ve španělském sále na Pražském hradě. Budou tam vystupovat i žáci z Karlovarského kraje, říká ředitelka základní umělecké školy Habartov Anna Novotná.
6: Ti, kteří nemohou již dorazit, protože samozřejmě místa jsou vyprodaná, tak se na tento koncert mohou podívat na ČT Art od 20.15 hodin. Tam uvidíte skvosty vlastně základních uměleckých škol a do tohoto večera se zapojují i naši zpěváci ze základní umělecké školy Sokolov a základní umělecké školy Jindřicha Chyb.
4: Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovatelného utrácení, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
7: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
4: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Kvůli dalšímu izraelskému útoku na jihu Libanonu zemřelo podle tamních úřadů nejméně 8 lidí. Vzdušné údery zasáhly dvě vozidla v pobřežní oblasti mezi městy Bejrút a Saida a v obci Barja. Izraelská armáda uvedla, že útočila na militantní hnutí Hizballáh. Židovský stát minulý týden údery na Libanon zesílil a útočí pravidelně navzdory příměří, které začalo platit minulý měsíc. Členové Hizballáhu naopak útočí na izraelské vojáky na jihu Libanonu, kde Izrael část území okupuje.
0: Počasí.
4: noci a zítra čekejte místy přeháňky, ráno oblačno, místy přechodně i polojasno. Odpoledne opět přeháňky, ojediněle i možnost bouřky. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně Celsia, ojediněle přízemní mrazíky, na horách 3 stupně až 0. Nejvyšší denní teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 230 v Mariánských Lázních v části Chotěnov Skláře dejte pozor na ovce na vozovce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Tak se slyšeli další zprávy s Hanou Zubkovou na Českém rozhlase. Karlovy Vary je přesně 5 hodin po 15. hodině a 5 minut po 15. hodině a stále posloucháte středeční dobré odpoledne, dnes tedy s datem 13. května. Oblíbený festival Sokolovský dostavník nabídne i letos zajímavý program. Akce se uskuteční 30. května od 14 hodin v areálu Jižního lomu v Sokolově u loděnice Dronte. Na tuto akci vás dnes přijde pozvat náš dnešní host, kterým bude už samou chvíli první místo starosta města Sokolov a ředitel Městského domu kultury Sokolov, Jan Picka. Já osobně už se moc těším na příjemný rozhovor a také vás čeká samozřejmě velká porce hudby, písničky zahraniční, české, ale i ty, které nestárnou. Připravená je pro vás také soutěž a věnovat se budeme ještě i dalším regionálním tématům, třeba zaměstnávání důchodců. Tak určitě zůstaňte s námi, já vám přeji krásné odpoledne, hlavně čistý signál a pohodový poslech.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Nejstarší festival folk, country a trampské muziky, tak to je Sokolovský dostavník. Na letošní ročník vás pozve teď už náš dnešní host, kterým je první místostarosta města Sokolov, zároveň také ředitel Městského domu kultury Sokolov, Jan Picka. Vítejte, hezké odpoledne.
1: Krásné, byť trochu zakaboněné odpoledne nejenom vám, ale všem vašim posluchačům.
0: Ale vy nemáte zakaboněnou náladu, máte dobrou jako vždy, tak to jsme rádi. Sokolovský dostavník patří k nejstarším festivalům folk, country a trampské muziky u nás. Řekněte, jak tehdy přišel na svět. Jak dlouho už trvá, funguje tento festival? Připomeňte nám jeho významnou historii.
1: Máte pravdu, ta historie je opravdu významná a směřuje k datům a k narozením a k působení pana Studeného a lidí, kteří se točili kolem něj. Odnedávna je také spjat právě s Městským domem kultury v Sokolově. Pamatuju doby, kdy se konal ještě tehdy v kině Karpinska nebo prostě někde venku. Takže ta historie je opravdu dlouhá a bohatá. A bohužel teď, když vidíme, jak jeden za druhým ty festivaly trošku umírají, tak to je pro nás v Sokolově velká výzva, aby jsme dva festivaly folkové, které se v Sokolově konají, tak aby jsme udrželi. Jedním z nich je zmiňovaný dostavník a tím druhým, to neděláme my, jenom se snažíme pomáhat, tak to je folková ohře.
0: Sokolovský dostavník ale žije a my jsme moc rádi, že si o něm dnes můžeme povídat na našich vlnách. Řekněte, když se řekne Sokolovský dostavník, co vám osobně se vybaví jako první?
1: Jako první se mi vybaví pohoda. Jak jste říkala, tak i dnes jsem dobře naladěný. Já se snažím ten život vidět svýma očima a ne očima těch mrzoutů, takže já jsem víceméně naladěný dobře pořád a vždycky tu energii mi dodává ještě ta atmosféra na každé folkové akci a dostavník samozřejmě nevýjimaje. Protože se tam potkají lidé, kteří mají ten pozitivní náhled na život, lidé, u kterých nejde o peníze, jak se říká, až v první řadě, a lidé, kteří si umí tu svoji muziku a tu atmosféru kolem užívat a tu energii pouštějí dál.
0: Čím si myslíte, že si tento dlouholetý festival drží tu svou popularitu i po tolika letech?
1: Přiznávám, že ta popularita malinko poklesla. My právě tím letošním ročníkem, který je premiérový a asi se k tomu dostaneme ještě v průběhu našeho rozhovoru, tak se snažíme tu popularitu opět zvednout, ale je pravda, že Sokolov měl vždycky své folkové a country publikum, protože z doby, kdy se ještě konaly oblastní kola, porty, právě už dostavník a vůbec, když děláme nějaký koncert, nedávno u nás byl Vlasta Redl, a když děláme koncert právě, který směřuje ke country, k folku, tak neříkám, že je vždycky vyprodáno, ale ta návštěva je taková, že se za ní opravdu v Sokolově nemusíme stydět a já jsem za to moc rád.
0: A podle čeho si vybíráte interprety a kapely? Co je určující?
1: No, snažíme se reagovat právě na požadavky a na poptávku, která prostě v Sokolově bývá a nejenom na město jako takové, ale samozřejmě na Městský dům kultury Sokolov se obrací tu a tam příznivci právě country a oni nám vlastně určí také to, koho bychom měli pozvat. A konec konců já jsem opravdu velký zastánce folku, takže přiznám se, že country radio a Samson radio je něco, co opravdu poslouchám velice často a snažím se i tam odečítat a naposlouchávat zájem veřejnosti o ty které kapely.
0: My taky hrajeme podobnou muziku, tak doufám, že ladíte v autě třeba i Český rozhlas Karlovy Vary. Festivaly dnes čelí velkým organizačním finančním výzvám. To se obecně ví, jak náročné je připravit takovou dlouholetou akci, kdo všechno stojí za jeho organizací.
1: Je to náročné a když jsem si povzdechl, že ty festivaly některé pomalinku umírají, tak je to právě i pro tu organizační a finanční náročnost. A tady si myslím, že úlohou každého městského domu kultury, nejenom toho našeho, je právě tu vlajku folkovou držet co možná nejvýš. Já jsem moc rád, že město Sokolov i svým rozpočtem pro letošní rok právě na dostavník si toho je vědomo. My jsme dostali

0: dostali od města o něco více peněz, protože ten dostavník opravdu chceme obléct do nového kabátu a myslím si, že máme, nebo jsem přesvědčený o tom, že máme dostatečně personálně zdatný tým na to, aby jsme právě takovou akci realizovali. Ale když už jsem mluvil o tom novém kabátě, tak my opravdu nic nepodceňujeme a zatímco dříve jsme spolupracovali třeba s Milošem Rybářem, to znamená součástí kapely Roháči, tak dneska jsme ten tým ještě rozšířili i o Ríšu Melichara, právě také z Roháčů, a o Mílu Pražáka. To znamená, že ten tým pracovní jsme poskládali tak, aby každý tam měl svoji funkci ověřenou, aby tam měl svoji pozici a aby ten dostavník byl opravdu z tohohle pohledu co nejvíce zabezpečený.
1: Říká první místostarosta města Sokolov a ředitel Městského domu kultury Sokolov a také zároveň náš dnešní host Jan Picka.

0: Oblíbený festival Sokolovský dostavník nabídne letos výrazně dostupnější vstupné. O tom vám řekne samozřejmě více náš dnešní host. Na tuto akci vás totiž přišel osobně pozvat první místostarosta města Sokolov a ředitel Městského domu kultury Sokolov Jan Picka. Tak já bych se teď určitě chtěla zeptat, jaký program nás letos čeká, jak bohatý bude a hlavně kdy a kde se uskuteční.
1: My doufáme, že bohatý opravdu bude. Když jsem mluvil o novém kabátu dostavníku, tak právě první rozhodnutí, které jsme udělali, je, že musí být opravdu pro diváky atraktivní. Takže my budeme začínat ve 14 hodin skupinou Sequoy, v 15 hodin 30 minut tuto skupinu vystřídá Pavlína Jíšová a Bohadlo, po nich Jimmy Bozeman. Osobně se těším na 19. hodinu, kdy přijede Honza Nedvěd mladší, no a moje srdcovka je Hop Trop v čele se Samsonem Lenkem a ta celý ten festiválek uzavře zhruba po 8:30 večer. Pokud jsme mluvili o tom novém kabátě, tak on opravdu bude nový, protože 30. května bude probíhat právě dostavník, nebo bude projíždět dostavník Sokolovem, abych byl trošku obrazotvorný, no a my víme, že se všude slaví Den dětí, takže my budeme trošku navazovat a chceme, aby ten festival měl punc i pro rodiny s dětmi. To znamená, že my chystáme i indiánskou vesničku, bude tam týpí, budou tam soutěže, které k indiánskému životu patřily. No a také tam bude možnost bezplatně si půjčovat kánoje a projet se třeba po řece Ohři. Takže opravdu ten den spíše směřujeme na rodiny s dětmi a věříme, že si ho takto i užijí.
0: Celý ten program, který, jestli jsem dobře pochopila, bude probíhat v areálu Jižního lomu v Sokolově u loděnice Dronte, je to tak?
1: Přesně tak, je to Jižní lom, je to změna proti předchozím ročníkům, kdy ten festival byl bezplatný, konal se na Starém náměstí, ale ta návštěvnost nebyla nikterak masová, to znamená, že i to Staré náměstí možná právě pro tento druh hudby úplně určený není a my právě proto jsme všechno směřovali tam, kde by to právě country muzikou, folkou muzikou mělo žít, a to znamená vodácké tábořiště Dronte hned na břehu řeky Ohře.
0: Vy už jste v úvodu našeho rozhovoru připomněl historii dostavníku, také jste teď naznačil vlastně i letošní podobu. Teď pojďme dál do budoucna. Jaké máte další vize a plány? Co chystáte dál?
1: Samozřejmě minimálně udržet tu úroveň, kterou věříme, že v letošním roce 30. května splníme. To znamená, že i nadále budeme dělat všechno pro to, aby jsme uměli přilákat kapely zvučných jmen, ale zároveň, aby jsme dali prostor i těm skupinám regionálním, protože jsme rádi, že ten folk a country má i tady v Karlovarském kraji své místo a budeme držet tu laťku rodinné pohody. To znamená, že i nadále počítáme s tím, že bychom pak udělali doprovodný program takový, aby ty rodiny tam, každý si tam našel zkrátka své.
0: A myslíte si, že má tramská a country muzika v Česku silnou budoucnost? Co podle vás může mladé lidi na této muzice oslovit?
1: Jsem o tom přesvědčený a já doufám, že i mladí lidé si najdou cestu právě k tomuto žánru a budou tak trošku směřovat i k přírodě a k podobným záležitostem, jako je tramping, jako je vodní turistika. Zkrátka, já si myslím, že folk, country, bluegrass mají své místo.
0: Vy jste nejen politik, ale i ředitel Městského domu kultury, také ale i moderátor kulturních akcí a také velký fanda hudby. Co pro vás vlastně hudba, kultura znamená? Jak vnímáte kulturní život na Sokolovsku?
1: Tak díky tomu, že jsem jeden čas byl vaším kolegou v jiném rádiu, tak je jasný, že k té muzice a ke kultuře mám ten vztah opravdu velice, velice kladný a mám rád kulturu, mám rád hudbu všeho žánru a prostě myslím si, já jsem o tom přesvědčený a ty čísla to ukazují, že v Karlovarském kraji, a teď když budu mluvit tedy konkrétně o Sokolově, tak ta kultura tam své místo našla i díky předchůdcům, kteří v Horňáku byli, a mimochodem pozitivně vnímám a mám s tou velkou radost, že Městský dům kultury v Sokolově je sídlem kultury nejen té, kterou děláme my, ale čím dál častěji si tam nachází místo i různá hostující divadla a koncerty, které jedou ve své režii.
0: Jak jsme mohli slyšet, letošní ročník nabídne nabitý program, když by se chtěl někdo přijet podívat. Jsou ještě vstupenky a kde najdeme veškeré informace o celé akci?
1: Vstupenky již prodáváme, informace najdete na Facebooku, na webových stránkách MDK Sokolov a samozřejmě, jak už jsem říkal, že do loňského roku to bylo zdarma na náměstí, my právě tím novým kabátem jsme museli i udělat něco se vstupným, takže 150 korun, které vybíráme, je to celodenní vstupné, tak si myslím, že je pro všechny dostupné, protože za jednotlivý koncert každé té kapely, pokud byste na ně šli samostatně, tak těch 150-200 korun necháte tady. A tady to máte za celý den, jak jsem říkal, včetně návštěvy indiánského městečka a včetně půjčování loděk, které můžou zpestřit to odpoledne.
0: Teď takový rychlý osobní dotazník na závěr. Country nebo folk?
1: Folk.
0: Stan nebo hotel?
1: Stan.
0: Táborák nebo koncertní pódium?
1: Táborák.
0: Banjo nebo kytara?
1: Kytara.
0: A první festivalový den anebo závěrečný večer?
1: Ten první, kdy vím, že mám všechno před sebou.
0: A proč letos dostavník?
1: Letos dostavník, protože je opravdu pojat trošku jinak. Rodině, je tam spousta nových známých kapel a celkově ten koncept toho dostavníku je zkrátka i naší premiérou. Tak zvu všechny, ať se přijdou podívat a ať sami zjistí, jestli opravdu ten dostavník, co teď vyráží, tak má opravdu z brusu nový lák a nová kola.
0: Přesně tak. Držíme palce, ať se akce vydaří. Milí posluchači, jste srdečně zváni. Dnes vás osobně přišel pozvat do vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary náš host, kterým byl první místostarosta města Sokolov a ředitel Městského domu kultury Sokolov Jan Picka. Děkujeme za váš čas.
1: Já děkuji za pozvání a přeji vám krásný květen.
0: Na viděnou, naslyšenou.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Přivýdělek k penzi, ale také možnost, jak zůstat v sociálním kontaktu a aktivní. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení z roku 2024 zhruba 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale také třeba nedostatečnou podporou ze strany státu.
1: Pracovala jsem donedávna na pozici učitelky mateřské školy. Byl to úvazek na 3 dny v týdnu. Nebylo to složité, protože já jsem pracovala v pracovišti, kde jsem předtím byla několik let, takže to problém nebyl pro mě a bylo potřeba, abych nastoupila.
2: Říká 69letá Věra z Prahy. Personální agentury potvrzují, že právě na pozicích, kde dlouhodobě pracovali, seniori najdou uplatnění v penzi velmi často. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career, se to týká hlavně lidí s technickým nebo jiným odborným vzděláním, kterých mají firmy nedostatek. Komplikované ale může být podle Dombrovského najít uplatnění pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku.
3: Když nemají úplně přesně padnoucí kvalifikaci na právě obsazované pozice v tom místě, kde žijou, tak tam je to opravdu těžké vlastně naskočit znova do práce, protože mají v uvozovkách už jenom pár let do důchodu a z pohledu zaměstnavatelů tam panuje ten obrovský předsudek, že vlastně už jim dlouho nevydrží.
2: Podle České správy sociálního zabezpečení pracuje v Česku od roku 2020 stabilně kolem 200 tisíc seniorů. Často si taky hledají částečný úvazek v nějaké méně náročné profesi. Vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslava Rezlerová potvrzuje, že české firmy zatím nejsou tolik ochotné seniory zaměstnávat. Podle ní by pomohly třeba změny v sociálních odvodech,
4: které v tomhle věku jako by mohly být klidně významně nižší, což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
2: Pracujícím seniorům už teď stát může odpustit důchodové odvody. Díky tomu podle dat Ministerstva práce loni nemuseli seniori poslat státu z výdělků celkem 4 miliardy korun. Vláda chce zároveň obnovit navyšování vyměřovacího základu penze za každý odpracovaný rok, konkrétně o 1,5%. To vítá třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Bude samozřejmě záležet na tom, jak ten model bude nákladný a do jaké míry v souvislosti s dalšími změnami v důchodovém systému, jak to je zvládnuto, ale myslím si, že toto je zcela rozumný přístup, který by mohl motivovat ty, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali.
2: V Česku je taky podle dat České správy sociálního zabezpečení přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ani ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas je 3:15 a 1 minuta, nejvyšší čas jít společně soutěžit. Tak připomínám, telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu a ten je 221 55 37 37. A ve hře je dnes knížka s názvem Když tečou nudle a tlačí prdíky. Slyšíte dobře? Je to nejen lékařský manuál, je to takový přímočarý, přátelský a velmi upřímný průvodce prvním dětským obdobím od narození až po věk školky. Zkrátka všechno, co byste chtěli vědět, ale báli jste se třeba zeptat vašeho pediatra. Knížku do dnešní soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. My tak připomínáme Den rodin, který se uskuteční 15. května, který si připomínáme celosvětově a samozřejmě i v našem regionu jsou spoustou akcí, o kterých jsme si povídali i na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. A tato knížka je nejenom dnešní výhra, kterou můžete získat, co můžete získat kromě ní a také i postup v celotýdenní soutěži s festivalem Eurorando. To je největší evropský festival pěší turistiky, koná se jednou za 5 let a jeho cílem je podpora efektivního pohybu, přátelství mezi národy a také poznávání přírodního i kulturního bohatství. 6. ročník festivalu se uskuteční 20. až 27. září v Krušných horách. Podrobnosti o této akci se dozvíte také i na dní otevřený dveří Českého rozhlasu Karlovy Vary 16. května ve stánku Klubu českých turistů. No a my v této týdenní soutěži nabízíme 2 poukazy na autobusový zájezd, který proběhne v rámci Euroranda. Pokud tedy správně odpovíte na mou soutěžní otázku nebo na mou otázku jako takovou, postupujete do závěrečného losování, které proběhne v sobotu 16. května. Tak jestli jste připraveni, volejte 221 55 37 37. Naším hostem dnes byl ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary první místostarosta města Sokolov a ředitel Městského domu kultury Sokolov Jan Picka, který vás přišel pozvat na sokolovský dostavník a v rámci rozhovoru ode mě dostal kromě otázek i takový rychlý osobní dotazník. Ten vám dávat nebudu, ale určitě se vás na něco budu ptát. Sami uslyšíte, já už nebudu více prozrazovat. Ve vysílání už vítám našeho dnešního volajícího. Ve vysílání je s námi kdo? Hezký den. Kdo pak nám volá? Halo, slyšíme se, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Pepa, dobrý den.
0: Hezký den, Pepo, jak se máte?
1: No, poslouchám vás, to víte.
0: A máte se dobře?
1: Jde to.
0: Tak já mám na vás jednu otázku. A ta je, jaký je váš nejoblíbenější pořad, který vám vysíláme na našich vlnách?
1: No, písničky na přání.
0: Ještě něco?
1: No, ještě taky o tom vaření.
0: Takže pochoutkový rok třeba?
1: Ano,
0: máte na
1: ano.
0: Mysli. Tak jo. A vaříte ano. S námi?
1: No to víte, já tak něco udělám, tak polívku.
0: A vajíčka třeba ráno.
1: A vajíčka to musí být. Knedlíky z vejce.
0: Tak aspoň tak, tak super. Tak jo, a k tomu určitě si uvaříte i čaj. Tak já vám
1: a každopádně... A taky nějakou tu kávu.
0: Je, to zní dobře, tak to je paráda. No na nic více vás už ptát nebudu, to je všechno.
1: No děkuju moc krát.
0: Tak, máte od nás tu výhru. My si samozřejmě řekneme za malou chvíli více informací
1: ano,
0: a také zároveň i postup do toho finále. Tak hezký den, naslyšenou.
1: Jo, takhle, ano.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas Chytilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Děvče z krásných začátků a Petr Novák na Českém rozhlase. Karlovy Vary, začátky můžou být krásné, ale i konce můžou být krásné. To už je každopádně na každém z nás a z vás, kdo to jak vezme. Za malou chvíli vás čekají další zprávy, takže blíží se konec, já doufám, že hezký, dnešního středečního dobrýho odpoledne. Jedna ze zpráv, která zazní v celou, bude ta, že Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce nádražní budovy v Chebu. Tak to bude právě jedna ze zpráv, kterou vám přinese Hana Zubková v 16 hodin. A 4 minuty po 16. hodině startuje Humoriáda. Dnes vám scénky na přání bude nabízet Petr Jančařík a Pavel Kučera, tak se máte opět na co těšit, tak si užijte hodinu zábavy. Teď ještě si užijte hlášky těch nejmenších a já se s vámi budu těšit opět na slyšenou. Příjemný zbytek dne vám přeje Zlata Kinská.
1: Kdo nebo co je to kanonýr?
2: Kanon. Kadí.
3: Že žije v Kanadě.
4: Třeba fotbalisti.
5: Nebo veliký fouse.
6: Nebo že nikam pospíchá.
7: Karel. Střílí to bomby.
8: Střílí kanony.
9: Že je to pirát.
10: Kácí dřevo.
11: Nebo může něco postavit. Ahoj!

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Správa železnic vybrala firmy na opravu nádražní budovy v Chebu. O všechno vybavení přišla záchrana a odchytová stanice zvířat v Dalovicích u Karlových Varů. Opět je vykradli zloději. Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu zítra vzroste, u nafty klesne. A zítra čekejte oblačno až polojasno, místy přehánky, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce nádražní budovy v Chebu. Opravy vyjdou na 428 milionů korun, což je o zhruba 160 milionů míň, než byla předpokládaná cena. Práce začnou do poloviny letošního roku a jejich součástí je obnova fasády i interiéru objektu z roku 1962, říká mluvčí správy železnic Dušan Gavenda.
2: Památkově chráněný objekt má úctyhodnou délku 136 metrů. Jeho interiér zdobí řada uměleckých prvků, jako jsou mozaiky, vitráže nebo skleněné stěny. O jejich obnovu se postarají zkušení restaurátoři.
0: Záchranou a odchytovou stanici zvířat v Dalovicích u Karlových Varů opět vykradli zloději, a to i přes zabezpečovací zařízení, které vyřadili z provozu. Zloději vzali všechno vybavení, které služba potřebuje k práci. Škoda přesáhla 100 000 korun, potvrdil vedoucí stanice Petr Prokeš.
3: My v těch měsících budeme provádět školení strážníků a na tyhle případy tady bylo vlastně vyskládáno de facto všechno, co k téhle práci potřebujeme. A to všechno nám zmizelo. Byly tady sady narkotizačních střel, byla tady čtečka mikročipů, odchytový rukavice. Opravdu ta škoda není malá, no.
0: Případ řeší policie. Maximální cena benzínu zítra stoupne, nafta znovu zlevní, informovala o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči natankují maximálně za 44 korun a 1 haléř, to je o 14 haléřů více než dnes. Nafta zlevní o 25 haléřů na 41 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Ve filipínském senátu v Manile se ozvala střelba. V budově se skrývá senátor hledaný Mezinárodním trestním soudem. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní předtím do budovy vstoupili vojáci. Podle představitelů senátu, kteří jsou schovaní uvnitř budovy, není jasné, jestli jsou na místě nějaké oběti nebo zranění. Hledaný senátor Ronald de la Rosa dříve šéfoval filipínské policii. Soud v Hágu ho podezřívá z toho, že se podílel na brutální protidrogové válce. De la Rosa čelí podezření z účasti na mimosoudních pravách nejméně 32 osob.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte místy přehánky, ráno oblačno, místy přechodně i polojasno. Odpoledne opět přehánky, ojediněle i možnost bouřky. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně Celsia, ojediněle přízemní mrazíky, na horách 3 stupně až 0. Nejvyšší denní teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově v ulici Karla Havlíčka Borovského poblíž autobusové zastávky Sokolov Těšovice havarovalo osobní auto s dodávkou. Projíždíte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
4: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
1: Humoriáda.

0: Leona Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády, v podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Jančaříka, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: To je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Takhle to bylo vyřešené.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli, teď já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu a já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak může stát 3-5 tisíc, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzel, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré
0: kondici. Tak kolik
1: stála
0: ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale 53 tisíc.
0: A to se nevyplatí, jak se říká.
1: Ale budu jindy, na to vzpomínat zase. No.

0: Radu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem a ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí, krásná.
1: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
0: Pokuste
1: tak,
0: se
1: já
0: mě
1: to řeknu diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
0: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
1: No, tak to
0: já na ně rád vzpomínám. To musí jít.
1: Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, víš, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost.
3: Jo.
2: No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli by jsme vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo, do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my, který by taky něco napadlo pro radost eventuálně, no a tím by naše životní úroveň prudce stoupala, no a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobý, bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady. Aha. Musím
2: tady. On je ze skotské rodiny, víte, malýho paňáčka, tak
3: no,
2: jasně, já ti rozumím, no, ale tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešlo zveš vždycky lidi, který jako každej zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. A tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je? To je moucha CC.
3: Ne, Zuzla, mouchu. Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, takhle. Ne, Claudie. Tak to ne, tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, no, tak to je jednoduchý. Sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie.
3: Jo,
2: ne?
3: Tam potkám prvního chlapa, řeknu mu dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová.
2: No, jistě, no. On ti řekne, kde to je.
3: Jo.
2: Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Pač, tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona ti otevře.
3: Já vomdlím, že?
2: No, proč by si vomdlíval? Ona přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyneruce mop a koště.
3: A no. Jo, a já řeknu dobrý den, paní Klaudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo. No.
3: Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho, a potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo, určitě. Ona by to velmi pochopila.
3: Je, to je.
2: No. tak by teď... před tebou zabouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka,
3: jo.
2: Že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
2: Ale tohle já jsem nemyslel, protože to je jednoduchý, já jsem myslel setkat se z někým.

0: někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo to... mezi náma už není. Co?
1: Ty si myslíš, že kvůli tvýmu malýmu panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
0: Spiritusovou.
1: To nebudu.
0: Svůj k svému, spiritusovou seanci.
1: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
0: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterýho už lidi zapomněli.
1: No tak takových je vás víc, no.
0: Ne, já myslím, že to takový nostalgičtější.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, utkají se spolu. Vy, dámy a pánové u rádia, rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančeřík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to jo. Máš pravdu, ale jo, je to pravda. A já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu. No.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr, Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Děkuji.
3: Sánkem, to víte, hned se líp snídá a hned je lepší den.
2: No to jste
3: tak
2: hodná.
3: Tak vám přeju všechno nejlepší.
2: My vám taky.
3: Hodně úspěchů ve vaší práci, opatrujte se.
1: Ačko nebo Bčko?
2: A co si dáte?
1: No.
3: Ačko.
1: Tak
3: dám.
1: Máme zapsáno.
3: A mějte se moc pěkně.
2: Vy také.
3: Mě zdraví, naslyšenou.
1: Zdravíme domácí, ano, v podstatě Plzeňáky.
2: Zdravíme do Plzně.
1: Ano. Kdo dál je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, slyšíte mě?
1: Slyším
4: dobrý
1: vás.
4: Den.
2: Dobrý den.
4: Tady Veronika Rakovníku jsem se dlouho neozvala, tak jsem ráda, že slyším, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
2: Děkuju.
4: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
4: Mějte
1: se hezky. My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, u telefonu Debi a chtěl bych si taky Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
2: Dobrý den. Dobrý den.
6: A já bych si chtěl Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno.
2: Taky.
1: Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, já jsem tady své nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
7: Úžasný oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom
7: fešáky,
1: to slyšeli rádi znovu.
7: Ano, a že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako vždycky.
1: Bezvá.
7: A chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasný, ale máme ho často,
1: takže
7: bych
1: Ačko.
7: Poprosila... Ano, Ačko.
1: Za vás.
7: Krásný,
1: děkujeme pěkně.
7: Odpohodne. Díky moc, mějte se.
1: Dobrý den. Kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef Praha, taky jsem pro Ačko, děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul, ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
9: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
10: No prosím.
9: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhle tu kupovanou bábovku?
10: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
9: Peče.
10: Ano, peče.
9: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
11: Tak, tady je kafíčko.
9: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
10: Děkuji vám.
9: Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, no, ale nemáš se za co omlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky.
11: Ne, ne, ne, ty jsou tady, Kamile.
9: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak najsi, že to drží.
11: Kamile, já jsem
9: No, jste, prosím? Má velký den prostě, no.
10: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
9: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
10: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
9: No prosím, můj byt je vám k dispozici.
10: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku?
9: Počkejte, není to příliš negliže?
10: Ne, to je všechno v pořádku.
12: Tak, drahéčku, tady máš...
9: Moment, drahéčku, pozor, lezeš nám do záběru.
12: Promiňte, prosím.
10: Děkuji. Děkuji vám.
9: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
10: Mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý.
9: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
12: Ano, prosím ale... tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
9: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký miláčku, to přejde.
10: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
9: Slyšíš?
10: Já mám nápad.
12: Ano.
10: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
12: No já nevím.
9: Ne.
12: Co myslíš, Kamile? Co no myslíš ty?
9: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
12: Ano.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jan Čeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlinomas, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá, podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli. A on říkal, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli smát, říkali, promiňte, vystřelili, a on říkal, vidíte, a už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně. Dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostavil dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčíleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízí živýho neboštíka taky. Jako hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Dobrý. Tady Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Máme zapsáno, pane Miroslave. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou. Zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
4: A kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým
1: kolu. To ďábel.
3: Skvělý.
4: Jsi stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyvobal. Tak, Zané, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Ze Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Lkabin. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapce.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky.
1: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořád země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu? To byla ruská ruleta.
3: No,
1: a v země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V rodince?
3: Tak,
1: no. Tlučhořovi?
3: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
10: Kdo je?
9: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, země koule. Je tam. Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Jste asi překvapen, co?
11: Co chcete?
9: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehezdorský, můžeme chvíličku?
11: No, prosím, pojďte dál.
9: Děkujeme. Pojďte na věc.
11: Nemám už tolik času, protože...
9: Já vím, proto jsme přišli právě.
11: Chystám skoncovat.
9: Proto jsme tady, tak.
11: Tak. Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
9: Ne, to je v pořádku, všechno.
11: Jsem všechno prodal.
9: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
11: Ne. Druhý.
9: Druhý? Teprve druhý? A paní Kaličková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
11: No, prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
9: Králíčková. Jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
11: Ano.
9: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný. Lidé chodí po ulicích. No jo. Ten dopis, toto, to je dopis, jo?
11: Ano, to je dopis.
9: To je dopis na rozloučenou, toto?
11: Ano.
9: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
11: Mně už je to jedno.
9: Dobře, tak asi. Ty mám brýle. Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lido, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to takový cynismus, to je Králíčková, ne tohle?
11: Králíčková.
9: To je pravda hyena teda. No, počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
11: Ano.
9: Je. A to kvůli tomu, to je, jako... No je. Podívejte, pane Zdeně, kdy přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no takhle, ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd Krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultrasouboj, přátelé. Volte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
12: No, já samozřejmě taky bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem.
12: No.
1: Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům. Že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to. Znám. Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Labus s Oldřichem Kaiserem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna má dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další
3: dobrý den.
1: Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, tady je Honza Zrabský. A já bych byl pro Večko, pro pana Nepila.
1: Děkujeme, ano. Naslyšenou. Tak, dalšího pozveme, dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Tak čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: Děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
1: Ano, ano. Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc rád.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? Tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali navěky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Karlovarském kraji bylo na konci dubna 12 000 lidí bez práce. Vrchaj v Aši na Chebsku bude mít menhirový kruh. Nový třídílný dokument 72 hodin ukáže, jak jsou Češi připravení na krizové situace. Startuje v neděli. A zítra čekejte oblačno až polojasno, místy přehánky, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v dubnu mírně klesla. Oproti předchozímu měsíci zaznamenaly pokles všechny okresy v kraji. Počet volných pracovních míst je zhruba 2,5 tisíce a na jedno místo připadá zhruba 5 uchazečů, říká ředitel krajské pobočky úřadu práce Pavel Kučera.
3: Dlouhodobě a bez výrazných sezónních výkyvů pozorujeme poptávku po obsazení pozic montážních a pomocných dělníků nebo skladníků. S pokračující jarní sezónou pak nadále evidujeme tomu odpovídající zvýšený počet volných míst, zejména na pozice kuchařů, číšníků, servírek, recepčních a dalších pozic ve službách.
1: Na vrchu Háj v Aši na Chebsku bude další relaxační zóna. Jedná se o takzvaný menhirový kruh s kamennými lehátky. Práce by měly začít na začátku příštího roku a radnice za to zaplatí asi 1 milion korun. Celou částku ale pokryje dotace, pokračuje místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
4: Zároveň tam samozřejmě bude infopanel, aby lidi věděli, co to je, proč to je, a měla by tam být i taková pobytová zóna s lavičkou kamennou, na které může člověk strávit nějaký čas a přijímat pozitivní energii.
1: Jak by Češi zvládli několik dní bez elektřiny a spojení s okolím, ukáže nový dokumentární cyklus 72 hodin. Projekt navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a od neděle ho nabídne YouTubeový kanál platformy Czexperiment.
5: A víš, co si vemu?
6: Určitě nějaký drogy.
7: Nějaký chlast.
8: Tohle je parfémovaná mlha.
9: Tvůrci nejprve oslovili pár desítek náhodných lidí, kteří si během několika minut museli zbalit věci na 3 dny. Nejlépe si poradil Henaděj Artemenko, pocházející z ukrajinského Charkova.
10: Člověk musí počítat s tím, že se musí postarat sám o sebe, ne spolíhat na stát.
9: 3 vybrané dobrovolníky pak tvůrci uzavřeli do speciálního boxu, kde bez elektřiny a spojení s okolím strávili 72 hodin.
11: Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
9: Říká režisér Jan Látal. Chování lidí po celou dobu sledovali odborníci z oblasti krizové připravenosti, záchranných složek a psychologie. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Informovala o tom tamní finanční zpráva, podle které kroky podnikla z bezpečnostních důvodů. Bližší informace ale neposkytla.
2: Počasí.
1: V noci a zítra čekejte místy přehánky, ráno oblačno, místy přechodně i polojasno. Odpoledne opět přehánky, ojediněle i možnost bouřky. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně Celsia, ojediněle přízemní mrazíky, na horách 3 stupně až 0. Nejvyšší denní teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Část silnice 3. třídy v úseku Kinžvart-Klacká u Mariánských Lázní je z důvodu stavebních prací zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Příjemné odpoledne, 13. květen a 17 hodin 4 minuty, to je správný čas na to, aby začal 60 minut shrnutí, co se dnes událo v našem kraji. Tenhle pořad se jmenuje Den v kraji a my budeme moc rádi, když strávíte tenhle radiový čas společně s námi. Tady jsou dnešní témata. Ještě před nedávnem bylo tréninkové hřiště na stadionu Karlovarské Slávie pokryté škvárou a travnatými drny. Dnes už mladí fotbalisté na stadionu trénují na nové umělé trávě. Nabídneme podrobnost. V nové roli na Karlovarsku v sobotu 16. května se uskuteční Den rodin, mezigenerační setkání připomene rodinu jako základ společnosti. No a na komorní hůrce dnes lidé opět sčítali vzácné vstavače kukačky. Tradiční akce Muzea Cheb pomáhá odborníkům sledovat stav jedné z nejvýznamnějších populací těchto orchidejí v Česku. Podrobnosti přidáme v téhle hodině.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Karlovarský kraj zadá zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové zubní kliniky v Karlových Varech. Postupně by měla zajistit registraci až 4,5 tisíce nových pacientů a přispět tak ke zlepšení dostupnosti stomatologické péče v regionu. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO kraj předpokládá, že klinika zahájí provoz na přelomu let 2027-28.
2: Ten předpoklad by měla být nějakých 5 až 7 ordinací plus 3 ordinace dentální hygieny. A co je pro nás důležité, že jsme požadovali obor ortodoncie, která nám tady chybí.
1: Karlovy Vary dokončily první etapu obnovy fotbalového stadionu Slavie v městské části Drahovice. Za 14 milionů korun město nahradilo nevyužitou část areálu tréninkovou plochou s umělou trávou. Modernizovalo taky část zázemí v původních tribunách. Pokračuje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
3: Nástupem nového vedení FC Slavie se vlastně povedlo ve spolupráci s městem začít do toho areálu investovat, začít to znova probouzet.
1: Podrobnosti přidáme už za pár minut. Na komorní hůrce u Františkových lázní dnes lidé opět sčítali vzácné vstavače kukačky. Tradiční akce Muzea Cheb pomáhá odborníkům sledovat stav těchto ohrožených orchidejí v Česku. Více informací uslyšíte po 17:30. V nové roli na Karlovarsku se tuto sobotu uskuteční další ročník akce Den rodin. Mezigenerační setkání má připomenout rodinu jako základ společnosti. S podporou města ji pořádá obecně prospěšná společnost náhradním rodinám. Pomáhá lidem, kteří se rozhodli pečovat o dítě v pěstounské péči. Tématu se budeme podrobněji věnovat krátce po 17:45. V Kraslicích na Sokolovsku dnes otevřeli novou naučnou stezku. Vytvořili ji městské lesy v parku Sadovka. Kromě obnoveného altánu na Emilijině vyhlídce tam jsou nově instalované interaktivní a naučné prvky, jako například poznávání stromů. Celá trasa je dlouhá zhruba 2 kilometry.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: A pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Posloucháte Den v kraji a v tuhle chvíli je přesně 17 hodin a 15 minut. Karlovy Vary dokončili rekonstrukci staré fotbalové plochy na stadionu v Horních Drahovicích. Nově upravené plochy využívají členové FC Slavie Karlovy Vary, sloužit má ale především veřejnosti. Projekt je součástí postupné obnovy více než 60 let starého sportovního komplexu.
1: Na novém hřišti karlovarské Slavie začíná jeden z prvních tréninků malých fotbalistů. Umělou trávu, zářící novotou, zkouší v kopačkách a v klubovém dresu David Vlčko.
2: Tak já jsem v klubu asi 6 let. Jeden trénink jsme tady měli, byl jsem tady jednou ještě s kamarádama a teď jsem tady po třetí. No.
1: Pamatuješ si, jak to vypadalo předtím? Je to rozdíl, je to velký rozdíl tehdy a teď?
2: Jo, tak je to obrovský rozdíl, všichni tady byli rozstřelený sítě, tráva ani ne.
1: Jakub Dřížďal, další slávista.
3: No tak já jsem v klubu asi tak 7. možná teď už 8. rokem a no myslím, že sezóna je dobrá, jako myslím, že se nám povedla, jako že ani ještě jednou jsme neprohráli, takže dobrý.
1: Tréninkové zápolení sleduje také předseda FC Slavie Karlovy Vary Stanislav Štípek a také on vzpomíná na původní tréninkovou plochu.
4: Byla v hrozném stavu, skoro nepoužívat. I to zázemí, který tady teď vzniklo, je se nádherný, takže pro sportovní stránku našeho klubu skvělý a navíc my ten areál nezamykáme, je veřejně přístupný, takže tady je neustále plno dětí, kteří se sem chodí zakopat a já jsem toho strašně fanoušek, aby ty děti měly kde sportovat.
1: Jde o to, že právě teď na stadionu Slavie skončila další etapa postupné rekonstrukce areálu za 14 milionů korun.
5: Co se týká hřiště, tak ta stavba trvala 6 měsíců, ale musím říct, že tam bylo asi 2 měsíce přes stávka v zimním období. Kabina ta se budovala asi 2,5 měsíce.
1: Říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
5: V podstatě ten areál dlouhá léta spíš uvadal a vlastně nástupem nového vedení FC Slavie se vlastně povedlo ve spolupráci s městem začít

0: do toho areálu investovat, začít to znova probouzet. Během posledních nějakých 6 let opravdu se tady investovalo v řádově skoro 40 milionů korun.
1: Nově upravený fotbalový stadion už zkoušejí jednotlivci i sportovní kluby. O víkendu areál otestují také hráči mládežnického mini eura.
2: Budou tady prostě top značky světového fotbalu, Bayern Mnichov, Manchester United, FC Porto, Ajax Amsterdam, kluby z Austrálie, z Norska, prostě z celého světa. Velká akce, 11-letý děti, bude se hrát ne na hlavní ploše, ale právě i tady na tom novém hřišti a klidně se přijďte podívat, bude to skvělá akce a skvělý výkony sportovců.
1: Popisuje první významnou akci v upraveném areálu šéf karlovarské Slávie Stanislav Štípek. Nicméně postupná rekonstrukce drahovického stadionu má samozřejmě pokračovat i dál.
0: Teď nás čekají dva důležité úkoly. Ten první úkol je ta stávající tribuna, která je dlouho zavřená. My jsme tam opravili střechu a tak dále, ale musíme se pustit do těch vnitřků. A na druhé straně, tak tam máme v plánu zrevitalizovat a opravit tu obrovskou velkou tělocvičnu. To jsou teď dva nejdůležitější úkoly, tribuna a tělocvičná nahoře.
1: Dodává náměstek primátorky Miroslav Vaněk. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Na koupališti v Nové Roli na Karlovarsku se v sobotu 16. května od 10 do 17 hodin uskuteční Den rodin. Má připomenout, že rodina je základ společnosti, ovlivňuje výchovu dětí, mezilidské vztahy, ale i celkovou kvalitu života. Zároveň chce ukázat, že rodiny potřebují nejen oslavu, ale také podporu. S nezávislým starostou Nové Role Lubošem Pastorem a se zástupkyní ředitelky obecně prospěšné společnosti Náhradním rodinám Ivanou Říhovou Kodetovou si povídala dnes Zlata Kinská.
1: Můžete nám představit obecně prospěšnou společnost Náhradním rodinám, čemu všemu se věnuje?
2: Společnost Náhradním rodinám vznikla v roce 2011. Působíme v Karlových Varech a doprovázíme pěstounské rodiny. To znamená, že se věnujeme rodinám s takovou pomocí, doprovázením. Pomáháme třeba v odborných službách, v odborném poradenství, terapiích. Pomáháme s odlehčením rodinám. Je to zkrátka takové to provázení tím celým procesem pěstounské péče.
1: Co si vlastně lidé mají konkrétně představit pod pojmem pěstounství, pěstounská péče?
2: Pěstounská péče na veřejnosti působí tak, že to je něco, za co lidi dostávají peníze a proč vlastně jako si ty děti berou, proč vlastně s nimi žijí. Ale když se na to podíváte z té druhé strany, tak ústavní péče v dnešní době už je vlastně za zenitem. A jak jinak dětem pomoci v dnešní době, než tím, že si nějaké to dítě vezmu do své péče, neosvojím, ale starám se o něj, protože osvojení a pěstounská péče je něco jiného. Všeobecně bych to shrnula, je to pomoc dětem, kteří přišli nějakým způsobem o své rodiče.
1: Pane starosto, otázka teď na vás, jak Nová Role podporuje rodiny a komunitní život?
3: Naše podpora je od dětí až po seniory. Zaměřujeme se hlavně na společenské akce a na podporu spolků. Myslíme si, že právě komunitní život je to, co dělá město městem. Že se nám podařilo podporovat právě i sociální služby a třeba i Den rodin.
1: Představte nám teď tedy ten Den rodin. Co je to za akce, jak bude probíhat?
2: Akce Den rodin je zaměřená na mezigenerační setkávání široké veřejnosti, kde se tady prolíná pěstounská péče, prolínají se tam sociální služby, které tam představují svoje služby, které v našem regionu jsou. Je to den, který je pořádaný na počest Mezinárodního dne rodin. Snažíme se do toho dne zakomponovat jak tedy osvětu pěstounské péče, tak osvětu práce v sociálních službách, ale samozřejmě zapojit do toho i děti, rodiče, a to je vlastně takový ten kulturní program, který prolíná celým dnem.
1: Kdo všechno se na akci podílí?
3: Na akci za město Nová Role se podílí Dům dětí a mládeže, knihovna, technické služby, hasiči a další spolky. Jinak nás podporují firmy, se kterými spolupracujeme.
1: Vy budete dokonce otvírat i v rámci tohoto dne nový skatepark?
3: Skateparku jsme otevřeli 28. dubna, ale bude to novinka, kdy vlastně využijeme i náš nový multifunkční relaxační park k tomu, aby se stal dějištěm Dne rodin.
1: Ještě pojďme zmínit také vašeho patrona. Je to náš rodák z Karlovarského kraje?
2: Ano, je to pan Aleš Háma, který s námi spolupracuje od samého počátku. Pomáhá s marketingem a s propagací té naší neziskové organizace a samozřejmě Dne rodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Víte, kde se každoročně koná jeden z nejstarších festivalů folk, country a tramské muziky? Sokolovský dostavník se proběhne už tuhle sobotu a k nám do studia zavítal ředitel Městského domu kultury Jan Picka, aby vás na tuhle tradiční akci samozřejmě pozval. Vyspovídala ho moderátorka Zlata Kinská.
1: Krásné, byť trochu zakaboněné odpoledne nejenom vám, ale všem vašim posluchačům.
2: Sokolovský dostavník patří k nejstarším festivalům folk, country a tramské muziky u nás. Řekněte, jak tehdy přišel na svět, jak dlouho už trvá, funguje tento festival, připomeňte nám jeho významnou historii.
1: Máte pravdu, ta historie je opravdu významná a směřuje k datům a k narozením a k působení pana Studeného a lidí, kteří se točili kolem něj. Odnedávna je také spjat právě s Městským domem kultury v Sokolově.
2: Když se řekne sokolovský dostavník, co vám osobně se vybaví jako první?
1: Jako první se mi vybaví pohoda. Jak jste říkala, tak i dnes jsem dobře naladěný. Já se snažím ten život vidět svýma očima a ne očima těch mrzoutů, takže já jsem víceméně naladěný dobře pořád a vždycky tu energii mi dodává ještě ta atmosféra na každé folkové akci a dostavník samozřejmě nevýjimaje, protože se tam potkají lidé, kteří mají ten pozitivní náhled na život, lidé, u kterých nejde o peníze, jak se říká, až v první řadě, a lidé, kteří si umí tu svoji muziku a tu atmosféru kolem užívat a tu energii pouštějí dál.
2: Festivaly dnes čelí velkým organizačním finančním výzvám, to se obecně ví, jak náročné je připravit takovou dlouholetou akci, kdo všechno stojí za jeho organizací.
1: Je to náročné a tady si myslím, že úlohou každého městského domu kultury, nejenom toho našeho, je právě tu vlajku folkovou držet co možná nejvýš. Já jsem moc rád, že město Sokolov i svým rozpočtem pro letošní rok právě na dostavník si toho je vědomo. Jsem přesvědčený o tom, že máme dostatečně personálně zdatný tým na to, aby jsme právě takovou akci realizovali.
2: Jaký program nás letos čeká, jak bohatý bude a hlavně kdy a kde se uskuteční?
1: My budeme začínat ve 14 hodin skupinou Sekvoj, v 15 hodin 30 minut tuto skupinu vystřídá Pavlína Jíšová a Bohadlo, po nich Jimmy Bowsman. Osobně se těším na 19. hodinu, kdy přijede Honza Nedvěd mladší, no a moje srdcovka je Hop Trop v čele se Samsonem Lenkem a ta celý ten festiválek uzavře zhruba po 8:30 večer. Chceme, aby ten festival měl punc i pro rodiny s dětmi, to znamená, že my chystáme i indiánskou vesničku, bude tam TP, budou tam soutěže, které k indiánskému životu patřily, no a také tam bude možnost bezplatně si půjčovat kánoje a projet se třeba po řece Ohři.
2: Celý ten program bude probíhat v areálu Jižního lomu v Sokolově u loděnice Dronte, je to tak?
1: Přesně tak, je to Jižní lom, je to změna proti předchozím ročníkům, kdy ten festival byl bezplatný, konal se na Starém náměstí.
2: Jsou ještě vstupenky a kde najdeme veškeré informace o celé akci?
1: Vstupenky již prodáváme, informace najdete na Facebooku, na webových stránkách MDK Sokolov. 150 korun, které vybíráme, je to celodenní vstupné, tak si myslím, že je pro všechny dostupné za jednotlivý koncert každé té kapely. Pokud byste na ně šli samostatně, tak těch 150-200 korun necháte tady. A tady to máte za celý den, jak jsem říkal, včetně návštěvy indiánského městečka a včetně půjčování loděk, které můžou zpestřit to odpoledne.
3: Den v kraji. Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi. Každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na komorní hůrce u Františkových lázní dnes proběhlo tradiční sčítání vstavačů kukaček. Do akce se zapojili odborníci, ale i veřejnost. Na místě je i naše redaktorka Jana Stryčková, se kterou si povídal Radim Jehlík.
2: Na komorní hůrce u Františkových lázní dnes proběhlo tradiční sčítání vstavačů kukaček. Do akce se zapojili odborníci i veřejnost a přímo na místě je stále i naše redaktorka Jana Stryčková. A pojďme na úvod vysvětlit, jak vlastně vstavač kukačka vypadá a proč je tak vzácný.
3: Je to luční orchidej, která kvete nejčastěji na chově nebo růžově, vzácněji i bíle. Typická je pro ně tmavě žilkovaná přilba a květy uspořádané do poměrně řídkého klasu. Na komorní hůrce jsou právě teď svahy pod copkou doslova plné růžovo-fialových květů. Zajímavé je, že v minulosti šlo o poměrně běžný druh a právě proto mu tehdy botanici nevěnovali takovou pozornost. Dnes mají odborníci potvrzených jen několik málo lokalit, kde se tahle ohrožená rostlina vyskytuje, a jednou z nich je právě komorní hůrka.
2: No a jak samotné sčítání vlastně probíhá?
3: To samotné sčítání začalo už ve 12 hodin a skončilo před malou chvílí. Lidé, tedy veřejnost i odborníci, se rozdělili do menších skupin a postupně procházeli jednotlivé části lokality. Každý květ se zapisuje, aby botanici mohli sledovat, jak se populace vyvíjí. Odborníci v čele s Jiřím Brabcem z Chebského muzea tady lidem přímo v terénu ukazovali, jak orchideje poznat, a zároveň vysvětlovali, proč je důležité jejich výskyt dlouhodobě sledovat.
2: Proč je právě komorní hůrka pro tyto orchideje tak důležitá?
3: Na komorní hůrce se jim daří právě díky specifickým podmínkám bývalé sopky. Jde o kombinaci vápenitého podloží, přirozeného úkrytu v jámě po těžbě a správného ochranářského managementu, který zabraňuje zarůstání lokality. Na Chebsku jsou aktuálně 3 lokality, které patří mezi 20 nejbohatších nalezišť vstavače kukačky v celé republice. Vedle komorní hůrky je to ještě Těšov na západních svazích Slaskovského lesa a také severní úpatě Deleňského lesa.
2: Dá se už říct, jak letošní sčítání dopadlo?
3: Přesná čísla botanici stále ještě sčítají. Zajímavé je, že kvetoucí vstavače tu vůbec poprvé. Začal už v roce 1995 sčítat kantor Chebského gymnázia Karel Martínek společně se svými studenty. Díky tomu dnes mají odborníci téměř souvislou řadu údajů o vývoji zdejší populace a podle botanika Jiřího Brabce letošní podmínky orchidejím v celku přály a není tak vyloučeno, že by počet kvetoucích rostlin mohl letos atakovat rekordní hodnoty, které například v roce 2025 dosahovaly téměř 10 000 exemplářů.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Je 17 hodin 49 minut. Já věřím, že spousta z vás, z posluchačů Českého rozhlasu Karlovy Vary, je zvědavá, jak bude. To se právě teď dozvíme od Petry Polívkové z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Petru zdravím, přeji hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak Petro, jaká bude noc a večer?
2: Tak během noci bude oblačno i zataženo a na většině území se objeví přehánky nebo občasný déšť. Ty srážky budou potom k ránu postupně ustávat a ráno se začnou vyskytovat už spíše jen v oblasti hor. A v těch nejvyšších polohách Krušných hor mohou být během noci přechodně i srážky smíšené, ale těch srážek smíšených nebude mnoho. A k ránu se nám může zároveň i v nižších polohách trošičku protrhávat oblačnost. Nejnižší noční teploty budou mezi 6 až 3 stupni Celsia. Při uklidnění větru a déle trvajícím protrhání oblačnosti by mohlo být o pár stupinků méně a ojediněle se objevit přízemní mrazíky. A na horách tam ty teploty budou o něco nižší, tam očekávám, že budou teploty kolem 1 stupně Celsia.
1: Petro, druhá moje otázka a určitě pro mnohé důležitější, jaké bude počasí zítra, tedy ve čtvrtek 14. května?
2: Zítra bude podobné počasí jako dnes, bude většinou oblačno, a na horách může být zpočátku ještě i zataženo s možností toho slabšího deště a opět se objeví přehánky už během dopoledne, se začnou vyskytovat ty přehánky, které budou potom odpoledne četnější, ale během večera budou zase postupně ustávat. A s menší pravděpodobností se může objevit i nějaká slabší bouřka. Nejvyšší denní teploty budou podobné jako dnes mezi 9 až 12 stupni. Na horách tam by mělo být někde kolem plus 5 stupňů, ale bude nám zase foukat a bude foukat mírný západní vítr o rychlostech 3 až 7 metrů za vteřinu, takže ty teploty pocitově budou o něco nižší.
1: S informacemi o počasí teď ve vysílání rádia vašeho kraje Petra Polívková. Petro, díky, mějte krásný zbytek dne a opět samozřejmě naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.

0: Také dnes, tedy 13. května ve středu, jsme pro vás připravili souhrn těch nejzajímavějších událostí, které se v průběhu dnešního dne staly. Den v kraji pomalu, ale jistě končí. Je 7 minut před 18. hodinou, doznívá písnička od Karla Černocha Zrcadlo. Nabídnu ještě od Dalibora Jandy Vcházím bez vyzvání. No a dnešní vysílání samozřejmě po 18. hodině bude pokračovat dechovou muzikou, tak všichni příznivci si určitě přijdou na své. V 18 hodin připomínám aktuální zprávy s Hankou Zubkovou a budeme se bavit třeba o tom, že v Aši na Chebsku bude plicní ambulance i dentální hygiena. Počkejte si navíc. No a David Ford se od mikrofonu loučí a těší se opět zítra ve stejný čas na stejném místě, tedy na frekvencích rádia vašeho kraje. Naslyšenou a hezký zbytek večera.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Až na Chebsku bude plicní ambulance i dentální hygiena. Karlovy Vary dokončují rekonstrukci fontány ve staré roli. Ministr Šťastný zvažuje vznik rejstříku pro problémové fanoušky. A zítra čekejte oblačno až polojasno, místy přeháňky, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Aši na Chebsku se rozšíří zdravotnické služby. Ve vile v Klostermanově ulici bude například působit oční lékařka a chybět tam nebude ani dentální hygiena. Radnice budovu odkoupila od soukromého vlastníka za asi 7,5 milionu korun. Ordinace zdejších lékařů proto město plánuje nejen zachovat, ale především rozšiřovat, říká starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO.
4: Místní lékařka, která 20 let dojíždí do Sokolova, tak se chce přemístit do Aše, chce tady založit plicní ambulanci. My tu plicní ambulanci jsme si domluvili, že budeme realizovat v té Klostermanově ulici, v té budově. A tím v podstatě ta budova, kterou jsme vykoupili, tak splnila svůj účel, protože ona dneska bude pro potřeby zdravotnické. Budou tam dva stomatologové, jedna plicní lékařka a dentální hygiena.
3: V Karlových Varech skončí v závěru května rekonstrukce kašny postavené podle návrhu keramika Vlastimila Květenského. Lázeňské město obnovuje dílo autora, jehož práce jsou umístěné na mnoha místech v západních Čechách a kromě jiného tvoří součást venkovní výzdoby hotelu Termal. V závěru rekonstrukce teď radnice zajistí ochranu díla před nepřízní počasí, říká náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO.
5: Ke konci května by to mělo být všechno hotové, přičemž my jako město se snažíme ještě o to, aby jsme připravili opatření typu zamezení padání sněhu a námrazy na zimní období, aby povětrnostní podmínky to nenarušily, takže bychom chtěli ještě tam udělat taková opatření, aby ten sníh z toho sjížděl a nezůstával tam.
3: Za rekonstrukci kašny město zaplatí více než 400 tisíc korun. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík pro problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Informace o fanoušcích by se podle Šťastného mohly sdílet i třeba anonymně mezi jednotlivými kluby. Ministr by chtěl prosadit legislativní změny kvůli výtržnostem při víkendovém fotbalovém pražském derby do konce roku poslaneckým návrhem. Kautský zároveň upozornil, že zamýšlený rejstřík by porušoval několik článků evropského práva. Slovensko přibližně po 2 hodinách znovu otevřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Informuje o tom slovenská TA3 s tím, že Kyjev své hranice uzavřel jako první. O uzavření přechodů informovala dnes odpoledne slovenská finanční správa, podle které se hranice uzavřely z bezpečnostních důvodů. Žádné další detaily ale neuvedla. Slovensko-ukrajinská hranice je mimo jiné i vnější hranicí Evropské unie a šengenského systému volného pohybu osob.
2: Sport.
3: Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 bodů. Český tým, který tvořili také Matěj Rampula a Tomáš Těhan, obsadil 2. místo za Ukrajinci.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte místy přeháňky, ráno oblačno, místy přechodně i polojasno. Odpoledne opět přeháňky, ojediněle i možnost bouřky. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Povene mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž mírná na 1. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Josefově na Sokolovsku se mezi autobusovými zastávkami Josefov Radvanov a Josefov rozcestí kvůli nakládání těžké techniky jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.

Vážení posluchači rádia vašeho kraje, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu vás při jím dnešním poslechu vítá Jan Skládal. V tématu dnešního pořadu se skrývá taková malá hádanka. Kdo je dobrý sluha, ale zlý pán? Zástupci mladší generace by možná hádali, že správná odpověď by mohla být sociální sítě, což vlastně dává docela dobrý smysl. Ale většina jistě ví, že správná odpověď je oheň. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A když už je řeč o ohni, tak těm, kterým to pálí, je již jasné, že dnešním dílem nás budou provázet hasiči. A my si rovnou pustíme dvojici těch nejznámějších hasičských písniček. Těšit se můžete na babouky, kteří nám zahrají Co jste hasiči? A Šumovanku s písničkou Karla Polaty a Ladislava Nusharta Hasičská láska.

V dnešní době nám stačí vyťukat tři čísla na mobilním telefonu a víme, že do pár minut hasiči přijedou. Již na prvním stupni základní školy by každý žák měl vědět, že číslo 150 jsou právě hasiči. A jak si to zapamatovat? Přeci 0 vypadá jako rybník nebo bazén s vodou, kterou hasiči potřebují, aby mohli hasit požár. Jak se doba mění a vyvíjí stále kupředu, tak víme, že hasiči bývají přítomni téměř u každé nebezpečné či život ohrožující události. Ať jde o pomoc při povodních, autonehodách, nebo třeba odstranění sršního hnízda, které ohrožuje okolní obyvatele. Samozřejmě, že nejsou jediní, kdo při výkonu svého povolání pomáhají ostatním a mnohdy i nasazují vlastní život. Patří však mezi hlavní složky integrovaného záchranného systému společně s policií a zdravotnickou záchrannou službou. Pojďme si nyní poslechnout polku Antonína Bulky s textem Františka Kratochvíla, nazvanou Křištínský hasiči od Úhlavanky. Zaspívají ji Ivana Zbořilová, Jan Šimůnek a Jiří Škvára.

Každý hasič pije pivo. Druhé, nenechá nikdy spadnout pěnu. Třetí, žízeň si hýčká jako ženu. Čtvrté, věrný je manželce, jako je pivu. Páté, na schůzi hasičů nesmí spát. Šesté, v požáru jede pak jako drak. Sedmé, nohy má rychlejší nežli blesk. Osmé, ví, že být hasičem je velká čest. Deváté, ohně se nesmí nikdy bát a desatero hasiče musí znát.

Sbor dobrovolných hasičů obce Křištína byl založen v květnu 1944. Prvním starostou a velitelem se tehdy stal truhlář Josef Smaha. Od té doby pomáhali křištínští hasiči úřady požárů a dosáhli mnoha úspěchů v okresních i krajských soutěžích. Velkou zásluhu na tom mají starostové sboru pan Václav Edl a po něm paní Vendula Edlová. Velmi úspěšně si v soutěžích také vede hasičský dorost, o který je v Křištíně velmi dobře postaráno.

Posloucháte Český rozhlas a pořad Muziky muziky. V dnešním díle si připomínáme hasiče. Možná někdo z našich posluchačů je nebo v minulosti byl profesionálním hasičem. S jistotou to říct nemohu, co ale s jistotou vím, je to, že jistě dosti z vás, milí posluchači, patří nebo v minulosti patřilo k takzvaným dobrákům, neboli dobrovolným hasičům. Kdo z vás byl košař nebo třeba strojník? A kdo si pamatuje, jak co by proudař zápasil s proudem vody, aby co nejrychleji srazil terč? Teď mám samozřejmě na mysli požární útok, někdy označovaný jako královská disciplína požárního sportu, který je neodmyslitelnou součástí činnosti dobrovolných hasičů. Mimochodem, naše Česká republika patří dlouhodobě mezi světovou špičku právě v požárním sportu. Pro nás už se chystá polka Bohumíra Kameníka a Václava Babuly, nazvaná Voda v potoku, v podání Tůfaranky. Zpívají Karel Hegner a Jan Bíl.

Dozněla skladba Nad Krumlovem hvězda hoří od telčské dechovky. Doufám, že během vysílání nezazní žádná sirena, aby si každý z posluchačů mohl vychutnat dnešní díl až do konce. Zmiňoval jsem zde požární sport a skutečnost, že Česko patří v tomto sportu mezi světovou elitu. Ale požární sport není jen o požárním útoku. Ten je jednou ze čtyř disciplín. Mezi zbývající tři patří výstup na věž, běh na 100 metrů s překážkami a štafeta 4x100 metrů s překážkami. Samozřejmě nesmím opomenout, že být dobrovolným hasičem neznamená tužit a trénovat pouze tělo, ale i ducha. Mezi další dovednosti a vědomosti patří například zdravověda, zásady požární ochrany, spojení a komunikace a další. Vážení posluchači, posloucháte pořad o dechovce, a kde jinde si můžeme poslechnout dechovku, než na klasickém hasičském bále. Uniformy, dámská volenka, dobré pití a krásné písničky, to vše podtrhuje fakt, jak je dobře, že ty hasiče máme. Poslechněme si ohnivou polku v úpravě Milana Baginského. Hraje studový orchestr Jana Slabáka.

Hasiči pomáhají a dá se říct, že i drží ochrannou ruku nad ostatními. A drží někdo ochrannou ruku nad hasiči? Jistě, že ano. Svatý Florián. A kdo to byl? Svatý Florián byl římským vojákem a velitelem, který podle legendy uhasil velký požár jediným vědrem vody. Stal se tak symbolem ochrany před ohněm, symbolem odvahy a pomoci druhým. Je ochráncem a patronem všech hasičů a jeho svátek se slaví 4. května. Vážení posluchači, pomalu končí dnešní díl pořadu Muziky muziky s podtitulem Dobrý sluha, ale zlý pán, ve kterém zazněly písničky na téma hasiči. Přeji vám, ať nemusíte využívat jejich služeb a všechny nepříjemnosti se vám vyhnou. S hasičským kvapíkem veselky Ladislava Kubeše se s vámi loučí Jan Skláda.

Posloucháte polku s názvem Posvícenská, jejímž autorem je Vladimír Bayer. A právě o něm bude v dnešním špaličku částečně řeč. Jeho archiv je značně rozsáhlý a když jsem se jim přednedávnem probíral, našel jsem kapitolu s názvem O některých dřívějších dudácích Domažlicka. Z ní vám budu v dnešním špaličku citovat. Krásný a příjemný večer vám přeje Josef Kuneš.

Vladimír Bayer, národopisec, badatel, sběratel, někdejší ředitel muzea Chocka, muzikant a obrovská umělecká osobnost. Rád ve svém životě zaznamenával záležitosti a vzpomínky, o kterých se domníval, že by mohly mít pro budoucí generace nějakou výpovědní hodnotu. A co víc, uložil je do svého archivu. A tak můžeme tyto jeho vzpomínky stále oživovat. Dnes to bude o učiteli a dudáku Václavu Altmanovi. Se vzpomínáním začnu hned po písničkách.

Učitele Václava Altmana jsem poznal jako malý kluk. To, když jsem ho na podzim roku 1945 navštívil s několika kamarády, skauty, ve škole v České Kubici jako znalce výroby luků. To jsem ještě zdaleka nevěděl, že je též dobrým dodákem. Tento skromný a přátelský člověk se narodil roku 1892 v Kanicích. Stal se pedagogem a po počátečním profesním působení na Žatecku se vrátil do rodného kraje a učil na školách ve východní části Domažlicka. Kromě hry na housle, kterou musel tehdy ovládat každý kantor, se naučil hrát také na dudy. Ty si koupil u Bolfa Štefka a vyučil se na ně u starého čermenského dudáka Vojtěcha Mestla. V praktickém hraní se však zdokonalil u dudáckého majstra Jakuba Havla, k němuž občas zavítal do jeho sedlické hospůdky, která byla tak malá, že se tam říkalo v prdel

Bayerovo vyprávění o Václavu Altmanovi pokračuje takto. Hrával a zpíval převážně sám. Příležitostně si zahrál i s dudáky Mikešem, Chmelířem či Štenglem, žijícími na Staňkovsku. Vlastnil ještě další dvoje dudy. Jedny koupil v roce 1921 po zesnulém dudákovi Janu Procházkovi z Hlohovčic a druhé, nafukované ústy, pocházely od újezdského Štefka. U něho se také přiučil dělat drobné opravy dud a správně škrabat plátky. Dudy oživované vlastním dechem pomocí takzvaného cucku daroval hudebnímu skladateli Jindřichu Jindřichovi do jeho národopisného muzea. Variace i rozličné dohrávky si zapisoval do notového sešitu, který na sklonku svého života daroval národopisci Rudolfu Svačinovi a ten je předal do muzea Chocka. Je v něm uvedeno 33 variačně zpracovaných písniček a 41 dohrávek.

Vážení posluchači, na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, ve kterém vám cituji z vyprávění Vladimíra Bajera o učiteli a dudáku Václavu Altmanovi. Pokračuji. V dotazníku pro Národopisnou společnost z Plzně uvedl, že ústy nafukovacím dudám laděným do vyšších poloh se říká bzíkalky. Stejný typ dud znějících níže se označuje jako dudy strakonické. Měchovým dudám obdobně vyladěným se přezdívá baborský. Ty mívají na konci píšťal ohnuté a opracované zvířecí rohy, které se dělají v sodlu, což je německá obec Einsiedeln.

0: Vladimír Bayer zakončuje své vyprávění o učiteli a dudáku Václavu Altmanovi takto. Ve svém starším věku učil na škole v Pasečnici. To už hrál na dudy jen výjimečně. V roce 1970 nahrál několik písniček na gramofonové desky, vydané o rok později suprafonem pod názvem Antologie chodské lidové hudby.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Bylo 19 hodin. Správa železnic vybrala firmy na opravu nádražní budovy v Chebu. Záchranná a odchytová služba v Dalovicích u Karlových Varů přišla téměř o všechno vybavení. Areál opět vykradli zloději. Policie včera zasahovala v ústřední vojenské nemocnici kvůli dvěma lidem pracujícím pro nemocnici. Potvrdil to její ředitel. A zítra čekejte oblačno až polojasno, místy přehánky, teploty do 12 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce nádražní budovy v Chebu. Opravy vyjdou na 428 milionů korun, což je o zhruba 160 milionů méně, než byla předpokládaná cena. Práce začnou do poloviny letošního roku a jejich součástí je obnova fasády i interiéru objektu z roku 1962, říká mluvčí správy železnic Dušan Gavenda.
3: Památkově chráněný objekt má úctyhodnou délku 136 metrů. Jeho interiér zdobí řada uměleckých prvků, jako jsou mozaiky, vitráže nebo skleněné stěny. O jejich obnovu se postarají zkušení restaurátoři.
2: Areál záchranné a odchytové služby v Dalovicích u Karlových Varů opakovaně vykradli zloději. Naposledy si odnesli veškeré vybavení, které stanice k práci potřebuje. Škoda přesáhla 100 000 korun. Případ řeší policie. Stanice teď funguje v omezeném režimu a žádá veřejnost o pomoc ve sbírce na platformě Znesnáze 21, říká vedoucí stanice Petr Prokeš.
4: Jsme za to velice vděční, samozřejmě za každý příspěvek, protože přesně za tyhle peníze dokoupíme to, co nám chybí, ale to, co nám chybí, koupíme až potom, co tento objekt řádně zabezpečíme.
2: Záchranná a odchytová služba pro zvířata v kraji působí už více než 10 let. Spolupracuje s veterináři, policií a hasiči. Ředitel ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust potvrdil, že včerejší policejní zásah se týkal dvou lidí pracujících pro nemocnici. Zbylí podezřelí podle něj nejsou zaměstnanci UVN ani s nemocnicí nespolupracují. Policie zadržela mimo jiné kvůli podezření z přijímání úplatků a falšování lékařských posudků celkem 12 lidí. Státní zástupce Richard Petrásek Českému rozhlasu řekl, že 10 z nich je obviněných a budou stíhaní na svobodě. Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální část programu zahájí zítra. Během dvoudenní návštěvy Číny se má Trump setkat mimo jiné se svým protějškem Xi Jinpingem. Čínského prezidenta chce podle svých slov vyzvat, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Kromě toho se mají čínsko-americká jednání zaměřit například i na válku v Íránu nebo prodej amerických zbraní Tajvanu.
1: Počasí.
2: V noci a zítra čekejte místy přehánky, ráno oblačno, místy přechodně i polojasno. Odpoledne opět přehánky, ojediněle i možnost bouřky. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně Celsia, ojediněle přízemní mrazíky, na horách 3 stupně až 0. Nejvyšší denní teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Ostrově na Karlovarsku v ulici Hlavní třída nedaleko Družby havarovala dvě osobní auta. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: odešel. Potom později pod vlivem němčiny se začalo ještě onikat. Oni přišli a během 19. století postupně byla tato zdvořilostní forma vytlačena vykáním.
1: Oni se zase vyznamenali. Stovali před tou naší bábou, ať je Rusko.
2: Jste si taky nevral, Servítek, pane Wachmeister.
1: Co pak oni se můžou na něco pamatovat? Byli napité jako žok? Měli prasečí očička, místo do dveří lezli tamhle na kamna.
3: Pane Wachmeister.
1: Já jsem jim vždycky říkal, že alkohol je zhouba. Oni to moc nesnesou a pijou to. Tak se zpamatujou? Musí přeci odlifrovat toho špiona k panu Rittmistrovi do písku. Z nás bude mít radost.
2: Už pro něj jdu.
1: Jdou.
4: Co vlastně vyjadřovalo to onikání? Dávalo nějak vážnost nebo proč?
0: Jak onikání, tak potom to vykání, které bylo velmi silné za Rakouska-Uherska, vyjadřovalo jednak zdvořilost, to je v podstatě i dnešní funkce, ale i formálnost ve společenském styku a nebo společenský odstup mezi lidmi z různých vrstev. Za té monarchie se velice dbalo na takovou obřadnost při společenském styku a určitě posluchači si vzpomenou na mnoho filmů například, nebo Jaroslav Hašek s tím hodně pracoval, kdy ti státní úředníci pod penzí podle toho, v jaké hodnosti byli, tak těm výš se vždy onikalo.
5: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanecká sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul v nejvyšší soutěži porazili Liberec. A počasí zítra oblačno až zataženo, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Sněmovna se dnes opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali například výdaje na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to ale znamenalo další zadlužování České republiky, doplní předseda ODS Martin Kupka.
2: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
0: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to také tím, v jakém stavu přebrala po minulém kabinetu veřejné finance. Městská policie Děčín hledá nové strážníky. Podle ředitele Marcela Horáka odešlo několik pracovníků do důchodu a teď chybí až 6 lidí. Uchazeči musí mít maturitu, řidičský průkaz skupiny B a také nesmí mít záznam v trestním rejstříku.
3: Práce strážníka vyžaduje podle Horáka také schopnost komunikovat v napjatých situacích a udržet klid, správně vyhodnotit problém a rychle jednat. Velká část práce je preventivního charakteru, zejména hlídkování v ulicích, přednášky na školách anebo pomoc lidem, kteří se na strážníky mohou při pochůzkách obrátit. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V Opavě přibyly nové lampy veřejného osvětlení, hlavně tam, kde si obyvatelé města stěžovali na tmu v nočních hodinách. Vedení radnice potvrdilo, že postupně řeší všechna problémová místa, která vznikla po rozsáhlé výměně svítidel.
4: Nové a výkonnější LED osvětlení je například v ulicích Šrámkova anebo u parkoviště poblíž Rolnické ulice. 20 lamp v Kateřinkách má dvojitá ramena, aby osvětlovala širší prostor, včetně chodníků. Ve městě se postupně nahrazuje 7000 sodíkových světel. Za úspornější typy. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové porazili v nadstavbě o titul v nejvyšší soutěži Liberec 1-0. V tabulce tak skončí nejhůře na páté pozici. Před několika málo minutami začal duel v pražském Edenu mezi Slavií a Jabloncem. Domácí celek si v případě vítězství s předstihem zajistí titul.
1: Počasí.
0: Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy zataženo až oblačno, místy přehánky, během dne jich bude zejména v Čechách ubývat, večer se naopak na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra docela nízká, stále mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky kolem 11, vítr mírný, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně zůstává kolona kamionů v pravém pruhu od Rudné ze 4. kilometru k Pražskému okruhu. V něm se už ve směru k dálnici D1 jede výrazně plynuleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávy. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: No já si, za prvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky upřímně a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
1: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
0: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
1: Kapitán,
0: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
1: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
0: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám staré děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože, že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v

neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti, povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letý, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v 5C a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo, takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byl v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupeční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s nima, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo? Takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak při

0: přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech, a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam, a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali, a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací, a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
1: Takže de facto jdete domů. Máte dva domovy, vnímáte to tak?
0: Jo, mám dva domovy určitě, a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny, jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně, a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej, a vracíme se tam prostě rádi, a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
1: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
0: No to asi
1: pomalu.
0: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže, a máme tam samozřejmě talenta v brance Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Slaví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být víc zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojďhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavě asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavě.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dále, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru a nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před třema rokama v rámci školy, možná

0: už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se 3 kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde. A jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
1: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
0: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je FNAL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo. A tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak v tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo já budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hanzlíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala trest 5 let vězení. Policie stále pátrá po 15-leté dívce z Brněnska. A zítřejší počasí, oblačno až zataženo, občas přeháňky, večer hlavně na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pražský vrchní soud udělil bývalé ředitelce Pražského pozemkového úřadu Evě Benešové kvůli restituci takzvaného Bečvářova statku trest 5 let odnětí svobody. Také jí zakázal 5 let působit ve státní správě nebo samosprávě na rozhodovací pozici. Benešová neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně za 1 400 000 000 korun. Bývalá ředitelka plánuje podat dovolání k nejvyššímu soudu. Potvrdil to její advokát Jan Pole.
2: Je to podmínkou pro případné podání ústavní stížnosti a tento na stole ještě neměla v rámci uděleného trestu. Ten trest nepodmíněný, byť na spodní hranici, je s ohledem na všechny skutečnosti a stav obžalované opravdu nepřiměřeně přísný.
0: Policie stále pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policistů má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku včera ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
3: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně. Takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
0: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají, mají se obrátit na linku 158. A ještě jedna výzva policie. Ta stále pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je zhruba 170 cm vysoká, má světle hnědé vlasy po ramena, obuté měla černo-červené tenisky. Upřesní mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
4: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované, prosím, volejte na linku 158. Sport. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v chorvatském Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 bodů. Český tým obsadil 2. místo za Ukrajinou.
1: Počasí.
0: V noci čekáme oblačno až zataženo, zejména v Čechách přeháňky, na hřebenech Krušný hor i sněhové, nejnižší teploty mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velká oblačnost, místy přeháňky, během dne jich bude v Čechách ubývat, večer se naopak na východě republiky od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra mezi 12 a 16 stupni, na západě republiky kolem 11. Mít mírný vítr od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradec Králové Praha opatrně před odbočkou na Nové Město a Chlumec na kilometru 69 stojí porouchaný kamion. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech všech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Stejně jako úvodní hvězda na tričku, bude většina z dílny nejvýraznější osobnosti slovenské country, trnavského rodáka Alana Mikušeka. Před rovnými 30 lety se pochlubil prvním samostatným albem, které otevíral sugestivní Ocean Slz.

Zatímco Alan Nekušek naplnil oceán slz, tu nejpravější současnou country vám nabídli naše dnešní hosté pod názvem Dead Horses v atmosféře hudební tradice státu Kentucky. Zdejší rodečky Linda Jean Stokiová s Montanou Hobsovou projíždějí nejen domov Bluegrassu, ale pod firmou Local Honeys jsou častými hosty i v New Yorku. Tady jsou ještě jednou s písničkou Kdybych mohla přestat.

Alan Mikušek a z jeho prvního alba, které vyšlo před rovnými 30 lety, jeho optimistická Svět čaká na nás. Nebude od věci, když připomenu, že album vzniklo v proslulém bratislavském studiu Relax pod dohledem všeobecně uznávaného Josefa Krajčoviče. A tvoří ho celkem 11 písniček vesměs z Alanovy dílny. Tahle se jmenuje Tak už choď.

Stále živý déšť v autorské nahrávce Alana Mikušeka a Michala Tučného. Tak sugestivní, že to možná mnohým z vás ani nedalo a vykoukli jste z okna, jestli venku neprší. Nahrávka vznikla v roce 1994 ve spolupráci s golemem Honzy Václavíka. A zase na chvíli zamíříme do Kentucky, do prvního samostatného alba dívčího tandemu Local Honeys. Jedinou převzatou skladbou je písnička folkového Gene Ritchieho z roku 65. Tenhle vlak už tady nestaví.

Alan Mikušek a Hold Country muzice z jeho prvního alba, které vzniklo v bratislavském studiu Relax se studiovou skupinou, v níž byli ryzí tučňáci Jirka Zima a Medard Konopík, Milan Plechatý a slovenská esa Ladislav Lučenič nebo Michal Dočelomanský junior. Na jeho dalších albech se podílel i styl kytarista Petr Klouda.

Linda Čínstokijová s Montanou Hobbsovou jako Local Honey se jejich místy hrůzostrašná balada o Frankovi a Billy Buckovi, jejíž nahrávka vyšla stejně jako celé album se skupinou The Footstamps populárního písničkáře Tylera Childerse v průběhu letošního léta.

Alan Mikušek s Věrou Martinovou a titulní písnička z jeho alba Krídla, které vyšlo v roce 2000, uzavřeli dnešní z velké části slovenský country dostavník. Doufám, že jste si při něm bálečně odpočinuli a že u dalšího výletu nebudete chybět. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera s Alanem Mikušekem. Má pro vás ještě tuhle uspávanku. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Novelu dnes podpořila sněmovna. V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Fotbalisté Slavie jednoznačně porazili Jablonec a slaví mistrovský titul. A počasí zítra velká oblačnost, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na hospodaření Českého rozhlasu i České televize by nově mohl dohlížet nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje také opozice. Ta ale zároveň kritizuje vládní koalici kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií, říká šéfka poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová.
4: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho nejvyššího kontrolního úřadu.
3: Dohledu nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas nijak nebrání. Ke schválení ústavních změn bude ve třetím čtení novely potřeba 120 hlasů. Vládní koalice jich má celkem 108. V Mikulovicích na Jesenicku přibude celkem 8 nových obecních bytů. Práce začnou v nejbližších několika týdnech. Pro výstavbu bytového domu se tamní samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu, říká starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
5: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
3: Obec Chřibská na Děčínsku dostane od Ústeckého kraje finance na zázemí pro hasiče při nedávné likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Krajští radní schválili přidělení téměř 680 tisíc korun z fondu pro mimořádné události. Chřibská zajistila pro hasičské jednotky hlavně jídlo a pití, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
6: My jsme tedy se rozhodli, že i tyhle ty náklady, které nám takhle jako vyúčtovali, tak jim jako kraj budeme kompenzovat. Chřibská nemusí být jediná, my jsme určitě připraveni se o tom bavit s dalšími obcemi, které se do toho jako zapojily. Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie s předstihem slaví mistrovský titul. Rozhodlo o tom jejich vítězství v nadstavbové části ve skupině o titul nad Jabloncem v poměru 5-1. A už podvečer ve skupině o titul Hradec Králové porazil Liberec 1-0. V tabulce se tak posouvá na čtvrté místo před Jablonec. Liberec už nemůže skončit lépe než na šesté pozici.
0: Počasí.
3: V noci na čtvrtek čekáme v České republice oblačno až zataženo, zejména v Čechách. Přehánky, na hřebenech, v Krušných horách i sněhové. Nejnižší teploty stále docela nízké mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velmi podobně jako dnes, tedy velká oblačnost, místy přehánky. Během dne jich bude zejména v Čechách ubývat a naopak večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřka. Nejvyšší teploty většinou mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky budou maxima kolem 11, vítr mírný od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer postupně slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 35 z Chrastavy do Liberce zasahují záchranáři za odbočkou na Machnín. Po kolizi dvou osobních vozidel začalo jedno z nich hořet. Minimálně jeden pruh zůstává neprůjezdný. Velmi opatrně také na silnici 13 z Liberce do Frýdlantu mezi Albrechticemi a Dětřichovem za zatáčkami havarovalo osobní vozidlo. I tam se teď vyšetřuje, projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vám slyšel jeden pěkný aforismus. Přestat kouřit je ta nejjednodušší věc na světě. Já sám to už dokázal nesčetněkrát. Podepsán Mark Twain. A tím je vlastně řečeno na úvod dnešního divadla úplně všechno. Ty následující minuty budou totiž patřit dnes jednomu z nejslavnějších světových povídkářů a spisovatelů. Tak pěkný večer.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraj, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedali na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly 2 obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 poliček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane za Svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků. Jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou.

Naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť se trvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako

Koboháč, oboje je užitečné, ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený a s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jimi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

pravda, že chtěl bych jenom jít.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl více rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde. Nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 centimetrů od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 centimetrů, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si, zdá se, přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné poentě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo, ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Oh, ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zloto na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v Nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na ně odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi... Opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků. Vy uhněte, nebo... No, ale nevadí. nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rochle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně. Zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N. senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte.
3: Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
2: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
3: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
2: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
3: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

stačí si přát, za svým snem jít. Ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince. Dnes si budeme povídat o tom, jak se nenechat napálit různými výhodnými nabídkami, pozvánkami nebo reklamami, které na první pohled vypadají lákavě, ale ve skutečnosti mohou skrývat riziko. Podělíme se o své zkušenosti, jestli jste se s něčím podobným už setkali. Jak jste reagovali, co vás na nabídce zaujalo, zda jste někdy na podobnou akci šli, jestli jste se někdy cítili pod tlakem k rozhodnutí, jak jste situaci řešili, jestli vám někdo pomohl, jak poznat, že jde o férovou nabídku. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900, nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je e-mail linka@rozhlas.cz. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Tak ještě jednou krásný večer v noční lince.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin 4 minuty. Zdarma oběd, dárek k tomu a ještě výhra. Dnes v noci si budeme povídat o tom, kde se z výhodné nabídky stává past. Máte nějakou zkušenost, kdy se vás nějaký prodejce snažil napálit? Ať už v obchodě nebo u vás doma, když zazvonil u dveří. Volá pan Robert, krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Umím si v první řadě rádio.
0: Co máte k tématu?
1: Teď vám řeknu, jak jsem narazil na podvodníka a jak jsem s ním vyběhnul, jo? Slyšíme se?
0: Ano.
1: Halo? No. Stěžila má žena, přišel za mnou chlap s kufrem, bylo to venku ve městě, že nabízí výhodné půjčky, lepší jak v bance. A já říkám, pane, vy jste podvodník, to je mně jasný. A říkám, a dejte mě pokoj, než zavolám policii. A chlap šel pryč, jo. A já jsem to říkal doma manžel, co to ještě žila. Ona říkala, dobře, zudělal, protože ten chlap, kdyby spodil...

0: napsal jakékoliv papír, tak tě tak oškube, že budeš brečet a bude ti to houby platný. Takže nikomu neradím něco podepisovat někde na ulici. A jinak všetky ostatní pozdravujte, nechci nikoho zdržovat, pozdravujte Vlastičku, pozdravujte paní Ludmilu, pana včelaře.
1: Roberte, já si vás dovolím ještě přerušit, než se úplně definitivně rozloučíme. On vám tedy nabízel nějaký výhodný úvěr nebo půjčku?
0: Půjčku a měl už nachystané v kufry papíry na podepsání. A že má lepší podmínky, jak v bance.
1: Uh-huh. A pamatujete si, jak začal ten monolog?
0: Přišel za mnou a říkal, jestli bych nepotřeboval půjčku.
1: A pamatujete si třeba úrok, jaký vám dal?
0: Prosím?
1: Pamatujete si úrok? Jaké byly ty podmínky té půjčky? Jak jste poznal, že jde o past?
0: No, protože přece takovýhle věci se neřeší venku na ulici. To bylo podezřelý.
1: Mhm. Výborně. Přesto to některé neodradí a někteří by si pana vyslechli a možná podepsali. Tak to jste moudrý, že jste se nenechal nachytat.
0: Že na mě to řekla tak ještě životech.
1: A někdy u vás doma zazvonil nějaký podobný prodejce?
0: Tak to si, jo, tak to bylo kdysi, a to ještě, když jsme měli psa Lorda, my jsme měli Bačáka, on uměl otvírat dveře a chlap prodával košťata nebo dešníky. A pes otevřel a chlap utíkal, co mu nový skačili, protože si představte, že před ním stál pes jak kredenc.
1: A umíte říci obchodníkovi jasné ne? A nebo je vám to nepříjemné?
0: Umím. Když prostě se rozhodl, že něco nekoupím, tak prostě to řeknu, nezlobte se, ale já radši jdu do obchodu, protože jak já můžu vědět, že nejste podvodník, to nemůžu
1: tak
0: přece
1: umíte
0: vědět.
1: Asertivně reagovat, tak to má být. Jo. Vzpomínáte si na nějakou reklamu, které jste uvěřil a pak jste se tloukl do hlavy? Viděl jste třeba nějaký leták, šel jste, něco jste koupil, pak jste zjistil, že je to někde o polovinu levnější?
0: No, teď řeknu, paní Barbořiková, takovou zkušenost, že reklamy mají velký vliv, já teda tomu nepodlíhám, ale jednou, a to nebyl podvod, teď nevím, jestli to bylo v Šimberku nebo v budově, byly hody, jako bramboračky, polivky. A ta reklama na mě působila tak silně, že já říkám, já přece nepojedu vlakem, jo, někde 50 kilometrů. A já jsem dostal takovou chuť na bramboračku, že jsem si vzal kuchařskou knihu a tu bramboračku jsem si uvařil. To se nedalo vydržet. Prostě dostal jsem strašný hlad. Jo, to je jak když vám ukážou v televizi dobré jídlo, nevím, jestli tady tu reakci znáte, a vy dostanete hlad a prostě aniž byste o tím přemýšlel, tak jdete do ledničky. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, klidně se s druhým a taky podělte.
1: No, to mě stačí, abych se tady s vámi bavila o jídle a už utíkám do ledničky, do spodního patra. Ale tak to, mi to zní veselé, že vidíte někde reklamu na dobré jídlo a to si uděláte. Přemýšlím, jak se vás zeptat na nějakou otázku, když byste někde viděl nějaký zájezd, tak jestli byste se tam taky vydal. Reklama nás ovlivňuje, ať chceme nebo ne. Já sama si vždycky říkám, že
0: záleží na finanční situaci.
1: Se nenechám zmást, stejně se mi to stane. Dobře, děkuju, Roberte, děkuju, že jste se s námi povídal.
0: A ještě všechny pozdravujte, jak jsem říkal. Pozdravujte všechny linkaře, hlavně Oldu, jo, toho včelaře. Řekněte mu, že jestli se mě to podaří, tak mu nechám v písničkách napřání zahrát včelku Máju.
1: Dobře, tak snad poslouchá. Opatrujte se a zase někdy, Roberte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Stačí jen podepsat tady a člověk najednou zjistí, že koupil něco, co vůbec nechtěl. I o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju dobrý večer.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 13 minut po 23. hodině vás vítám a ptám se, stalo se vám někdy, že jste až doma zjistili, že nabídka, které jste využili, nebyla až tak výhodná? Jak reagujete, když vám někdo nabízí něco po telefonu? I na další otázky se vás budu ptát, pane Miloslave, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Slyšíme se?
1: Tady je Miloslav Kaleš, Uhlířský Chanovic.
0: Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím, to je téma i pro vás. Povídejte.
1: Helejte, já jsem šel tady po náměstí a zastavilo auto. A jelo takhle do vedlejší ulice, no tak já jsem tam, protože tam mám taky ještě nemovitost, tak jsem tam šel taky. Auto zastavilo, vyskočil jeden chlapík a povídá, pane, helejte, nechcete, mám tady zbíječku s příklepem, jo, vrtačku jako. A já říkám, Já ji nepotřebuju a on pohle, já vám ji dám zadarmo. A já říkám, no dobrý, tak když zadarmo, tak mi ukažte. Taky vyndal, že jo, on to měl na sedačce na zadní, a ještě tam seděl řidič vedle, že jo. A tak mi ukázal, já pám, no dobrý. A tak mi podává a tu máte zadarmo. Já pám, no tak dobrý, děkuju. A jdu a on povídá, no počkejte, tak úplně zadarmo ne. Zas, abyste si mysleli, že to bude úplně zadarmo, tak nějakou slevu vám dám. A já říkám, když jste říkal zadarmo. No jo, tak tuhle bych vám třeba dal za málo. A mám tady ještě jiný věci. Helejte, vyhodil deku a tam měl různý věci. No mě rovnou napadlo, že to někde čmajznu, že jo, ve skladě. A on pak říká, no helejte, my děláme ve skladě.

0: ten koukal a vyskočil ten druhý a povídá, kde bydlíte? A já pám, a proč to chcete vědět? No já bych šel s vámi, já pám, no ze mnou nemusíte, helejte. Já vám nechci ukázat, kde bydlím, že jo? Jo, takže jsme se takhle nedohodli. No a tohle se mi stalo jeden den, no a asi za tři měsíce zas něco podobného, jo, to zas bylo jinde, jo. Takže takovýhle chytráci jsou tady taky mezi námi, jo. Nejdřív zadarmo, pak za málo, jo, a vlastně oni to někde ukradli a kdyby to člověk vzal, jo, tak ještě by měl po potahování, jo.
1: A řekněte mi, pane Miloslave, jaké v úvozovkách zázračné výrobky vás nejvíc pobaví, že někdo nabízí? Napadá vás něco?
0: No hlejte, já žádný zázračný neznám, jo. Většinou jsou obyčejné věci a když někdo říká něco zázračného, tak to je nějaký podfuk, jo.
1: Souhlasím, třeba magnetická deka, která prý léčí úplně všechno od kloubů po nespavost, nebo hrnec, ve kterém se nikdy nic nepřipálí a ještě prý ušetříte elektřinu o polovinu, nebo nějaký zázračný pás na břicho, po kterém člověk zhubne v leže u televize. To
0: ale
1: jsou
0: neskutečné nabídky. My na takovýhle věci opravdu nejsme, no.
1: Fajn. Tak ale vy se nenecháte nachytat, to máte štěstí, ale řekněte mi teda, z jakých zkušeností jste vycházel, protože já jsem se musela napálit mockrát, abych teda pochopila, že musím být opatrná. Ale kde to mělo počátek, ta vaše opatrnost?
0: Víte, kde je začátek? V logickém uvažování.
1: No,
0: víte, že já
1: skládám
0: básničky, jo? Takže já už jsem složil básničky pro kde koho, i pro svého lékaře, jo? A prostě, když někdo chce něco zalacit, no, anebo to, tak je mi to hned prostě odreaguju, nebo ho, jak se říká, nenápadně
1: zkrátka,
0: odlituju od sebe.
1: Nejste důvěřiví, jako
0: ne.
1: Třeba já nebo ostatní. Tak
0: ne,
1: vám já se to vyplácí, ušetřil jste určitě spoustu stovek, ale možná tisíc.
0: Ale mě tak někdo nenapálí, jo. Já když jsem byl třeba, dělal jsem třeba ve sklárně v Kavalíru, jo, a tam už mě znali a říkali, jo, Sláva, ten je i nad vedoucího, jo, a dokonce i pak vedoucí, jo, já jsem třeba ve sklárně Kavalíry vítal Klause, když dělal ještě premiéra, jo, a dokonce, když tam Klaus šel, tak já jsem ho vítal u nás v expedici, ještě jsem předeběh, nechtít jsem jako předešel i svého vedoucího, jo. A potom vedoucí šel do kanceláře a povídá, Slava, tady bude dělat vedoucího, jo? Jo, tak se tomu všichni smáli, jo. A já jsem říkal, no vidíte, blbci, já jsem si s Klausem popovídal a vy jste se tadyhle někam skovávali, jo.
1: Pane Miloslave, teď jsem se někde ztratila. Tak jestli je to k tématu všechno, tak já vám poděkuju.
0: Já bych vám mohl říct jednu básničku. Ale
1: a na závěr klidně řekněte báseň, po které se pustíme, píseň od Damians.
0: Tak jdeme na ní. Když se člověk narodí, o světě tu nic neví. Pozná až časem pak, když oblékne hezký šat. Projde se tu po kraji, přátelé mu mávají. To hned pozná lidí pár, ucítí ten slunce žár. Ví, že žije na zemi, všichni jsme jí souzeni. Každý se tu narodil, aby šťastný život žil. Měl tu vše, co by si přál, aby mohl jít světem dál. Tak to pro nás začíná, má to každá rodina. Každý má mít své hobby, aby s ním žil dlouhý roky. Já mám své básničky, bavím s ním lidičky. Říkám, jak je krásný svět, žijeme s ním září hvězd. Tak vám k tomu žitičku posílám všem písničku. Dobrou noc.
1: Loučíme se. Čtete smlouvy a drobná písmenka, když podepisujete nějakou smlouvu, nebo spoléháte na to, co vám kdo řekne? I na to se budu ptát dalšího z vás. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: skupina Damians dospívala 24 minut po 23. hodině a před námi je Valdemar Matuška. Ale než nám zaspívá svou nádhernou píseň, která nestárne, dověží, tak se podíváme, kdo nás čeká na naší telefonní lince 731 800 900. Krásnou noc přejeme. Halo? Byl tam pan Jiří, který volal od Prahy, tak nevím, jestli se ještě ozve, nebo jestli nás telefonní linka zklamala. Tak Jiří, věřím, že ne, vy jste zklamal, ale to spojení. Tak mě mrzí, že se vás nezeptám, jestli si myslíte, že jsou lidé dnes opatrnější, než bývali dřív, co vás spolehlivě odradí od nákupu a tak dále. To jsou totiž otázky, které pokládáme k dnešnímu tématu, které zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Pište na 731 800 900, linka zavináč rozhlas.cz anebo rozhlas.cz/linka. Podělte se o své zkušenosti, jestli už jste si prošli něčím podobným, jak jste reagovali, když vás někdo oslovil, ať už doma na ulici, nebo třeba v zaměstnání, i to se prý stává, protože to je prý bezpečnější prostředí. Jak jste to vnímali? Naletěli jste někdy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer, krásnou noc.
2: Ano, dobrý večer, Matěj. Praha.
0: Matěj nebo Martin? Omlouvám se, nerozumím.
2: Martin.
0: Martine, poprosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli a povídejte. No. Téma znáte jistě.
2: Jo, no, já jsem se chtěl podělit, já, víte co, já jsem dost blbý, já jsem sice středoškolák a vystudoval jsem teda na té střední škole reklamu. Je, jsem se nějak zadýchal, no.
0: A víte, co mě... Začal jste výborně, tak...
2: Jo.
0: No, já se přiznám, že jsem blbej. Vy jste dobrý. Pokračujte.
2: Já jsem si tak říkal, víte co, mně se toho stalo těch průšvihů už tolik, jako jo. A já mám snad tu, jako takovou tu beránčí povahu, že jako prostě, jo, že se mi to stává nějak moc často, no. Ale my jsme byli, mě už je 55, jo. A my jsme byli taková ještě za komunistu jako poměrně jako bohatá rodina, jo. Táta byl restaurátor a jako tehdy vlastně se, v podstatě to bylo takový bezpečnější, si myslím, jo, po téhle stránce. A i ty reklamy byly takový jako sofistikovaný a prostě bylo to vlastně, když jsem někdo přijal, tak říkal, to je země bez reklam, jo. A teďka vlastně mě se stalo třeba, by byl konkrétní, prostě klika u dveří, jo. A teďka mě přišlo vyměňovat vodu a já jsem jim to vyprávěl těm klukům, oni říkali, to je klika za 500 000 000, jo. A tam šlo o to, že prostě, já jsem si říkal, no nikdy bych nenaletěl, jako já nevím, kupovat hrnce někde, nebo a prostě najednou zvonek a slečna, jo, taková roztomilá slečna. A teď já jsem si říkal, no to bude nějaký zase, jo, a hned jsem byl připravený, jako ne, nic nechci, jo. A ona prostě asi, no my tady máme kliku ke dveřím, jo, vy to máte takový. A prostě mě nějak ukecala, já jsem říkal, jako to nechci, že, a prostě mě ukecala. Za chvíli přišel technik, jo, vyměnil kliku a říkal, já nevím, 1200, jo. A jako já jsem vytáhl 2000 a říkal jsem mu, dobrý, tak tady to máte, jo. A on, ne, to na fakturu, jo. A teďka jako, prostě, já jsem říkal, ne, já to chci hned zaplatit, jo, prostě žádný problémy. Říkal, ne, jedině na fakturu, už začal být jako i ostřejší. A zkrátka takový chlápek, to byl jen taky 50-letý, montérky šedý, jo. A teď jako jsme se chvíli hádali a on vytáhl tu fakturu a dal mi to podepsat. A teď to dal na dveře. A dal mi tušku, že jo, a zakryl to číslo, tu cifru, co tam bylo, no.
0: Uh-huh.
2: Jo, no a teď já jsem jako, jak jsem opatřil, jak jsem mu to vytrhl, jako vytáhl jsem tu složenku, nebo, a tam bylo, myslím, 480 000, jo. Prostě bylo to ve 100 000, no. A teď já jsem řekl, no to teda nepůjde, jo, a teď najednou jsem cítil jako na boku nějaký tlak, tak jsem se podíval dolů. A on z těch montérek prostě v klidu vytáhl takovou tu velkou vojenskou pistoli, odjistil to, že jo, a vyměřil mi to, prostě mi to vrátil do boku. No a teď já jsem, nevím už, jak to dopadlo, jestli jsem tam udělal nějaký křížek nebo co, ale prostě jako, já jsem neměl strach, akorát prostě to bylo takový, jako jsem nevěděl, co mám dělat, jo.
0: Počkejte, no, jak můžete říct, že jste neměl strach?
2: No já v takových situacích většinou, to se jak ve snu, no prostě mě se stalo víckrát něco podobného a já, jako to mi říkalo víc lidí, že vlastně jako člověk je takový klidnej najednou.
0: Zamrznutí, no,
2: no něco takového. No a prostě zkrátka, pan teda, že jo, technik, jako, jo, tak já něco jsem tam, já se obávám, že jsem mu to nějak podepsal, něco jsem tam u nějaký klikák, takže on se ještě otočil u toho výtovo, řekl, ukázal nahoru, jako, a říkal, až to zaplatíte, tak to skončí, jo, a odjel. No a teď já jsem nevěděl co, tak jsem zavolal policajty, ale až nějak druhý den, myslím, že to bylo, jo, a oni mi říkali, no to jste měl hned, že jo, to jako, co my můžeme dělat. A já jsem říkal, jak jsem, když na mě mířil pistole, měl jsem telefon, že jo, a on říkal, no jo, tak to jste měl, jako, prostě, i když na vás mířila ta pistole, jste vás měl zavolat. Jo, a já jsem říkal, no, co byste dělali, tak on mě zastřelil, a ten policista mi říkal, no, my bychom udělali pak zápis, jo, jako, jo, my víc nemůžeme dělat, tak on by nás zastřelil a my bychom udělali zápis, jo, no. Jo, a teď jako, co no, no takže takhle to nějak dopadlo a teda pak se nade mě nastěhovali nějaký lidi, kteří tam trošku dělali takový zmatek a, ale jako jestli to souviselo, to nevím, jo, ale jako nic jsem teda nezaplatil, jako nevím, no, tak to je jedna taková zkušenost, no, prostě pozor na ty slečny, no.
0: Pozor na slečny. No, to teda věřím, že to je situace, která by vás měla hodně poučit, ale vy jste přitom začal tím, že jste hodně důvěřivý, takže jste se úplně neponaučil a něco se opakovalo.
2: No, ono problém je v tom, že ono, jako máte třeba dneska, že ty přes počítače všechny možný ty metody, že vám byla třeba policie, že jo, a chce nějaký bankovní účet, tak to teď říkala jedna slečna vysokoškolačka, tam byl na internetu někde příběh, kdy ji okradli o 600 tisíc a ještě půjčka, jo, jakože ji přivedli až do té banky, jo, ona si vybrala ze svého účtu a pořád uvěřovala, že by někomu pomáhal vlastně jako odhalit policii ten zločin teda, jo. A problém v tom, že vlastně spousta firm skutečně chce třeba rodné číslo, že jo, nebo přefotit občanku. A jak se v tom má člověk vyznal? Já nevím, jo.
0: Jako, no to je pravda, že dnes už člověk nemusí otevřít dveře cizímu člověku, aby naletěl, ale podvod si ho najde přes telefon, přes e-mail, přes internet. No, podvodníci umí být přesvědčiví a bohužel teda fikaní, když to řeknu lidově.
2: No. Poslyšte, abych ještě jenom takhle do éteru teď takovou jenom zkušenost, to je, trošku se to dotýká tématu, ale to spíš, totiž my jsme měli velkou sbírku známek, jo, to vlastně děda investoval, nebo pradědeček za první republiky a děda to chudák ukryl před gestapem, před komunistama, jo. Ono to bylo trestný vlastně za komunistů, rozumíte, jako mít vlastní majetek bylo trestný, takový zvláštní, jo. A po té revoluci tady bylo divoko a děda furt, jako to nemohl vlastně, bál se prostě s tím jít někam, jo, protože to byla obrovská částka. A nás představte si, 7x vykradli, jo, 7x. A teď na poprvý dědu s babičkou, jo, a to radši nebudu říkat do telefonu, ale prostě to bylo hrozně smutný, no. A pak ještě chalupu a teď ještě zase ty známky, jo. Ale já jenom chci říct takovou zkušenost spíš, jak nenaletět, co se týče sbírek, jo. Ať jsou to obrazy, známky, mince, prostě cokoliv takovýhle. Tak vlastně já jsem zjistil, že v podstatě, jak ty filatelisti třeba konkrétně, já nemůžu jmenovat, jo, ale prostě i tam může být nějaký podvod vlastně v tom, že vám dají třeba setinovou částku. Aha. A jediná možnost je mít v podstatě Google AI, jo, a pokud máte někdo telefon s internetem, jakože to má většina lidí, to mají bezdomovci, tak prostě ofotit si vlastně konkrétní položku, říkám známka, to může být třeba má někdo, máte na půdě poklad, jo, ani to nevíte. A já třeba jsem opravdu jako dělal, já jsem dělal uklízeče, jo, prostě v nemocnici, jo, všechno možný sanitáře a měl jsem tady poklad za prostě několik milionů, a vůbec jsem to nevěděl, dokud to neukradli. Jo, takže jenom radím teda lidem, není to úplně jako na to téma, ale prostě pokud máte telefon s foťákem a internet, tak normálně Google, obrázek a dotaz, cena položky, no.
0: Martine, tak bylo to částečně k tématu, mluvil jste o tom, aby si lidé dali pozor, aby třeba neprodali nějakou vzácnou známku za zlomek ceny. Takže děkujeme, teď ale je na čase se rozloučit, takže se s dovolením rozloučím a budu se těšit na příště.
2: Taky hezký večer všem, naschle.
0: Některé podvody jsou udělané tak chytře, že se nachytají i vzdělaní a zkušení lidé. Máte zkušenost? Volejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co vás dokáže nejvíc přesvědčit při rozhodování? Slevá, dárek, milé vystupování. Dnešní noční linka Českého rozhlasu vítá pana Jaroslava, který má volat od Pardubicka. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Ano, ano.
0: To jsem ráda.
1: No, já mám zajímavou zkušenost v tom, jednalo se v podstatě o nabídku služby ohledně jako zveřejňování mé činnosti. Jo. Já jsem pracoval jako revizní technik a že budu mít přednostně nějaký zvýhodněný nabídky a podobně. No a já jsem, jako mně se to zdálo docela férový, tak jsem říkal, no jo, ale já jako teď nejsem při penězích, můžu vám nejdřív začít platit až za měsíc, jo, a domluvili jsme si i, že to bude za nějakou cenu sníženou o DPH a takový. No a ta dotyčná paní, co mě jako lanařila, tak se vším souhlasila, jo, všechno do telefonu slíbila. Takže ty podmínky, které byly jako údajně u nich nahrávaný, tak ty se mně zdály docela dobrý. Jenomže pak mě přišla během 14 dnů faktura a chtěli zaplatit hned, jo, a úplně jinou cenu. A tak to mě zarazilo. No a bavil jsem se o to s maminkou a ta říkala, hele, nedávno mi vykládal o jedný zajímavý knížce, jmenovalo se to Kdo pak by se šmejdu bál, jo, to napsala nějaká paní po zkušenostech s podobnýma šmejdama. A tam bylo přímo citovaný nějaký občanský zákoník, kde bylo jasně řečený, že když někdo změní ve smlouvě jedinou větu, jo, oproti tomu, co bylo dohodnutý jako ústně, tak ta smlouva už neplatí, takže jsem jim podepsal, že ta smlouva padá, že už se s nima dál nebudu bavit a že dotyčná dáma je pěkná mrcha, jo. No a tím jsem to ukončil a už jako si netroufli mě otravovat a já bych doporučoval lidem, ať si tu knížku od té paní, já jméno její už nevím, jo, ale jsou tam docela rozumné rady a jmenuje se to Kdo pak by se šmejdu bál a každému z těchto otravů po telefonu je, jo, omlátit tu citaci z toho zákoníku o čumák, vřele doporučuju, jo. Byla to nějaká firma z Brna, ještě se tam podepisoval ten její jednatel, nějaký pan Bera nebo kdo, jo. No, tak je to už teda asi 6-7 let možná, že už si zaznašli jinou činnost, jo, ale jako konkrétně teda, že některé lidi mají i takovou drzost takhle jako telefonicky sjednávat smlouvy.
0: Jaroslave, mohli byste prosím zopakovat tu formulaci, jak jste to říkal, tu větičku?
1: Že když někdo změní smlouvu oproti, i když je ústně sjednaná třeba o jedinou větu, to nejde konkrétně o nějakou větu, ale prostě jakmile vám pošle potvrzení ty smlouvy a je tam něco jinak, už to neplatí. A další věc je, oni spoléhají na to, že budou říkat, že mají váš souhlas nahraný a že to nějak elektronicky sestříhají. Nesestříhají, víte proč? Protože tyhle stříhací programy, jo, do těch nemůžou zasáhnout ani lidi, kteří to kontrolujou. To je prostě za tím účelem vytvořený, jo, to je digitální a jakmile někdo v nahrávce provede jakýkoliv střih, tak se to při soudním dokazování, kam oni si ty svoje údajné nahrávky zmanipulované přinesou, tak si je můžou strčit někam, víte?
0: Dobře, víte, já myslím, že je velmi náročné někde reagovat na manipulativní věty typu musíte se rozhodnout hned a podobně. A myslím, že zejména starším lidem to může dělat problém, protože nejsou připraveni na to reagovat.
1: No, tohle nebylo, že se musím rozhodnout, ne. Tam
0: jo,
1: všechno,
0: já
1: co
0: jsem to
1: jako
0: já už jsem to
1: říkal, tak velice dál. Ochotně jako byli svolní. To je podobný případ jako s tou slečnou, co vás naláká do uličky, jo, že vám nejdřív všecko, co chcete, potvrděj, jo, a pak vás vydírají tím, že mají nahraný váš rozhovor a že jako tím pádem vás mají v hrsti, protože oni, že si s tím rozhovorem nahraný můžou manipulovat, jak chtějí. Nemůžou, protože sestříhanej, nahranej souhlas po telefonu je jim úplně k ničemu. Jo?
0: Dobře. Tak moc děkujeme za praktické rady, praktické informace. Jaroslave, zdravíme vás.
1: No a tu knížku ještě opakuju, ten titulek Kdo pak by se šmejdu bál, jo? Vřele doporučuju.
0: Děkujeme.
1: Ta jedna stránka mě ušetřila asi 8 000, který jsem mohl použít na něco jiného, protože jsem neposlal vůbec nic. Mm-hmm. Jo?
0: To je dobře. Tak vám přejeme krásnou noc a pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních.
1: Taky. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Setkali jste se někdy s podvodem přes SMS nebo e-mail? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když zhor vítr vál. Společně na cestách

23 hodin 53 minut, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a píše nám pan František z Přerova. Dobrý večer, mně se stalo, že mi volali kvůli levnějším energiím. Pán byl strašně milý, všechno znělo rozumně. Pořád opakoval, že nic nepodepisuju. Až syn pak zjistil, že jsem vlastně souhlasil se změnou smlouvy. Od té doby už nic neřeším po telefonu. Nakonec to syn nějak vymyslel, ale měl jsem z toho velké trauma. Tak tomu rozumíme. Dál píše na web Noční linky pan Petr, já jsem jednou jel s kamarádem na předváděcí zájezd. Říkali oběd zdarma, dárek a krásný výlet, jenže pak nás tam několik hodin přesvědčovali ke koupi matrací za skoro 100 tisíc. Bylo mi líto těch starších lidí, někteří už to skoro podepsali, jen proto, aby měli klid. Nakonec jich to podepsalo opravdu jenom pár, ale i to mi bylo líto. No, tak to jsou zkušenosti. Pište, volejte dál Noční linku Českého rozhlasu. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím.

0: Za 4 minuty je tady půlnoc, nový den, 14. května, ale téma zůstane. A to, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Zdravíme paní Věrko, krásnou noc.
1: Já také zdravím všechny posluchače, samozřejmě zdravím i vás do studia. A jsem byla překvapená, že jsem se dovolala. Ještě úplně než začnu, tak bych chtěla pozdravit jednu paní nevidomou, ale starší paní, ona bude vědět, když uslyší můj hlas, ona má dneska narozeniny a já se jí omlouvám, že jsem opravdu nezvládla, ona věděla, že jsem předchozí den měla něco hrozně dost vyčerpávajícího, tak jsem nezvládla zavolat a popřát k narozeninám. Tak jestli mě slyší, tak tamhle do Znojma nebo kam na druhou stranu republiky, tak posílám gratulaci k narozeninám. Tak a teď se vrátím k tématu. Prostě, no, ono s těma, jaksi v uvozovkách šmejdama, nebo vlastně i bez uvozovek, jsou to šmejdi, je to docela problematické, je mi trošku záhadou, proč pak vlastně trošku, já nevím, i ten stát, nebo tak se v tom trošku něco neděje, protože těch telefonátů, co je různých nabídek, investic a tak, je taková spousta, že si myslím, že by byly dohledatelný a vystupovatelný. Ale to je jenom taková moje otázka do éteru, třeba mi na ní někdo odpoví. Já bych na ní ráda měla odpověď, tak. No a co řeknu ze své vlastní zkušenosti? Své vlastní zkušenosti, že třeba, ano, také jsem kdysi, ono už to teď moc není, ty výlety s těma, jo, ten výlet s nějakou předváděčkou, jo, taky jsem na tom byla, taky předváděli kastroly, to je pravda. Dokonce mi taky se podařilo, že se mě nějak, že mě nějak nalákali, ale pak se mě podařilo vrátit dokonce. To je pravdou, podařilo se mi, ale už to byla dřívější historie, takže se úplně nepamatuju ony podrobnosti, ale podařilo se mi to, což samozřejmě bylo docela dobrý, protože no, to je takový výjimečný, že se člověku někde taky podaří podaří mi ti štěstí v podstatě. No a pak ještě jedna věc, jo, co na to říkávám, když takhle volají. Jo, volají teďka opakovaně, protože nevím, kdy si možná co, je to půl roku, ne, to už je víc, to je možná rok, rok a půl. Jo, někde jsem taky zareagovala prostě na investice, ano. Prostě kdo ví kde, na Facebooku, kýho víra, kdo ví kde. Tak prostě, jo, že založili ten účet a že za ním jsou už peníze, tak mi čas od času volají, načež já jim říkám, že jsem za prvý opravdu nedala žádný souhlas k založení účtu a že mě ty peníze tam vůbec nezajímají, ať to zní divně, že člověka nezajímají peníze, ale mě opravdu jako tyto peníze skutečně ani nezajímají. Já nevěřím, že tam jsou, samozřejmě je to podvod. Takže jim potom prostě jednak je teda odpálkovávám, no ale oni jsou fakt neodbytní, že už to zkouším možná 2 roky, opakovaně čas od času volat, tak člověk jim říká, že na ně pošlat policajty, anebo říká takovou sofistikovanou odpověď, teda, ale ona taky jako, že by úplně zabírala, no někdy jo, no aspoň je to pobavení, že říkám, že můj psychiatr mi to nedoporučuje. To jako, jo, no, já bych se třeba nechodím k psychiatrovi, já mám teda, jak už jsem říkala, někdy i vlastně do éteru, mám handicap vlastně tělesný, takže ano, mám takovou tu zvláštní olejerovou chorobu, co má 1 na 2 miliony lidí, ale to něco jsme zase odbočili od meritu věci. No, takže prostě k meritu věci je to, že mě záhadou, vidíte, už se o tom dělá pořád i v rozhlase, no a s nima, se šmejdama se pořád jako nic kloudního, jak si neudělá. Myslím si, že je to trošku neférový a že jim je dávaný v podstatě prostor, protože v podstatě, když se pak říká, že ano, nalítnou prostě slabý nebo starší, nebo tak, ale ono se zmanipulovat dá skoro každého člověka, jako když na to přijde, když se najde způsob, jako zmanipulovat, tak si myslím, že jde zmanipulovat i ty zdraví, ty, co si myslí, že by to na ně nefungovalo, který jsou nad věcí, nebo prostě s nadhledem, že jo, ještě plný síly a tak. Myslím si, že i na ně, i každý máme totiž někde tu achilovou patu a tam by se nám prostě možná opravdu, prostě já si myslím, že opravdu, nevím, se překvičila. I ty lidi, kteří teda opravdu dělají takový ty, já nevím, jako, že to mají, já jsem zrovna teda, předevčírem měla soudní řízení možná, s jednou osobou, která tímto způsobem taky vystupuje, že jaksi, já nevím, no, to je takzvaně, když vám řeknu, že občas začíná s lidma komunikaci větou, víte, kdo já jsem? tak asi tenhle ten typ lidí, že jo? Jo. Takže tenhle ten typ lidí si myslím, že má taky achilovou petu. Že taky někde. Jasně, třeba to místo je hrozně maličkatý a mikroskopický, ale ono tam bude. Ono tam bude, kudy aby se manipulátoři dostali dovnitř. Teda prostě do jeho někam tam, kde... No, kde by ho dokázali taky tohohle člověka prostě nějakým způsobem dostat, prostě vykolej, to jsem nechtěla říct, ale prostě mu ano, podsunout mu myšlenky do toho mozku, který mu tam chtějí podsunout, že jo, v podstatě. Takže i tam by se našla tahle ta cestička. No nic, to jsem asi takhle řekla k tomu, tohle mě prostě napadlo, teďka momentálně a úplně spontánně, protože já jsem vám skutečně zavolala a to bylo první vytelefonování, já jsem se totiž probudila a zavolala jsem a vy jste mi to v zápětí úplně krásně zvedla, takže to se byla až překvapená tak rychle, že jsem překvapená. Tak já doufám, že teda nevím, já pozdravím všechny posluchače. Aha. Já všem posluchačům přeju zdraví, to už možná, já totiž přeji zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást, ani nikde prostě najít na silnici nebo tak, a protože ho potřebujeme všichni a je to takový trošku spíš dar z hůry, tak to přeji všem i sobě, to je moje krédo.
0: Přání opětujeme, loučíme se a někde příště naslyšenou v Noční lince, paní Věrko.
1: Ano, dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se povídáme o tom, jak nenaletět výhodným nabídkám, reklamám a nejrůznějším akcím, které umí být někdy velmi přesvědčivé. A jak už z vašich telefonátů i zpráv slyšíme, stačí někdy opravdu málo. Milý hlas, slib úspory nebo pocit, že nabídka platí jen pár minut. Možná i vy máte zkušenost s telefonátem, e-mailem nebo pozvánkou, která na první pohled vypadala nevinně a nakonec z toho byl problém nebo alespoň nepříjemný pocit. Jak poznáte, že něco není v pořádku? Umíte říct rázně ne? A co byste poradili ostatním? Telefon do studia je vám stále k dispozici 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Volejte, čeká na vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer a posílám Žalman a spol.

0: 13 minut po půlnoci vítám paní Janu, a protože o ní vím, že trpí hlasovou indispozicí, tak vás moc zdravíme. Víme, že pro nás máte dobrou radu, ale klidně jen ve stručnosti, ať ty hlasivky nenamáháte. Krásnou noc ano. Přejeme.
1: Přeji pěkný večer všem ponocníčkům i vám, paní Varvíková. A chtěla bych všem poradit, pokud vám volá nevyžádané číslo, často se stane, že i operátor to hned přefiltruje a ukáže se to červeně jako spam, nevyžádaný hovor. Ale pokud chcete zjistit, o co se jedná, může to být i někdy od, já nevím, od lékaře, který volá a tak dál, tak bych chtěla poradit, vyhledejte si na internetu stránku, kde zadáte do vyhledávače telefonní číslo vyhledat. Zadáte tam to telefonní číslo a hned na vás vyjede statistika nebezpečnosti toho čísla, plus jsou tam komentáře jiných účastníků, kteří to číslo třeba zvedli, a informace, o co se jedná. Navíc teda jsem zjistila, že vlastně v roce 2022 byl schválený zákon proti tady těmto v uvozovkách šmejdům, který vstoupil v platnost v lednu 2023, takže je to v podstatě trestné tady to. A když jim řeknete, chcete se jich zbavit třeba, tak řeknete, počkejte chvilenku, já si jenom zapnu nahrávání, tak vám to okamžitě položí.
0: Uhum,
1: takže to je taková zkušenost moje a většinou teda říkám, cizí čísla neberu, a takto si to zjistím, telefonní číslo vyhledat a jsou tam okamžitě. Je tam i graf vidět nebezpečnost v procentech toho čísla ze 100%, kolik většinou je to 70-80%.
0: Děkujeme,
1: takže
0: paní
1: Jano. Takže kdo tu možnost má, tak to takto si a zrovna si to tam zablokovat třeba v telefonu.

linky. Dobrý večer, nechala jsem se napálit dvakrát. Zazvonili dva mládenci, vypadali slušně, věrohodně a nabízeli změnu dodavatele plynu. Po dlouhém hovoru a vyptávání se na podrobnosti z mé strany jsem podlehla a podepsala. Po chvíli šel soused a já se svěřila. Upozornil, že jsou to podvodníci. Mají v zásobě určité množství levnějšího plynu a když se zásoba vyčerpá, nastane problém. Obratem jsem smlouvu stornovala. Reakce od prodejce nulová. Půl roku trvalo, než jsem dostala po mnoha urgencích kladnou zprávu. Spojila jsem se se svým dodavatelem a požádala ho, aby mou smlouvu nerušili s náležitým vysvětlením. Jednou zase přišel mladík, že v celém domě instalují zabezpečení bantů u vchodových dveří. Pojišťovny takového zajištění doporučují. Kus za 200 korun. Po několika otevření dveří zajištění spadlo a v doma... V svých potřebách jsem zjistila cenu za kus asi 40 korun. Hold klučina podnikavý. Později začaly zvonit na telefon různé osoby s nabídkami. Po jejich naučeném mentorování jsem požádala o okamžité vymazání mého čísla a pokud ještě budou obtěžovat, tak je nahlásím na policii. Zabírá to a už mám klid. Přeji všem pěkné jarní dny a obezřetnost. Zdena.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Věříte ještě reklamám v televizi nebo na internetu? Jak poznáte, že na vás někdo zkouší prodejní nátlak? Je s námi pan Robert, který volá od Prachatic. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer všem posluchačům, vám paní redaktorko. Já jsem poslouchal, asi hodinu poslouchám ten váš pořad a teď tu paní, co byla přede mnou, přesně já bych asi na to navázal. Samozřejmě, že paní je velice asi pečlivá, takže ona to našla na internetu, vyhledává a tak dále ty podezřelý a nebezpečný telefonní čísla. Já jsem to trochu zkrátil. Já teda nemám s tím nějakou zkušenost zásadní, protože já prostě jsem celý život byl v bezpečnostních službách státu, takže já ty věci na mě nefungují, ale obtěžuje to samozřejmě. Mě třeba osobně už asi po 2 roky, vždycky v nějakých intervalech, vždycky hustých, pak zase nic, volá někdo, já tomu říkám s takovým tím sovětským dialektem, jo, a to jsou, že mám někde nějaký účet, nějaký konto a takovýhle věci. Vždycky jsem do toho skočil, utnul, zavřel, hotovo. V zápětí vám volá druhý, třetí, čtvrtý a konec. Uh-huh. A já jsem si říkal, to musí být asi automat, nebo jo, protože to volají 4 čísla po sobě, každý je jiný, jo. To, jen to zavěsíte, už to frčí. A já jsem pak jednou byl někde v nějakém městě, kde jsem v nějakém Kauflandu, nebo co to bylo, nějaký jako obchod velký, takže před pokladnama prodávají ty předplacený ty karty, ty SIM karty, jo. A tam přede mnou byla rodinka, Ukrajinec, do 30 let, asi s manželkou nebo s nějakou paní a měli děcko. A ten chlap do toho 2x šáhnul a vzal jich, co do těch rukou dostal prostě. Já si říkám, aha, tyjo, tak jsem si říkal, i tohle to by mohla být ta varianta. No jo, dobrý, já jsem to zapomněl zase, že jo, mimo jiné, ta paní má pravdu v tom, že je to nezákonný, samozřejmě, já jsem dokonce si dal jednou tu práci a volal jsem na policii, kde jsem všecko tohoto předal, jo, no, pán, co to vzal, že jo, na 158, se mi řekl, že bohužel nejsem jedinej a že je to prostě úplný standard a že s tím asi, že to prostě někde zaevidujou, ale že se asi s tím zdít nebude, jo. Nebo že to bude velice, velice složitý, až to je ze zahraničí a takovýhle věci. Jo. Je pravda, že ty telefonáty někdy jsou z Irska, někdy ze Španělska a tak dále, ze Slovenska. No až jsem přišel na takovej nápad, protože vždycky to připadlo, že to je takovej, no všecko takový ten sovětský dialekt, taková ta ruština, ukrajinština, já nevím jaká prostě. Až jednou teda jsem mu řekl tomu volajícímu jedno, a to vám taky povím, a od té doby je klid a mír, jo.
0: No.
1: Já jsem mu řekl, poslouchej, kamaráde, a teď ti něco poradím zase já. Vem samopal, sedni do tanku a jeď na frontu. A byl konec. A od té doby je klid, jo. Takže to je se můj lék.
0: No, tady na mé straně je teď taky klid. Dobře. Roberte, řekněte mi, jestli ještě stále, když jdete do supermarketu, tak si hlídáte ceny, reagujete na slevy, všechno si pečlivě přepočítáváte.
1: Ne, nejsem. Nejsem ten typ. Já prostě buď věci potřebuju, tak je koupím. A když to nepotřebuju, že, ale opravdu ne, opravdu nejsem ten typ, protože já, víte co, já nevím, jo, mě to nějak neoslovuje a já v tom stejně nespatřuju, je to jenom marketing prostě, jo.

0: nespatřuju nic, co by bylo pro zákazníka užitečný. Vždycky je v tom prostě sofistikovaný, zase nějaký skrytej tah na něco jiného a já to ne. Já když něco potřebuju, tak to koupím a tím to končí.
1: To je zdravý přístup. Děkuji, Roberte, za čas, který jste věnoval teď noční lince. Jsem ráda, že se zapojujete také aktivně. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a písničku od Karla Černocha. Sen kovbojů. Ano?
0: Hezký večer a mějte
1: naslyšenou.
0: Se krásně. Díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Pamatujete si ještě na předváděcí zájezdy s řízkem zdarma? Dnes si o tom povídáme v noční lince. O tom, jaké triky fungují nebo nefungují.
3: Každý kluk sní.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdy je prodejní nabídka opravdu výhodná? A kdy je výhodná hlavně pro toho, kdo ji prodává? Právě o tom si dnes povídáme v noční lince. Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím? Téma i pro pana Jiřího. Zdravíme vás.
1: Hezké brzké ráno neboli večer. No, já se dívám na televizi, jak oni dávají ty letáky neboli ty reklamy. Uh-huh.
0: Pane Jiří? Slyšíme se? Tak je mi líto, telefonní spojení nás zklamalo. Pojďme zvednout druhou telefonní linku a vy, pane Jiří, zkoušejte znovu vytučit noční linku. Zatím se podíváme na linku číslo 2. Kdo tam?
2: Tady Jana Klatovi.
0: Jani, vítám vás, prosím, stlumte rádio a povídejte, co máte k tému.
2: Stlumím počítače.
0: Mhm. Reklamy dnes umí být velmi chytré, ale posluchači noční linky bývají ještě chytřejší, jak jsme dnes slyšeli. Tak povídejte i váš
2: vypráví
0: příběh.
2: Vypráví o těch starých a známých věcech, ale mně se stala teď čerstvá věc. Uh-huh. A ráda bych ji sdělila, jo. Jsem z toho docela šokovaná, protože jsem si přečetla reklamu velkou na internetu, nabízeli brýle, který mají být lehký, mají být od 0,5 dioptrií do 4 dioptrií, že se i na sluníčku zatmaví a tak, a když se přijde dovnitř, tak zase zesvětlí. Prostě velká reklama tam, prostě brýlí plno vystavených a takovej, jak se tomu říká, takový prostě plátek, kam si vypíšete svoje údaje, když si je chcete objednat. A do 90 dnů můžete výrobek vrátit. Jo? Mě, je to německý patent, jo? Mě prostě ta nabídka velice zaujala a že jsou dobrý i na počítač, jo? No. No a tak mě ta, protože mám velký potíže se zrakem, tak mi ta nabídka zaujala a objednala jsem si ty brejle. A představte si, to je daleko, jako jestliže jedu na nějaký zájezd a nebo s někým jednám a on se mi snaží doběhnout, tak je to jiná práce. Tadyhle jste jako postavená mimo děj, jo. A mě přišly brejle, já jsem je zaplatila a představte si, přišla mi taková hnusná papírová krabice, na které bylo jeden nalepený papír a vevnitř v té bedně nebyl papír žádný, jako faktura nebo jo, že jste to zaplatila, nic, jo. No a teďko já jsem zjistila první věc, že ty brejle mají půl dioptrie až 2,5.
0: Aha.
2: Jo. Já potřebuju pochopitelně větší. To už byl první problém, který je to. No a řekla jsem si, no to nevadí, když oni psali, že se může jako výrobek, když nevyhovuje, vrátit. Tak já prostě napíšu, že došlo k omylu, že mi poslali slabší brejle. Jo. No a teď jsem si říkala, no jo, ale kde já seženu adresu? Ten inzerát už na internetu nevisí. A oni mi dovnitř nedali od nich žádnej, já nevím, jak se tomu říká, pokladní blok nebo fakturu, nebo rozumíte, jo. Něco, kde by bylo, co tam je a kolik to stojí. A nahoře, co byl nalepený ten papír, tak tam se mi zdálo divný ty adresy jako ty čísla předtím. No a tak jsem to zkoušela zadat do počítače a víte, co to bylo? Tam byl nalepený box, z kterého to posílali někde v Brně v Hršpicích.
0: Jo? Mm-hmm.
2: Takže oni mě poslali, rozumíte, oni poslali balíček, ale já na ně nemám žádnou návaznost. Já jim nemůžu ani napsat, že ten výrobek prostě není že jsou slabý ty brýle. No nemám, prostě doběhly mě úžasným způsobem, jo.
0: To je neuvěřitelné. Zkoušela jste jít do nějaké spotřebitelské poradny třeba?
2: Já mám, že jsem to objednala a na druhé straně zase se nedivím, že jsem to objednala, když to tam vychvalovali a mám potíže se zrakem.
0: Ano. Víte, co z tohoto nikdy neobvinujte sebe, ale právě ty manipulanty. Já se vás zeptám ještě jednou, zkoušela jste kontaktovat nějakou...
2: Mám, protože oni ví, já nemám, já vlastně nevím, jaká firma mě to poslala. Já akorát vím, že jsem zaplatila 1400 a že jsem mohla 14krát jet taxíkem po Klatovech, protože špatně chodím, že jo.
0: Mrzí mě to, že jste měla takovou negativní zkušenost, ale na druhou stranu vám řeknu, že 1400 můžou být velké peníze, ale v porovnání možná s tím, o kolik přišli ostatní posluchači, to není zas tak velká částka. Takže alespoň to vás může uklidnit a hlavně je to ponaučení.
2: No. Já jsem ani z té krabičky nerozbalila, protože jsem si myslela, že jim to pošlu zpátky. Není kam.
0: Dobrá.
2: Tak to je vymakaný, chápete? Oni se nemusí hmoždit s nějakýma obědama a nějakýma přednáškama. Oni vám prostě pošlou úplně něco, co se vám vůbec nehodí, co vůbec neinzerovali a pošlou vám to a dostanou peníze a dobrý, a vy na ně nemůžete, protože nevíte, kdo to byl, kdo to poslal.
0: No,
2: to je dobrý, ne?
0: Já si pamatuju, že jsem před lety dostala do poštovní schránky nějakou nabídku, teď jsem si na to vzpomněla, kde bylo napsáno, že mi pomůžou zhubnout a já si, to už je opravdu hrozně dávno, to asi tehdy začínalo chodit takové reklamní kampaně do schránek a já jsem si to zaplatila, nevím vůbec, kolik to bylo, ale bylo to dost a ani vlastně nevím, co jsem tehdy čekala, možná nějaké zázračné nápojové sáčky nebo něco, oni mi poslali knihu, jak zhubnout a vím, že mě to tehdy strašně pobavilo, ta moje naivita a důvěřivost, určitě nejsem jediná. Tak děkujeme moc za tuto zajímavou zkušenost.
2: Já jsem si jednou nechala poslat nějaký od nějaký čarodějky nebo nějaký tletý ženský, jo, taky nebylo to levný.

0: já jsem byla tenkrát nemocná, tak jsem nějak si myslela, kdyby z těch hvězd vyčetla, že se uzdravím. A ona mi poslala štos takových papírů. Tam bylo takových věcí o tom, jak jde nějaký ten ascendent je tam, ascendent je tam. Já jsem tomu vůbec nerozuměla. Jo, no. A říkala jsem si, no to zhubnu, protože nebudu mít na svačiny.
1: No, vidíte
0: to. A to jsem byla mladá.
1: Tak děkujeme za váš čas, jsme rádi, že jste se k nám dnes přidala a chvíli jste s náma vysílala noční linku. Ať se vám daří a naslyšenou příště.
0: Snad omílají jedno samý, jo. Zájezdy a nabídky někdy na ulici, jo. No prostě omílají to, co už je pase, to, co už
1: Dobře.
0: V podstatě...
1: Já se omlouvám, ale už se budeme muset rozloučit, protože bychom měli stihnout ještě nějaký telefonát do té jedné hodiny, než se budeme přepojovat ze Zlína do Prahy. Takže se s vámi rozloučím, ano?
0: Mějte se moc hezky. Já jsem si aspoň někomu postěžovala, nechce se mi jako dávat na vodě, že jsem tak blbá, že jsem se nechala chytit. Ale... to byl fakt tak úžasný inzerát a tak pěkně udělaný.
1: My tomu rozumíme a hlavně děkuju za tu otevřenost, protože za prvé jste ti mohla otevřít oči někomu jinému, aby nenaletěli, a za druhé jste možná otevřela teď dveře do noční linky některým dalším posluchačům, kteří si říkají, tak možná na sebe také řeknu, jak jsem naletěl.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Teď nám zaspívá Věra Martinová.

0: Telefon zazvoní, někdo vám slíbí levnější energie, výhodný tarif nebo zázračný výrobek. Co uděláte vy, když vám někdo řekne sleva 80%, poslední kusy, jen dnes? Ptáme se pana Zdeňka, který volá odkud?
1: Z Boleslavy, Mladá Boleslav.
0: Od Mladé Boleslavy. Vítejte a povídejte.
1: No, já jsem se stal vlastně... naletěl jsem na podvod konkrétně práce. Já jsem byl zaměstnaný a byla nějaká práce, tak jsem tam vlastně nastoupil. Týden jsem tam dělal 12, jo, a vždycky jako, že přijde šéf a že podepíše smlouvu a tak. Poté mi přišel ten pracovník a že jsem se neosvědčil a že to, a takže nemám chodit, jo. Tak takhle, když oni vždycky takhle vezmou nějakého nového, nechají ho tam dělat vždycky 12, týden 12, pak ho zase pustí, protože takový vlastně člověk dělá prostě na pracovišti, jo, a nemusí nikoho platit a vlastně nepodepíšou s ním smlouvu a takhle. To je. Neměl jsem se na koho odvolat, prostě takhle blbě jsem naletěl, no.
0: No ale nejste asi jediný.
1: No, nejsem, no.
0: Jak o tom mluvíte, tak co se poradit s nějakým odborníkem?
1: To už je to asi 15 let, ale jako docela to zamrzelo.
0: No, to věří. A nějakou čerstvější zkušenost pro nás nemáte?
1: Čerstvější, ne, ale taky starší, jak jsem byl bez té práce, tak prostě najednou mi přišel papír, že mám zaplatit asi nějakých 5 000, jo. Já jsem nikde nepodepsal, nikde jsem neto, a že jsem si objednal nějakou reklamní plochu nebo co, jo, tak jsem dokonce jsem jako si mi na to půjčil grafologický ten, že jsem nic nepodepsal, stejně jako mi to bylo nic platný, a stejně jako nakonec jsem musel zaplatit 30 000 za to, že jsem nikdy nic nepodepsal, nic jsem neudělal. Nevím, kde se brali podpis, nevím, já jsem nikde fakt nebyl, jo, zaprvé, když nemáte peníze.
0: Zdeňku, vy jste to zaplatil?
1: No, musel jsem, protože mě odsoudili. Přišel papír od soudu a...
0: Takže jste nenašel nikde podporu, dovolání se nikoho, ničeho?
1: Nenašel nikde ničeho, prostě. Nevím, kdo to provedl, prostě, jo. Přece nebudu si dělat nějaký reklamu, když jsem nikde nic nedělal, že jo. Nevím, jak prostě někdo... Nevím, vůbec nechápu, no, jak se to stalo. Nikde jsem žádný podpis nedělal, jo. Když nemáte peníze, abyste si pomalu koupila v oběd a jela někam do Prahy podepisovat smlouvu, není to trošku ujetý?
0: No, přemýšlím, jak se to... No, a o co tam teda konkrétně šlo, kdybyste to mohlo rozvést?
1: Nevím, něco, nějakou reklamu, nějaký leták, že jsem si objednal, nebo co, nevím, já vůbec nevím, o co šlo, jo, ale prostě...
0: Tak to vám musel nějaký právník vysvětlit.
1: Ne, já, kde byste vzala na právníka, když nemáte na pomalu na jídlo a pak na právníka, to bylo jako...
0: No.
1: Vůbec nechápu.
0: Možná bych tady upozornila na to, že existují v každém kraji nějaké spotřebitelské poradny nebo jiné organizace, které pomáhají, jejich nespočet.
1: Tak, nikdo prostě, nikdo nepomohl.
0: No, tak i když doufám, že žádný příště nebude.
1: Vyhal jsem očeta k ďáblu, ale nikdo prostě neměl chuť. Jak teďka, že jsou tyhle ty nezaskovky, že pomáhají. Nebyl po ruce žádný člen ODS, nebyl po ruce žádný Ukrajinec, aby pomohl. Nikdo nebyl, aby pomohl.
0: Zdeňku, děkujeme za váš příspěvek.
1: Jo.
0: Prostě, tak to ještě bude znít v hlavě, jak se něco takového může stát. Tak no. Vám přeju, aby to bylo poprvé a naposledy. Ano, na celý život. Mějte se co nejlépe, loučíme se.
1: Jo. Tak jo, nashle. Dobro.
0: Důvěra je krásná věc, jenže někdy může přijít draho. Dnešní noční linka Českého rozhlasu byla o podvodných i chytrých nabídkách a já vám moc děkuju za vaše

telefonáty, zkušenosti, příběhy i rady, které můžou pomoci ostatním posluchačům. Děkuji, že jste dnešní noc trávili s námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc, dobré ráno a hlavně co nejvíce poctivých lidí kolem sebe.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické Hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolik snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malej kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryční a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, no.
2: Vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si děláte legraci, že si děláte legraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment. Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? Jsem se učil ve škole? S čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: Dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, hurvínku.
3: No já poslouchám,
2: no, prosím.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn. Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov.
3: Člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, ne, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
5: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
5: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
5: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. A o čem by to dílko bylo?
5: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
5: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati,
5: pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
3: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
5: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
5: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
5: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
5: Jo?
3: No ano.
5: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.

0: No, prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
1: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
1: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vody, jak živa moje touha.
1: Nápad. Vidíte,
2: no, ohromný.
0: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
0: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
0: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniera, ano?
0: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
1: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak
2: no tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
0: Já dřeváky nerataji.
2: Baštěn za nehloupej řečí.
0: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
1: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
1: Moje dcera jaksi mi jde do let.
2: Ano.
1: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
1: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
2: Ano.
1: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlumku je nevzdělaná?
0: No dovol, tati.
2: Představ se nám.
0: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
1: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
0: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem.
0: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, tady je má ruka.
0: Jo, vajs.
1: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám.
0: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
1: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak to já znám jednu... takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
1: No, ovšem, tenhle pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a ty tě jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
1: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
2: O, jistě, to ano.
1: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat, nebo...
0: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
0: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
1: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
1: Velmi rád, excelence.
2: No.
1: Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano, šli k rybníku a potom, jak se nevím.
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Mloši, prosím tebe.
1: A to je škoda zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
1: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Spejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento, že ano. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastati nemusel, příliš markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovati, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říct, a ruku na srdce, vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhů, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, Poněvadž připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o níž bylo mluveno, toho. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne. Žáno. Nejsem takový, který by snad chtěl a tomu podobně, že když samozřejmě, ocením, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
3: Tati, když si říkáš, že hezký.
2: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
3: Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky.
2: Jedničky, koukejme se, kde pak?
3: Tady dole, podívej se.
2: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
3: Ale jsou to jednošky.
2: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady zmluvnice. Chlapče, zmluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
3: Prosím, já mluvím dost.
2: Já vím, to se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
3: Nás se pan učitel na nic neptá.
2: Jak to?
3: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
2: Tak aby si nedostal, porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
3: První pát do co třeba s, druhý pát číko a čo třeba sa, třetí pát komu čemu třeba sovi, pátý pádem voláme třeba se...
2: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... Chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
3: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
2: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
3: Ano.
2: No tak, jaká je to věta?
3: Prýma, tati, ta se ti povedla.
2: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
3: Je ta dlouhá.
2: No. A teď se ptej na podmět.
3: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
2: No, počkej. Hele.
3: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
2: No?
3: Kráva u splavu chroustala.
2: Ale nechroustala.
3: Spolkla chrousta.
2: Ale nic nespolkla, tak to není.
3: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
2: Ale kde pak porád to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam? A tak podobně.
3: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
2: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
3: Ve mlýně.
2: Ale ne.
3: Je ve splavu.
2: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
3: Já myslel, že Vojta je čeledín.
2: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl kam? No, zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
3: Sim, ano. Koho vedl podmět na trh? hodně vedl chrousta na druhý.
2: Ale kde pak?
3: Kráva chytila u splavu Vojdu.
2: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
3: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
2: Ale ne, Vojta šel s krávou.
3: Na procházku.
2: Ale kde pak na trh šel? Šel ze mlýna na trh kolem splavu.
3: Vojta šel se splavem pro chroustáš.
2: Ale ne, všechny Vojta ze mlýna vedl chrousta, ale...
3: Tati, počkej.
2: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
3: Vojta vedl...
2: No?
3: Vedl pod mě ke splavu a chroustal na krávách chrousta.
2: Ale je.
3: Ne, šla kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
2: A, no tak pořádně.
3: Vojta se šla, ne.
2: No tak už konečně pořádně.
3: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
2: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat, tak aby zvedil darebo jeden.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv. Hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Símano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: No, ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou? Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se, ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne, že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každý ho chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Skrýble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: No, tati, no to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se, vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Spejble, vlastně tati, co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi, vlastně tobě to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak fajně, no.
2: Zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No.
2: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
3: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale
3: o to ale tati nejde.
2: Ne?
3: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přišima si. Ale v té písničce poletuje co?
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
2: No,
4: Snížek, a jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat, první sníh?
3: Tati.
2: Jo, napad sníh.
3: Sláva, slávenečka, konečně to taťuldu napadlo.
4: No.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
3: No, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima, tak napadne sníh.
3: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
3: A lyžovat.
2: A bruslit.
3: Teda, taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh
3: tati,
4: vždycky vaše.
3: Vypravuj, tati.
2: No, já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
3: Taťolo, nebuď tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
3: Pochlub se. tatí, v kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale v kterém se nerad chlubím.
3: Tatí.
2: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
2: No, proč? Kvůli piruetám. Jo, no, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
3: To ti vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
3: Do nemocnice? Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
3: To je hezký jméno.
2: No, a jak jsem jel na bránu, jo, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
3: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, víte. Odrazit se. Letět.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
3: No, ty ďáble.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych byl doletěl. Letěl málem až na letiště.
3: No jo. Tati.
2: No.
3: Nevytahuje se trochu?
2: Já?
3: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No, vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestil jste, pane Spejble, také slalom?
2: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
3: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mívali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
3: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to, kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: Když jsi byl takový borec, nešel bys si s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
4: Ju, to je prýma. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
3: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Zatilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.